0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Že Bůh, to jsi to zavařil.
3: Počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Znovuži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někde.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
9: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě

0: Jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
6: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
7: Zprávy. Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izraela, ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
8: Rock Radio. Počasí.
7: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ráno také ještě mlhavo, odpoledne a večer se vyskytnou místy přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ještě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia, na východě a severovýchodě bude místy kolem 13.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
7: V Brně opatrně na Olomoucké ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
10: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
8: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
11: Dobré ráno, čumáci! Přenádherný pondělní ráno vám přeje Honza,
12: Anabel
7: a Zuzka.
11: 6:03 v pondělí 18. května. Startujeme další pracovní týden, další dnešní přenádherný vysílání a já tu mám kabáty a žízení. Jak jste o víkendu pili?
12: No, tak já jako každý víkend vůbec.
7: Tak já byla v Plzni, takže hodně.
12: Zuzka to za nás vyvažuje, aby jsme měli tu hladinku v normálu a dodržovali český průměr.
11: Já jsem si právě říkal, proč je Zuzka dneska taková nějaká jiná.
7: Jo.
11: Jako červená otekla.
7: Jo, super, děkuju.
12: Standard, no, buď to... milá, trošku takhle při pondělku.
7: Vždycky jsem na pondělí nespala ze stresu z práce a z toho, že uvidím své milé kolegy.
11: Myslíš nás?
12: Jsem tak těšila na nás dva, že z toho celá opuchla. No, co naděláš?
11: Tak přátelé, my vám přejeme hezký ráno, ještě jednou, ať vás taky

0: Bad Wolves, zlobiví vlci a jejich Sober neboli střízlivý, to je písnička pro Zuzku v 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu. Máme pondělí, doma je posekáno, jaro v rozpuku, sluníčko svítí, tak už to chce jenom hodit nějaký, pokud možno ještě neúplně zkažený, masíčko na grill.
1: To je všechno, to byl ten úvod. Já jsem říkal, já ti udělám úvod a pak pokračuj. Přátelé, máme pro vás další rozdávačku a tento týden je to inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 603-1SS. Nevím, proč to je tak divný číslo. Každopádně má 7 programů, který zaručuje vždy dokonalé grillování. Má to automatický senzory, který vlastně změří tu tloušťku masa a nastaví ideální teplotu a ideální čas grillování. Takže vy už prakticky jenom švihnete maso na grill a můžete jít třeba si hulit k bohýnku cigáro. Například.
0: Takže jestli chcete švihat a pak hulit, tak si pište o inteligentní grill Sencor k nám do našeho messengeru na Facebook anebo do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo, rozdáváme v 8:30.
1: Jinak kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak tento inteligentní kontaktní grill Sencor zakoupíte ve 123 prodejnách Planeo nebo na planeo.cz.
0: Takže držíme palce, já ten grill nechci, protože by byl chytřejší než já, když je inteligentní.
1: A já nemám zahradu, takže jaký ne, díky.
0: Jdeme dál, Wheatus Teenage Dirtbag na Rock Rádiu právě teď.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 6 hodin 19 minut, jdeme na pondělní oslavence. Svátek má dneska Nataša, případně Timea. Znáš nějakou Timeu?
2: Ani Natašu.
1: Super. Tak přejeme všechno nejlepší, jdeme dál. Narozky má dneska třeba český herec Karel Roden nebo režisér Zdenda Troška.
2: S Karlem Rodenem se známe.
1: Jo? Mm-hmm. Jezdíš tam na ten zámeček jeho?
2: Ne, ale jezdila jsem s jeho bratrem, jsem dokonce spíjala, oni mají koně, tak jsme měli spolu takovou show a jsou hrozně fajn kluci.
1: Tak dobře, aspoň někoho a jsem rád. Pojďme na oslavence, na muzikanty. Dneska jich tam jak na hodně. 79 let má český zpěvák, skladatel, kytarista, textař Olda Říha z Katapultu. Let americký zpěvák a kytarista Josh Homme z Queens of the Stone Age. V 61 let slaví americký zpěvák a skladatel Trent Reznor z Nine Inch Nails. V 68 let by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Di'Anno z Iron Maiden. Sedm a 70 svíček má na dortu britský bubeník Bill Bruford z Yes a King Crimson. No a stejných 77 má britský klávesák Rick Wakeman z Yes. Takže je to tvoje.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Poslouchej, já jsem přemýšlel, že bychom spolu jezdili takhle zpívat na dětský oslavy.
2: Já myslím, že ty děti budou nadšený, ty utečou hned mezi futrama, co je to za divnou potetovanou paní.
1: No ty bys jim takhle hezky depresivně zaspívala, já bych jim dal nějaký drogy a byli by v pohodě.
2: Já myslím, že taky, to domluvíme.
1: Tak za chvíli Harley, zatím je to dobrý.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
9: Ventilatory.cz.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
13: vybrat dobrý materiál
12: a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
17: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
19: Lyže?
5: Happy Sport.
19: Dětské kolo?
5: Happy Sport.
19: Půjčovna?
5: Happy Sport.
19: Servis?
5: Happy Sport.
19: Bazár?
5: Happy Sport.
19: Šťastné dítě?
7: Happy Sport.
19: Happy Sport?
5: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
7: Happy Sport.
4: U
9: už zase nejde internet.
20: Ta Wi-Fi je pomalá.
9: Ne.
21: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
20: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
21: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
22: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
23: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Ale já zatím je to dobrý v 6 hodin a 29 minut a pár vteřin. Já jsem právě zjistil, že dneska už je 18. takže jsem gratuloval některým oslavencům, kteří se narodili včera, tak pardon.
1: No to vůbec nevadí, zpětně se to taky počítá. Zatím dobrý. Je to dobrý, ale zatím je to špatný, Zuzi, dej nám tam nějaký zprávy.
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán Votruků teď dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění. Záležníkovou případnou účast na mistrovství světa by to ale ohrozit nemělo.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy mlhavo, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Nehodu máme hlášenou z D6, pokud jedete ve směru na Karlovy Vary, pozor na 28. kilometru, nákladák tam skončil mimo silnici.
2: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Steel Panther, Party Like Tomorrow is the End of the World. Pas, jakoby zejtřek byl konec světa. Tak přeložil jsem to dobře?
1: No zeské, Honzíku, nebudeš si dávat nějaký lekce angličtiny?
0: Já myslím, že jo. Jako já, že bych si dal, nebo tobě bych dal třeba?
1: Ne, že bys začal učit malí děti, jak to dělat špatně.
0: Zkusit šušen?
1: Yeah,
0: můžeme.
1: My English is very good and weather is good. Zkusit šušen a tak.
0: Dobře, tak pojďme radši na nějaký hudební téma. Mám tady další hudební dokumentární film, který vyjde už 9. června. Protože včera, 17. května, by oslavil 68 let britský zpěvák Paul Di'Anno, bývalý člen Iron Maiden z let 78 až 81, který nás opustil 2 roky zpátky. A teď přichází o něm dokumentární film Di'Anno Iron Maiden's Lost Singer, čili ztracený zpěvák Iron Maiden, který zachycuje jeho pozdní období života a kariéry. V dokumentu je samozřejmě se spousta archivních záběrů, spousta i povídání různých jeho kamarádů, jako Jamesa Hetfielda z Metallica, Gina Simonse z Kisáků, jsou tam i členové Slayer, Megadeth a Sepultury. Film by měl vyjít 9. června na streamovacích platformách, nenašel jsem na jakých, takže se necháme překvapit, jestli to dorazí k námi, třeba na Disney Plus nebo něco takového. Takže přátelé, pokud máte rádi Maideny a nejenom Maideny se současným Brucem Dickinsonem, o nichž mimochodem teďka je v kinech taky film Iron Maiden Burning Ambitions, Burning Ambition, tam není to se, pardon, množní číslo, tak počkejte, no,
1: tak
0: na 9.
1: Těch
0: června.
1: Těch ambicí mohlo být klidně víc, v pořádku.
0: No, tam hořela jenom jedna, že? Nebo možná jsem si to blbě napsal, já nevím, je pondělí.
1: A to je v pořádku, anebo si zajděte na Jacksona.
0: Nebo, přesně tak, to je taky blízko.
1: Rokový muzice.
0: To taky v kině.
1: To je praděda rokový muziky.
0: Nebo třeba Ďábel nosí pandu 2. To je hezký. To jsem viděl, teďka bylo to fajn. A jezdem na muziku, za chvíli do Garu 66.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Stavebniny Dek přináší megaakci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
10: A 30?
13: Acema.
10: A 40?
13: Acema.
10: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 7:50, Zuzko, je to tvoje.
2: Mám tady zprávu pro Anabel. 79-letý multimilionář hledá mladší ženu, která zdědí jeho majetek a vilu.
3: Výborně, mám mu napsat, jo, my tím chceš naznačit, nebo co?
2: Můžeš mu napsat, no, docela dobrá partie, mám pocit. Hele, ale jako je problém je, že hledá ideálně do 30 let.
3: No, tak to už jsem 10 let za Zenitem, ano.
2: Trošičku, pak by mu měla porodit syna, tak to bys ještě mohla dát, nebo rovnou ne. Dva ideálně.
3: Určitě ne.
2: Má mít řidičák, to máš?
3: To jo.
2: A klidně i zbrojní průkaz, což
3: to taky nemám.
2: Je teda zvláštní dost, jako ty podmínky, ale to je všechno.
3: Tak jako...
1: Hele, už tady googluju, kolik stojí nechat se přešít. Nicméně Google mi píše na to odpověď AI, zkrácení kalhot 150 až 300 korun.
3: Vážně? Tak ten to asi úplně nepochopil požadavek, tyho, co si po něm chtěl.
1: Dobrý, no. Materiály, počívka, lokalita, ty kráso. No tak je to jasný, já už nikdy nikoho nenajdu, protože tady jako konečně smysluplný člověk, který úplně cítím, že by byl moje spřízněná duše, s kterým bych si fakt rozuměl, kdyby nebyl doma zrovna, tak nevyjde to, takže Ani je to tvoje.
3: Jsme říkali, že já nevychovuju v pěti z šesti bodů.
1: Ale to ukecáš prostě opticky, on už bude starý seniorní, ten to nepozná.
3: A já nechci ale starýho plesnivýho dětka.
1: Ne?
2: Ne.
1: Takže to taky mám u tebe, to nic to ani tam mi to nevyjde. Dobře. Tak přátelé, díky, Zuzko, jdeme dál. Rammsteini, Engel, teďko radši, co, ne?
3: Dej, protože pust to tam.

0: Genesis a jejich Invisible Touch, neviditelný dotek 2 minuty před 7 hodinou raní. I tohle bych mohl s těma dětma na té angličtině, nebo to možná ne, viď?
1: Ne, neviditelný doteky s dětma, to zní jako to smrdí kriminálem, radši si dáme zprávy.
0: Takže who kriminál, už za chvíli.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých

0: Bolka Fest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
5: Rock Radio. Zprávy.
6: Hezké ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná, teď ji čeká restaurátorská práce. Policie o tom informovala na sociální síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Libereckou podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Pražští radní dnes projednají například návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. Zástupci Izraela a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mosese. Nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů.
5: Rock Radio. Počasí.
6: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ale taky ojediněle mlhavo. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou taky přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
5: Rock Radio. Doprava.
6: Bouralo se v Českých Budějovicích na Nádražní ulici v Brně na ulici Terezy Novákové, potom na D6 v obou směrech ve směru na Prahu na 5,5 kilometru, kde se srazily 3 osobánky v levém jízdním pruhu. Ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 28. kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu, která se řeší na křižovatce ulic Vinohradská a Jana Želivského.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
8: Dobré ráno, čumáci! Pěkný ráno a bohatýho dětka vám přeje Honza,
9: Anabel
6: a Zuzka.
8: V pondělí 3 minuty po 7, 18. května, to jsem hezky řekl za sebou, no nic. Rozdáváme, přátelé, až do 8:30 inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Už chápu, proč ti to nešlo přes pusu vůbec.
9: Tak hlavně, že to není KBG nebo nic jiného.
8: KBG, no, počkej, to je ještě jinak, to je KGB.
9: KGB. Ty zkratky nejsou moje parketa. Každopádně to SS na závěr je taky vynikající. Jako, já vůbec někdo to pojmenovával takhle zkomplikovaně, protože nemůže být prostě jenom kontaktní grill. No každopádně vy si o něj můžete, přátelé, psát až do 8:30 na náš Messenger, Facebook, Instagram, připsat telefonní číslo a jinak jsem chtěl

0: že děkujeme našemu grafikovi za krásný snímek, kde vypadáme oba, že máme Downův syndrom a že nás porodili rodiče, kteří byli sourozenci a počali nás Pripjati u jaderného reaktoru. Moc krát děkujeme a posíláme píseň Nirvánu.
1: Já tam vypadám jak Hynek Čermák.
0: Ale sluší ti to.
1: Ale hnusný.

0: Katapulti a jich někdy příště na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Song, který tu opět nebyl náhodou, protože dneska je pondělí 18. května. A Olda Říha, textař, zpěvák, kytarista a hlavně frontman Katapultu dneska slaví 78 let.
1: To je krásný požehnaný věk.
0: Ano, my jsme tady teďka v pátek, nebo když jsme to hlásili, ano, že kapela 16. května, čili v sobotu v Lysí nad Labem.
1: Měla rozlučkovej koncert.
0: Ano. Poslední koncert Olda Říha říkal, že si chce dát pauzu, že se zavře do studia, že se bude věnovat nový muzice, že bude psát nějaký nový písničky. A jestli se kapela vrátí, to se uvidí.
1: Tak když píšou novou hudbu, tak vrátit by se měli minimálně s deskou, když už
0: minimálně, přesně tak. Kapela už oslavila 50 let, měli nějaký Fórum Karlín, ale přitom, že jo, bývalý bubeník Tole Kohout a taky bývalý basák Jirek Šindelář už na nás koukají z obláčku. A jediný, kde vlastně pravý Katapult, už je jenom Olda, takže si s tou značkou může dělat, co chce, a když řekne, že chce pauzu, tak si ji prostě udělá.
1: Happy birthday.

0: Ujú.
1: Přejeme všechno nejlepší Oldovi, zdravíme ho a posíláme mu vlastně jeho, ano, britský alter ego, že jo, britský Olda Říha, to je Brian May, Queenie, I Want It All.

0: Hisáci, every time I look at you, pokaždý, když se na tebe podívám, tak vím, že je 7 hodin 22 minut a budeme mluvit o festivalu Rockin, který konečně startuje a s velkou slávou ho vykopneme už tuhle tu sobotu 23. května v Českých Budějovicích. A když říkám vykopneme, tak to vlastně nemyslím úplně na sebe, protože mi zase nikdo neřekl, ale ty tam budeš.
1: Ahoj, já jsem Anabel a chtěla bych vás pozvat na Rockin, který proběhne již tuto sobotu 23. v pivovaru Samson v Českých Budějovicích. Budu tam s vámi a budu se na vás moc těšit.
0: To je nějaký dětský festival, nebo co to je, ty vole?
2: Já jsem se nechala inspirovat tady kolegami na pozvánky. Každopádně, přátelé, ano, již tuto sobotu první Rockin, moc se na vás budu těšit, je to v Českých Budějovicích. Poveselíme se tam spolu a tak dál. A chtěla jsem vás nalákat i na stránky rockin.cz. Kluci tam teda, jak si včera zapomněli, dát nápovědu číslo 2, ale během dnešního odpoledne by se měl kdesi v Plzni zjevit 4 lupeny. První nápověda byla pod svícnem je největší tma a druhá měla víc včera a nevyšla, tak teď píšu Zuzce z produkce, kde se stala chyba, že se někde ta nápověda zasekla, ale já věřím tomu, že během dnešního dne to napravěj, že se tam zjeví ta nápověda a vy, co jste z Plzně, tak budete mít možnost ty lupeny hledat. No a kdybyste náhodou nechtěli čekat na to štěstí a že ho najdete zrovna pod tím svícnem vy, tak ještě přímo na stránkách vlastně rockin.cz bude probíhat soutěž. No a my máme jednu pro vás tady v rámci Rock Rádia. Je to jako každý rok stejný, musíte se vyfotit se svojí partičkou, poslat nám snímek nějaký veselý. Samozřejmě, když připojíte nějaký veselý kostýmy a tak dál, tak budete mít větší šanci a poslat nám to na e-mail, který nevím.
0: No, kdybyste náhodou nechtěli lovit lístky do Budějovic, když se z Plzně, tak napište nebo pošlete tu krásnou fotku vaší party na mail studio@rokovirádio.cz a to do čtvrtka 22. května do 15 hodin. My tu v pátek zase vyhlásíme toho šťastlivce, který pošle úplně nejoriginálnější fotku, takže jestli máte třeba nějaký domácí hrobeso, který jste teďka jeli o víkendu, tak to je přesně to, co chceme.
2: Ano, takže nám pošlete vtipnou fotografii a máme pro vás 10 lupenů. To znamená pro vás a vaše nejlepší kámoše. Takže se těšíme na vtipné fotografie.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A za chvíli další muzika. Pana Stovky a Čarogej.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
12: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
13: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.

0: 12 věci s čarodějem na Rock Rádiu, 7:58.
1: A to znamená, že máme zpoždění a Zuzka musí rychle vyčarovat nějaký zprávičky.
2: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy cestou, skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2700 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán Votroků teď dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, večer na některých místech je slunečno, odpoledne a večer se ale ještě vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ještě bude doznívat déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě bude chladněji, tam naměříme kolem 13 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 43. kilometru, na D1 ve směru na Prahu se řeší nehoda na sjezdu exitem číslo 253, potom se bouralo na trase Český Těšín Opava po silnici číslo 11 u obce Vřesina na 276. kilometru a na D6 se řeší 2 nehody, ve směru na Prahu se bouralo na 5.5. kilometru a ve směru na Karlovy Vary na 28.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio.
0: Zuzko, díky za zprávy osvěžující, probouzející a teď si dáme Bad Beast a Here We Are.

0: Here we are, pecka z desky Steelbound od finských Battle Beast dohrál na Rock Rádiu 8 minut po půl osmí. Přátelé, dneska je pondělí 18. května a slaví se den navštiv svoje příbuzný. Pokud máte příbuzný náhodou v Plzni a ne v Pripjati u černobylské elektrárny, tak by tady jsme pro vás měli ještě takovou zajímavou nabídku.
1: No, nemusíte navštívit příbuzný, můžete hledat lupeny na rockin.cz, protože během dneška by se tam měly kdesi objevit lupeny. No a konečně tady máme nápovědu číslo 2, která se tam objevila před pár minutkama. Ta první, ještě jednou zopakuju, byla pod svícnem je největší tma. A další indicie je místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Co?
1: No, mám to zopakovat. Místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Krematorium.
1: Jako nějaký stadion, no stadion, já už dneska jdu jak jenom pondělí.
0: Takže. A to má být v Plzni, jo?
1: Má to být v Plzni.
0: V Plzni někde
1: pod
0: nějaký výhled.
1: S výhledem.
0: Zuzka byla teďka v Plzni, nebyla tam někde, kde je výhled
1: Zuzi,
0: nahoru.
1: Zuzi, napadá tě něco?
2: Tak napadá mě, že by to bylo místo, kde se ten festiák bude konat, jo, ale v Plzni.
0: Tam bude festiák?
2: Rockin tam bude, třeba.
0: No. Jo, my se bavíme o Rockinu, já jsem teďko nebyl.
1: Jde vidět, že my jsme tady taková fresh parta při pondělku, přátelé, vidíte to, to je čistá lobotom, je v přímém přenosu.
0: Já jsem myslel, že rozdáváme lístky na nějaký kino.
1: Nebo ale během dneška by tam měla být ještě nápověda číslo 3, která by to měla celý objasnit a hledači tudíž budou mít jednodušší cestu k jejich vysněným 4 lupenům.
0: A nápověda číslo 3 je něco jako lístky jsou v Plzni tam a tam.
1: Ne, takhle konkrétní to nebude. Bude to stále hádačka, ale sama jsem zvědavá, protože zatím jsem zmatená jak lesní včela s tou.
0: No tak přátelé, vzhůru do Plzně.
1: A jedem?
0: Jo.
1: Já to mám kadeřníka, už bych docela potřela, jsem šedivá, tak já to domluvím.
0: Tak jo, ty to ostříháš, já si to nechám nastřílet. Za chvíli Olympik, dávno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Sabatoni do pekla a zase zpátky v 7 hodin 51 minut na Rock Rádiu. No, na tom se dá jezdit do pekla třeba na ženský, na koze, na dvou, ne, na jedný koze, nebo na čem ještě, na motorce.
1: Ahoj, já jsem Anabela, chtěla bych nahlásit Marcelovi motokeci.
0: No ty jsi zíkovná holka.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Oslavit 30. i 31. narozeniny v jeden den stejného roku, to můžete na pražské markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurtze, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael Jepsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
4: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu. Budu se na vás těšit na stadionu.
3: V sobotu ve 14:00 zaburácí motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení s jezdci, předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
10: Hezké pondělní ráno, krátce po 8, jdeme na zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná taky změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izrael a ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovinskem.
11: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, večer místy jasno, ale taky se vyskytnou přehánky na východě a severovýchodě. Bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
12: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
10: Na D5 se řeší vážná nehoda ve směru na Plzeň. Na 43. kilometru se srazily dva osobáky, jsou tam aktuálně neprůjezdné dva jízdní pruhy. V Rakovníku se boural na ulici Československých legií. Na D6 se pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru a na D1 se taky bouralo ve směru na Prahu na sjezdu exitem číslo 253.
13: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: možná na tebe koukám, jak tady máváš s tou hůlkou, jak na svatýho Víta.
1: Tak to, rukou, tak to nevyšlo, hůlky. Tak ještě jednou, hele.
2: Dobré ráno, čumáci!
1: Krásný ráno vám přeje arrogantní Honza.
0: Teď jsem přemýšlel, co si dám za přízvisko. Věčně jízlivá Anabel.
3: A ukoktaná Zuzka.
1: Díky. 5 minut po 8. Pokračujeme v naší krasové jízdě. A přátelé, už v 8:30 budeme rozdávat inteligentní kontaktní

0: Grill Senkor.
1: Je to tak, ogriluje vám jakýkoliv kus flákoty a to hned v nějakých úrovních stupních tloušťky masa a vy si jenom sednete na lehátko a čekáte, až se vám tam mňamka udělá. Takže pište na náš messenger, připište své telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
0: A teď už Dimitri Alijice.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly Hinder na Rock Rádiu se songem Without You v 8 a 13 minut k tomu. Je pondělí 18. května, pojďme se podívat na historický okno. To se ti bude líbit, protože jako faninka Nirvány a hlavně Kurta Cobaina seš na prachy. 18. Jsi května.
1: Jsi drzejivé, kopně ho s Zuzkou, udělí mi prodlouženou ruku a na ně nedočánu.
0: Zuzka, která má 1,30 m, určitě udělá prodlouženou nohu.
1: Ona udělá kung fu pandu, to budeš koukat.
0: Nebo Chucka Norrise, ten už teďka není, tak by ho mohl někdo nahradit. Každopádně, 18. května roku 2019 se dražily nějaký krámy po Kurtu Cobainovi, takovej ten garážový výprodej, akorát že vůbec. Svetr, který měl na sobě na posledním focení s Nirvánou, se vydražil za krásných 75 000 dolarů. Jak se ti dívám do očí, tak jsem tam úplně viděl jako strejček skrblík, jak se mu protočili dolary.
1: No já jsem si představila, že když se ti do toho pak pustí moly, to musíš mít v nějaký neprůdyšný krabičce, tyjo, a uchovávat ho na další generace, aby se mohl prodat za trojnásobek.
0: No v nejmenovaném krámě se švédským nábytkem a kuličkama k tomu, který jsou z toho nábytku, prodávají takovej igelit, z kterýho odsaješ vzduch, tak v tom to můžeš mít ve skříni.
1: Jo.
0: Aby se ti nic nestalo.
1: Proti molům.
0: Proti molům a tak. No ale pozor, ještě vydražili playlist na koncert ve Washingtonu, který byl napsaný na zaplivaným špinavým papírovým tácku, na kterém měl předtím Kurt kus pici k večeři před koncertem. Hádej, za kolik se prodal.
1: No určitě byl taky drahej.
0: 23 000 dolarů.
1: Já bych chtěla říct, že mám doma na chodbě krabici od včerejší pici a vykopávám 150 korun vyvolávací cena.
0: Takže kdybyste, přátelé, někdo chtěli...
1: Pište mi na můj Instagram, tak... Mabel Fárová, díky.
0: Přesně tak. Vyvolávací cena, kolik jsi říkala?
1: 150 korun.
0: 150 korun.
1: Abych si mohla dát další pizzu. Ne. Tak začneme na 200, dobře, 200.
0: Tak vyvolávací cena dvojka. Pište na můj Instagram, já to potom s Anabel domluvím.
1: Teď to je už... pasák tohle.
0: Kaiser Chiefs.

0: Halloweeni a jejich power, neboli síla na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Já tady mám tady další hudební zajímavost pro ty z vás, kdo chodíte na koncerty, což jsme samozřejmě i my dva. Oli Sykes.
1: Já zásadně nechodím na koncerty, když je nemoderu.
0: Dobře, tak mám tady zprávu, Zuzko, pro tebe, chodíš na koncerty?
2: Vůbec nechodím na koncerty.
0: Skočte do zdi obě dvě. Tak dobře, tak mám zprávu pro sebe. Oli Sykes, frontman kapely Bring Me The Horizon, ale nepovídej Honzo, v americkým St. Louis dostal mobilem do hlavy. Na konci songu Happy Song ho nějaký fanoušek, což je zřejmě teda krycí slovo pro retard, trefil mobilem přímo do kebule.
1: A jakože to teda nebyl fanoušek, to byl spíš hater, když po něm házel mobilem, ne?
0: No, když si koupíš lístek do první řady, tak musíš být minimálně psychopat.
1: No tak když třeba máš si rád, spletl plišáka s mobilem, třeba měl v jedné ruce plišáka, v druhý mobil a splet si ruce, veď, to hned.
0: To je možný, že, no. Že vlastně chtěl po něm hodit něco jiného, kalhotky, že jo?
1: Někdy chceš někomu podat kytku a místo toho mu dáš facku, to je prostě raz, dva.
0: To děláš takhle, čau mami.
1: U maminky ne, svých maminku dobře. Miluju.
0: Já taky. Myslím tu svojí, ne tu tvojí. Každopádně, pozor, jako není to taková sranda, jak to vypadá. Sykes potom fanouškům potvrdil, že utrpěl lehkej otřes mozku, že měl rozmazaný vidění, že ho bolelo zpívání a že se cítil naprosto dezorientovaně, takže kapela musela upravit setlist koncertu a trošku zkrátit i celkovou show prostě. Mm-hmm. Takže koncert sice dohráli, ale zase fanoušci byli ty, kteří to dostali zkrátili. Sežrat, že jo? Mm-hmm. Minulý týden jsme tady mluvili o tom, že Eric Clapton v Madridu dostal po poslední písničce, když se šli uklonit a šli pryč před přídavkem, tak dostal od nějakého fanouška prostě LPčkem do hrudníku, že jo? Mm-hmm. Takže co udělal? No už nepřišel, logicky, mm-hmm. jo? A tyhle ty naprosto retardované výlevy prostě pošahaných lidí, kteří na ty koncerty chodí, mají za následek jenom to, že to potom stejně odnesou další fanoušci tím, že budou přísnější a přísnější a přísnější pravidla pro to, aby se snad ten koncert vůbec dostal, budeš procházet ještě horšíma rámama, šacujou ti tam už teď, že jo?
1: Tak v zoo museli taky před ledníma medvědama přidělat elektrický dráty, protože ty lidi chodili tak blízko, že ty noví medvědi, kteří tam teďka jsou, je napadali tak brutálně, že málem roztřískali to sklo, takže museli přidat a půl delší a teď jsem viděl nějakého Einsteina, který do nějakého chudáka nebo je zvířete píchal klackem, takže lidi jsou prostě takový.
0: To bylo v tom Brně. To byl taky dobrý.
1: Nedělej mu, říkám ti, nedělej mu. Dobrý, no.
0: Přátelé, pokud prosím vás chodíte na koncerty, tak nic na ty lidi neházejte, jsou to taky jenom lidi a pak je to může třeba naštvat, ten koncert skončí a ve výsledku vám ostatní fanoušci dají do držky. Za chvíli muzika. Škorpíci, no one like you, nikdo tě nemá rád.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: Vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Trenýrkarna.cz.
15: Hej ty,
14: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
15: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
16: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
18: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
19: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
20: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Škorpíci na Rock Rádiu se songem No One Like You, nikdo jako ty, 3 minuty po 8:30, to je na tobě.
1: No One Like You, jako nikdo tě nemá rád.
0: No, jak jsem to předtím tak přeložil, ono tak není, ale naštěstí ten pán, co vozí vždycky toho 5letýho syna, co říká, on to zase přeložil špatně, tak teďka asi nejedou, nebo nevím.
1: No, tak možná se ještě ozve, každopádně máme docela čas na sport.
0: Na hokej.
1: Na hokej, to je jedno. To je šport, ne? Tak čo to je?
0: Co, Zuzko, ty na to názor k tomu nějaký,
2: jo,
0: taky,
2: jako
0: když se o tom bavíme?
2: Bude hokej asi, no, asi myslím.
0: Jako takže... asi určitě?
2: Jo.
1: To je zase děláš chytrýho. Radši mlč, táto, radši mlč.
0: Tak se na tu parádu pojďte podívat.
3: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
4: České hokejisty dnes čeká 3. zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin na 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se učinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovenskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Sevařany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Jenom na švédských hrách v Ängelholmu byli Češi triumf 3-1. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovenskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z 8členné skupiny projdou 4 nejlepší celky.
3: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
4: Na D2 opatrně ve směru na Brno na 9. kilometru se srazil nákladák s osobákem. V Českém Krumlově se bouralo na ulici 5. května a na D5 se opatrně ve směru na Plzeň na 42. kilometru se řeší nehoda.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Trautenberg, když už tak už, na Rock Rádiu 9 minut po půl devátý.
1: Mobily do ručky, jdeme volat.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
16: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rockopera.cz.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
0: Rock. Je 8 hodin, skoro 43 minut, my rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho novým majitelem se právě teď stává Jarda z Chabařovic. Hezký ráno přejeme.
1: Krásné dobré ráno.
19: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobrý ránko, veliký gratulace, my tě zdravíme někam na cesty, že jo?
19: Přesně tak, no, teď jsem za prací směr Roudnice.
0: Jo, to není tak daleko od Kladna. A co pak děláš za práci?
19: Zabývám se bazénama, montáží, technologiem a takhle
0: věcma. Hustý, takže máš svůj vlastní bazén?
19: Takže mám vlastní bazén, ano.
1: Já jsem v Mama o ženě viděla, že tam měl výřivku prostřed obyváku. To bylo docela inspirující.
19: To nemám výřivku, mám venku na pozemku teda taky.
0: Správně, správně.
1: Další, co má zahradu, my jsme jediný dva s Honzou a se Zuzkou, Zuzka má zahradu, takže no, jenom ale my dva nemáme žádný.
0: Tady Jarda zní, že bychom se s ním chtěli kamarádit, protože kromě bazénu a výřivky má teďko i grill, hele.
1: Ty jo, můžeme se někdy stavit, prosím tě?
19: Hele, jestli budete mít cestu, rád vás tam uvítám.
1: Fakt, jo. Já myslím, že řekneš v žádném případě. Tak...
0: Přesně.
19: Ne, hele.
0: Zatluče. Prosím tě, a máš nějakou paní, manželku, paní, mámu, někomu, komu budeš dělat radost s tím grillem? Děti třeba?
19: No, určitě jako rodině, dětem a tchýni mám ještě vepředu, takže i tchýni.
0: Dokonce, jo, to seš až tak hodnej.
19: No.
0: Nedostane.
19: Nebudu muset, víš co.
1: A tchýně to nebude mít ze strychněnem to maso.
19: Ne.
1: Je hodná.
19: Jo, samozřejmě, víš co, my vycházíme výjimečně překvapivě docela dobře.
1: No ty nic jiného ani říkat nemůžeš, takže je nám to jasný, jak když tak pak napiš nějaký vzkazík, až to neuslyší.
0: Takže pro tchýni pěkně ogrilovaný hadr, přejeme dobrou chuť. Jardo, prosím tě, moc si ten grill užij, mělo by být už konečně snad trošku lepší počasí a celý léto budete určitě obědvat a večeřet na zahradě. Pozdravuji od nás rodinu a měj se krásně.
1: Krásný den.
19: Díky moc.
1: Ahoj.
19: Taky, mějte se, ahoj.
0: Hezký den. No a přátelé, pokud vy jste dneska neměli štěstí, tak to buď zkuste zítra, anebo si tenhle ten krásný inteligentní kontaktní grill Senkor a další parády na grilovačku můžete koupit ve 123 prodejnách Planeo a nebo na planeo.cz.
15: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: To bylo hezký. A teď už si dáme zase nějakou muziku.
1: Ano, Marilyn Manson, personální Ježíš.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Tahle pěkná nakladačka od Amarant Digital World nám dohrává 8 minut před 9 hodinou ranní jeden z posledních songů, co si dneska pustíme.
1: Jako vokurka nakladačka?
0: No já jsem si říkal, jestli to jsou rychlokvašky nebo takový ty klasický znojmy. Co myslíš z Indie?
1: To bylo rychlokvašky.
0: Hele, já jsem se tě chtěl zeptat, když jsme takový tý muziky koukala si na, nebo sledovala si Eurovizi letošní?
1: Hele, já už na to nemám, já jsem byla x let porotkyní Eurovize a od té doby, co to nemusím hodnotit, jo, tady za Českou republiku.
0: Kecáš.
1: Od té doby, jo, co to nemusím hodnotit, tak se na to nedívám, že mám z toho doteďka trauma, mě to přijde jako přehlídka bizáru, teda musím
0: Jak
1: říct.
0: Ses k tomu dostala?
1: Ani nevím, nějak mě oslovili, no.
0: Jakože řekli, dobrý den, vy vypadáte, jakože byste chtěla být porotkyně v Eurovizi.
1: Já jsem dělala pro ten jejich Europortál nějaký tady jako web, víš, že jsme vždycky jako společně s nějakýma dalšíma umělcema se hodnotili právě celosvětově jako ty umělci. Takže jsem si musela vždycky poslechnout jako všechny ty vystoupení.
0: Takže to nebylo jako, že jsi šla v trepkách vysypat koš a oni, ježiš, dobrý den, to je ona, tu chcem.
1: Ne, já tam mám Petra Kobylíka, kamaráda, který vlastně to roky dělá, takže ten mě oslovil. Zdravíme Peťu.
0: Já musím říct, že je docela fajn, že z Eurovize vzešly kapely jako ABBA, která teda není rocková, ale miluju ty rockový covery, který potom vyrobili.
1: Já mám ráda ty Italy, který si nikdy nepamatuju, jak se jmenují. I wanna be a gangsta. Jak se jmenují? Zuzi, nevíš?
0: No, ježišmarja.
1: Víš,
0: no, Maneskin, tak.
1: Ty jsou boží, ty jsou dobrý, jako pár kapel to vyneslo, ale zbytek bych to vynesla jako odpad.
0: A i Lordi vlastně byli, že v Eurovizi.
1: No, před 120 lety.
0: Takže vyšly z toho i nějaký docela dobrý, zajímavý kapely, ale ten zbytek je teda, nevím, zblitek. Jaký jsou předpoklady pro to, abys tam byla, jako nechat se přešít, napsat písničku, která bude úplně šílená, a pak k tomu vymyslet ještě šílenější show.
1: Říkám, za mě přehlídka bizáru.
0: Tak dík, tak to jsem chtěl vědět. Dáme si zase nějakou normální muziku, tohle je Daniel Landa, Muži spadáky na rok.

0: Muzika. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí, informuje o tom agentura AFP. Zástupci Izraele a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří, uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mozise, nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, večer na některých místech bude i jasno, odpoledne a večer se ale místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Na D5 se bouralo ve směru na Prahu u Chrášťan na půltém kilometru. Srazily se tam 4 osobáky v levém jízdním pruhu. Na D1 se řeší nehoda taky ve směru na Prahu na 17. kilometru. Tam jsou 2 osobáky v sobě ve středním jízdním pruhu. Na D1 pozor ve směru na Brno na 213. kilometru. I tam se stala nehoda a bouralo se taky na D2 ve směru na Brno na 9. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rokový dopoledne.
3: Tak děkujeme za zprávy, Zuzanko. Můžeš tak mi to jdu. Předat.
0: Předávám oficiálně. Ti to oficiálně.
3: Oficiálně mohu se do toho pustit tedy. 3 minuty po 9. hodině, takový čas už jsme neměli hodně dlouho.
0: Dobrý, veď, dneska nemáme zpoždění.
3: Dneska nemáme zpoždění, dneska jedeme na čas jako České dráhy. Takže děkujeme moc a ty chvátáš na poradu.
0: Ano, já
3: a já se tady půjdu věnovat našim posluchačům. Takže vám přeju hezký pondělí 18. května a jdeme rovnou na muziku. Máme tady Jimmyho Jamesona si dáme, super, rybičky a teď Papa Roach.

0: Tak tohle byly Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na deset, takhle při pondělku 18. května a dneska slavíme narozeniny, jednak jednoho oslavence si nechám na příští hodinku, ale teď bych rád připomněl Ricka Wakemana, kterýho určitě fanoušci klasického roku znají, jednak z kapely Yes, ale taky jako hosta a spolutvůrce na albech kapely Black Sabbath, a to od alba Sabbath Bloody Sabbath z roku 1973, který svým příspěvkem změnil poměrně dost, protože zvuk Black Sabbath do té doby byl úplně jiný. Dá se říct, že po volume 4, tedy do roku 1972, ty alba Black Sabbath zněly nějak, a právě potom s přispěním Ricka Wakemana, který spolupracoval s Black Sabbath v těch dalších letech, už to mělo trošku jiný háv, ale neřekl bych, že špatný. Deska Sabbath Bloody Sabbath je naprosto výborná a myslím si, že se Sabbati v tuhle dobu pohli přesně tam, kam měli. Tak ten dneska slaví 77. narozeniny. Jinak jeho syn potom následně spolupracoval s Ozzy Osbornem a vlastně s Black Sabbath taky, kdy fungoval jako koncertní hráč právě na klávesi, takže je tam rodinná přízeň v rámci kapely Black Sabbath, potažmo s Ozzy Osbornem. Tak Rick Wakeman dneska 77. narozeniny a taky si připomínáme rok 2017, kdy v tento den zemřel Chris Cornell. Samozřejmě zpěvák Soundgarden nebo Audioslave, bylo mu pouhých 52 let. No a na to se váže samozřejmě i úmrtí Chestera Benningtona, zpěváka kapely Linkin Park, který v den jeho nedožitých 53. narozenin spáchal sebevraždu. Tak to bychom měli historický okýnko a teď se pojďme věnovat zase muzice. Aleš Brichta, Gamma Ray a dáme si taky Briana Adamse.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Bryan Adams nám na Rock Rádiu v rokovým dopoledni zaspíval o tom, jaký je to cítit se pořád jako teenager, což potvrzuje teorii, že věk je jenom číslo, důležitý je, jak se člověk cítí. A právě o tom Bryan Adams na Rock Rádiu právě teď zpíval, ale my se pojďme podívat na sobotu na 23. května, protože v Českých Budějovicích startuje šňůra festivalu Rockin. Já tam tentokrát s vámi nebudu, moderovat bude kolegyně Anabel, ale jinak se můžete těšit na celý tým Rock Rádia. Ale co je důležité? A nejdůležitější, jaký kapely vám zahrajou. Budou to Alkehol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. No a my tam jednoho z vás protáhneme s celou svojí partou. Stejně tak jako loni, tak i letos nám můžete poslat fotky svojí partičky na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a pokud budete mít štěstí, tak vám věnujeme hned 10 lupenů a můžete do Českých Budějovic vyrazit se svými kamarády. Čas na to máte do čtvrtka 22. května do 15. hodiny. Tam se to pak celý uzavře, no a v pátek v rokovým rozjezdu uslyšíte, jestli jste to zrovna vy, nebo kdokoliv jiný, kdo ty lupeny získal. Takže posílejte fotky, jak jsem říkal, čas do čtvrtku 22. května do 15. hodiny máte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my se pohneme dál, už za chvíli nás čekají Škvor, dáme si taky Architext nebo Saigon Kick, muziky je dost, ale taky kulturní typy, protože nejenom v Českých Budějovicích se dějou různý kulturní akce, ale i v dalších okolních místech a na dalších zajímavých kapelách se můžete potěšit a udělat si radost o víkendu, takže si počkejte na kulturní typy, ty jsou připravený a pak slíbená muzika.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
7: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
8: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
13: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
13: Happy Sport.
14: Rock Radio. Co se děje?
15: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky

0: Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awarashar!
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den koupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Ceny ropy dál rostou a stouply dokonce až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Iránu totiž zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři se také obávají, že americký prezident Trump bude konflikt dál eskalovat. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po 8finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme ještě na dnešní počasí, převážně oblačno až zataženo a pokud ještě někde bude pršet, tak opravdu jenom doznívající déšť, jinak teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
2: Krátký info ještě z našich silnic. V České Lípě se bouralo v ulici Purkyňová, tam je nehoda 2 osobních aut, která tam překáží v provozu, ale měli byste projet bez držení. Trochu větší komplikace očekávejte v Plzni v ulici U Prazdroje, tam se srazilo osobní auto s tramvají. Je to teda průjezdný s opatrností, tak tam taky počítejte s omezením. Tak jezděte dál, opatrně, ať se nic moc extra nestane při pondělku a přeju všem šťastnou cestu.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme 4 minuty po 10. hodině, pondělí 18. května, rokový dopoledne a s vámi je Kamil. Já vás zdravím, už v předchozí hodině jsem říkal, že jednoho oslavence si nechám do týhle 60 minutovky a stane se tak za chvíli, protože slaví narozeniny jeden z mojich velkých hudebních hrdinů a to je Olda Říha. Tak si samozřejmě dáme katapult, zaspomínáme a popřejeme takhle na dálku Oldovi všechno nejlepší k jeho narozeninám, ale ještě předtím si dáme Gány, taky Airborne a na začátek tady mám pro vás hymn.

0: Katapult a starý desky hrajou dál. Píseň z roku 1986, inspirovaná smrtí Jirky Schillingera, se kterým se Olda Říha znal samozřejmě z kapely Františko Ringa Čecha. Byl to dokonce on, který na něj upozornil a právě na něj zaspomínal na albu, který letos slaví 40 let od svého vydání, tak doufejme, že se povede s Oldou popovídat o téhletý desce, tak jak to děláme v rámci album Měsíce. Každopádně my jsme si zahráli Katapult z toho důvodu, že Olda Říha dneska slaví 78. narozeniny a já bych mu chtěl přes éter Rock Rádia popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě spoustu skvělé muziky do dalších let, protože Katapult beru jako jednu ze svých top kapel, nejenom domácí scény, mám je moc rád, dokonce album, který jsme si teď připomněli, Rock Deluxe, tak je moje nejoblíbenější pravděpodobně, stejně tak s albem A co rock'n'roll, protože tyhle ty dvě desky jsou naprosto parádní a skvělý. Samozřejmě se mluví o tom, jaký Olda je. Já musím za sebe říct, že s ním mám jenom tu pozitivní zkušenost. Znám se s ním osobně, byl tady i na rozhovoru. Konec konců rozhovor si můžete poslechnout dodatečně na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcast a nebo třeba i na našem účtu Spotify. A musím říct, že je to fajn člověk, který prostě má rád jenom pořádek. A protože dneska je bordel ve všem, tak se ani nedivím, že se občas chová tak, jak se chová. Já mu to schvaluju. Každopádně, jak říkám, Olda dneska slaví narozeniny, taky se mluví o tom, že nehraje na kytaru tak, jak by měl. Ale já si myslím, že to je relativní. Důležitý je, že hraje tak, jak Katapult potřebuje a můžu říct, že teď, když jsem byl na koncertě 3. března na můj svátek se podívat ve Fóru Karlín, tak Katapultu to hrálo luxusně. Skvělý playlist, parádně zahraný všechno, výborný zvuk. Musím říct, že jsem si to moc užil a mrzí mě, že Katapult v současné době vyhlásil pauzu a že se vlastně neví, kdy se vrátí zpátky, což je škoda, protože si myslím, že jak ukázalo Fórum Karlín, kdy bylo vyprodáno, že o tuhle tu kapelu zájem je. Takže ještě jednou Oldovi všechno nejlepší k narozeninám a budeme se těšit na jeho návrat, na jeho comeback. Pojďme si dát Toutou, dáme si taky Turbo anebo Black Sabbath na Rock Rádiu.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
12: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
13: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Já vím, že se změníš, tak zní česká verze skladby Changes od Black Sabbath, kterou jsme si teď na Rock Rádiu dali 5 minut před 10:45 a postarala se o ní Pavla Kapitánová. Respektive takhle, postarala se o ní vlastně tenkrát ústřední duo kapely Arakain v roce 1995, a to Aleš Brichta a samozřejmě taky Jirka Urban, který na album Nevěřím taky přispěl právě touhletou skladbou a samozřejmě složil hudbu a podílel se na produkci. Tak taková je anabáze skladby, kterou můžete slyšet na Rock Radio Stage, protože tam se věnujeme převážně české hudbě a právě i tahleta skladba v české verzi od Pavly Kapitánový Já vím, že se změníš, je součástí playlistu Rock Radio Stage. Najdete ho jednoduše, stačí si dát třeba www.rockradiostage.cz nebo případně třeba na radia.cz si najít stanici Rock Radio Stage, zapnout a už to pojede. A můžete poslouchat muziky český tedy až do aleluja. Jenom v této hodince můžu říct, že jsme oslavovali narozeniny Oldy Říhy, takže zazněl Katapult, ale zazněli tam třeba i Krucipisk, Kern, Imodium, Citron, Hudba Praha a spousta dalších, Valda Gang a tak dál. A samozřejmě tam máme i zástupce světové hudební scény, takže se tam věnujeme i kapelám z míst, kde se samozřejmě mluví převážně anglicky a třeba zástupcem té celosvětové scény tam před chvílí byly Clash, který zazněli naživo. A taky třeba Halloween, protože tyhle ty zástupce té světové scény na Rock Radio Stage, jak jinak, slyšíte pěkně živě. Takže si to klidně nalaďte, poslechněte, zhodnoťte a třeba vás to bude i bavit, pokud si budete chtít užít pořádnou dávku české muziky. No a nejenom český, ale i československý, protože to se týká třeba i kapely Iné kafe, kterou na Rock Radio Stage slyšíte pravidelně a uslyšíte ji za chvíli i na Rock Radio. Dáme si ráno, pak přidám Five Finger Death Punch a dáme si třeba i Aerosmith.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
11: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
12: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
11: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
13: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
14: Polka Fest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
15: Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
18: magickou rokovou operu Malý princ.
17: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
18: Ve středu 27. května od 18 hodin.
17: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
19: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
20: Atención, señoras y señores!
21: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
20: La Tropical!
21: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
20: Yeso!
21: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
20: Awarashar!
22: Ahojte, ja som Radko z kapelíny Kafe a pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
12: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Evropská unie plánuje opatření pro snížení závislosti na čínských dodavatelích. Připravuje pravidla, podle kterých by evropské firmy musely klíčové součástky nakupovat od nejméně 3 různých dodavatelů. Nová pravidla by měla dopad na podniky v několika klíčových odvětvích, třeba v chemickém průmyslu nebo ve výrobě průmyslových strojů. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 centimetrů. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
13: Rock Radio. Počasí.
15: Tak ještě počasí, dneska bude převážně oblačno až zataženo, ještě možná nějaký ten déšť, který bude doznívat z víkendu, ale jinak už by to mělo být bez srážek a hlavně teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.

0: Kova, tam se řeší nehoda dvou osobních aut, dokonce na komunikaci je sklo, takže tam počítejte s omezením a s malým zdržením, protože se to tam právě teď šetří a řeší. Tak, pevný nervy a v pořádku, dejte šťastnou cestu, všem přeju.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
0: Tak jdeme na oběd, samozřejmě na ten elektrický, který vám má udělat radost a třeba vám i, co se týká muziky, udělat radost v rámci toho, že ji můžete někomu poslat a uděláte šťastného třeba vašeho kolegu v práci nebo kohokoliv jiného kamaráda, někoho z rodiny. Prostě máte možnost si napsat o jakoukoliv píseň k nám na Facebook do zpráv a nebo na náš e-mail obec@rokovyradio.cz, tedy o jakoukoliv, kterou znáte z našeho vysílání, nebo pokud to tady budeme mít, tak není problém vám to zahrát. V příštích 60 minutách je to na vás, Kamil Dráb je s vámi, váš šéfkuchař a jsem připraven to všechno plnit až do 12. hodiny, ale samozřejmě taky vám pustit něco ode mě. A při dnešku si dáme Nirvánu. Máme 3 minuty po 11. hodině a elektrický oběd na Rock Radio startuje právě teď.

Tak tohle byla Nirvana na Rock Radio v elektrickém obědě, otevřela nám dnešní 60-minutovku vašich přání a to první dorazilo od Matouše a Romana, kteří píšou, že by chtěli poprosit zahrát Sunrise Avenue, Hollywood Hills a to je všechno a děkujou za to. Tak tady jsou Sunrise Avenue.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, a mejdy jsme si dali na základě vzkazu, který zní takto. Ahoj, zahrajte mi prosím pro parťáka Patrika něco od Maidenu a není smutný a jde mu práce od ruky. Velký dík, napsal Lukáš. Ahoj Kamile, zahraj do Dobřejic pro Vojtu něco od Debustrolu. Děkuji, Jitka napsala. Tak si pojďme dát Svět, co zatočí s tebou.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

Rockstar a Nickelback na Rock Rádiu v elektrickém obědě něco málo před půl dvanáctou a tuhle tu skladbu si přála slyšet Monika. Luca píše, že by chtěla slyšet Race Against a píše tady, že by to měla být skladba Make It Stop.

Tak tohle byli Whitesnake na Rock Radio, který chtěl slyšet Jarda. Já tady mám před sebou další přání a to je od Petry, která zdraví a chtěla by slyšet novou píseň od Mira Šmajdy a to skladbu Lavina. Já ji tady mám připravenou, jenom ještě připomenu, pokud jste neslyšeli rozhovor s Mirem minulý týden, takže tuhle tu píseň budete moc slyšet v rámci jejich koncertního playlistu s kapelou Terapie, která zahraje v Záhlenicích, myslím, že tuto sobotu od nejsem si jistý, 15. hodiny v rámci festivalu, který tam proběhne. Takže Miro tady říkal, že tahle ta píseň, i když je v rámci jeho solový tvorby, takže speciálně zazní právě i v setlistu kapely Terapie. Takže jestli chcete slyšet naživo, tak určitě na ně vyražte. Bude to, řekněme, taková ojedinělá možnost, protože Terapie potažmo Miro Šmajda solově moc nehrají. A co se týká koncertního turné, tak to se plánuje až na příští jaro. Takže těch možností, kdy tuhletu píseň slyšet živě, moc nebude. Ale teď si pojďme dát v éteru Rock Rádia.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Toto je?
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
12: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
13: trenirkarna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
15: Housebrand Café per favore?
16: Si, signora.
17: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin.

0: Battle Beast na Rock Rádiu v elektrickém obědě a tahle ta muzika byla od Libora. My jdeme pomalu do finále, protože už nám času moc nezbývá. Každopádně mám tady ještě přání od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Rammsteiny pro tým Dars a hlavně pro řidiče Mikeyho, který nás veze do Německa na nový projekt. Díky, váš posluchač Petr, jak jsem říkal. Takže Petře, Rammstein tady mám připravený, dáme si pak ještě In Excess, o který si píše Bára, a tím je to pro dnešek definitivně uzavřený, protože víc už se nám sem toho nevejde. Já se omlouvám na všechny, všem ostatním, na který se nedostalo, bohužel, zkuste to příště nebo třeba dneska po 18. hodině, kdy startuje Rok na přání. No a ve 12 hodin už se na vás těší s rokovým porazem Dan, a teď jdeme na ty Rammsteiny.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
11: Zprávy. Příjemné pondělní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a taky více slunečného počasí. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat s občasnými bouřkami. O víkendu pak naměříme až letních 25 stupňů. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do unie vrátit. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolina Muchová se vrátila do první desítky, kterou teď uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty je 16 až 21 stupňů.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Na D5 se na

No a já mám pro vás takovej tip, jestli už vám dlouhodobě někdo vadí, nebo vás furt otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak můžu pro vás takovej tip, jestli už vám dlouhodobě někdo vadí, nebo vás furt otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak můžete jestli už vám dlouhodobě někdo vadí, nebo vás furt otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak můžete peníze. Někdo vadí, nebo vás furt otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak můžete peníze. On vás už otravovat nebude. Nebo vás furt otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak můžete peníze. On vás už otravovat nebude. Otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak můžete peníze. On vás už otravovat nebude a určitě se vám neozve. No a my jdem hudby zbavit, tak můžete peníze. On vás už otravovat nebude a určitě se vám neozve. No a my jdem hudby a vám pustíte peníze. On vás už otravovat nebude a určitě se vám neozve. No a my jdem hudby a vám pustím. On vás už otravovat nebude a určitě se vám neozve. No a my jdem hudby a vám pustím Hammerfall. Nebude a určitě se vám neozve. No a my jdem hudby a vám pustím Hammerfall, vypsanou fixu, anebo Avenged Sevenfold. Určitě se vám neozve. No a my jdem hudby a vám pustím Hammerfall, vypsanou fixu, anebo Avenged Sevenfold. Tak jdem na to. No a my jdem hudby a vám pustím Hammerfall, vypsanou fixu, anebo Avenged Sevenfold. Tak jdem na to. Pojďte. Pustím Hammerfall, vypsanou fixu, anebo Avenged Sevenfold. Tak jdem na to. Pojďte. Vypsanou fixu, anebo Avenged Sevenfold. Tak jdem na to. Pojďte. Never feared for a nebo Avenged Sevenfold. Tak jdem na to, pojďte. Never fall. Tak jdem na to, pojďte. Never feared for anything. To pojďte.

šílencia. Že si to oblíbený sta, extrémní šílencia. Že si oblíbený sta, extrémní šílencia. Že si žene dek stále sta, extrémní šílencia. Že si žene dek stále extrémní šílencia. Že si žene dek stále šépl k pomalu šílencia.

nepřijela s plným kádrem, pustili tam kluky, kteří nehráli půl sezóny, takže tam ve skupině o titul.

0: Vše, co potřebuji za...
1: Idol.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. O cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z losa, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 2 vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně... Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetku filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky je lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek 9,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 2. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů. Jeden svazek za 6,90 a máslo 250 gramů za 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90 a máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. 22,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Baru dovolen.
0: Lidl. To se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na

A to byly Evanescent. A to byly Evanescent. A my se půjdeme podívat na... A to byly Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina... A to byly Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina o titul. To byly Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina o titul. Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina o titul. A na dálku se rozdávat. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina o titul. A na dálku se rozdával hráč, který hrál. Se podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina o titul. A na dálku se rozdával hráč, který hrál. Fotbal, kde vrcholila skupina o titul. A na dálku se rozdával hráč, který hrál. Se Sláví doma. Skupina o titul. A na dálku se rozdával hráč, který hrál. Se Sláví doma. A Plzeň hrála doma. A na dálku se rozdával hráč, který hrál. Se Sláví doma. A Plzeň hrála doma s Jabloncem. Rozdával hráč, který hrál. Se Sláví doma. A Plzeň hrála doma s Jabloncem, který hrál se Sláví doma a Plzeň hrála doma s Jabloncem. Jablonec musel vyhrát doma a Plzeň hrála doma s Jabloncem. Jablonec musel vyhrát a Plzeň hrála doma s Jabloncem. Jablonec musel vyhrát doma s Jabloncem. Jablonec musel vyhrát a Hradec taky. No, Jablonec musel vyhrát a Hradec taky. Jablonec musel vyhrát a Hradec taky. No a tím pádem vyhrát a Hradec taky. No a tím pádem aby a Hradec taky. No a tím pádem aby zůstali Hradec taky. No a tím pádem aby taky. No a tím pádem aby zůstali v... tím pádem aby zůstali v pohárech, pardon, jsem tady to. Aby zůstali v pohárech, pardon, jsem tady to. Ještě jednou. Aby zůstali v pohárech, pardon, jsem tady to. Ještě jednou. Hradec, aby zůstali v pohárech, pardon, jsem tady to. Ještě jednou. Hradec musel vyhrát, takže zůstali v pohárech, pardon, jsem tady to. Ještě jednou. Hradec musel vyhrát, takže přejeli 3-1 Slávii, pardon, jsem tady to. Ještě jednou. Hradec musel vyhrát, takže přejeli 3-1 Slávii. Ještě jednou. Hradec musel vyhrát, takže přejeli 3-1 Slávii. Ona Slávie nepřijela. Hradec musel vyhrát, takže přejeli 3-1 Slávii. Na Slávě Hradec musel vyhrát, takže přejeli 3-1 Slávii. Na Slávě nepřijela s plným kádrem. Musel vyhrát, takže přejeli 3-1 Slávii. Na Slávě nepřijela s plným kádrem. Přejeli 3-1 Slávii. Na Slávě nepřijela s plným kádrem. Pustili tam kluky, který nehráli. Na Slávě

0: se slevou 30%? Není problém. Klikšerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz na 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: A zítra má. A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: A zítra máš.
1: Trénír.
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: A zítra máš.
1: Trénírkarna.cz
0: na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: A zítra máš.
1: Trénírkarna.cz
0: rádio.
1: Dnes objednáš?
0: A zítra máš.
1: Trénírkarna.cz
0: Objednáš
1: a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz
2: Koupil nové ventilátory
0: a zítra máš.
1: Trénírkarna.cz
2: Koupil nové ventilátory.
1: Trénírkarna.cz
2: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory.
1: Trénírkarna.cz
2: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Tak teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Tak ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku
2: ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů,
2: přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky,
2: krmové ventilátory.
3: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz jinde nenajdete. Ventilátory.cz nenajdete. Ventilátory.cz
4: Spotřební daň.
3: Ventilátory.cz
4: Spotřební daň tvoří
3: Ventilátory.cz
4: Spotřební daň.
3: .cz
4: Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% Spotřební daň tvoří 14% státního spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz cent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
5: Střešní
4: Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
5: Střešní okna Fenestra
4: pro bohatší Česko.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
4: Čí Česko?
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, Česká. Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, Česká střešní okna mezi...

0: střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna stra.
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken.
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken.
0: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez
0: 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká střešní okna.
1: Výměna střešních oken.

0: No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostal.
1: Tak prosím, pětku ne.
0: No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostal.
1: Prosím, pětku ne.
0: No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. Tak. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru, co ne, pětku ne, ale bohužel kucí dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje. Bohužel kucí dostali. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast poháru. Se hraje finále poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast poháru. Hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jenom, tak ještě můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci. Můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci. Můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci. Tak snad to urvou. No, pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci. Tak snad to urvou. No a my si pustíme další. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci. Tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho, protože to hraje u nás v Hradci. Tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho Dimitri v Hradci. Tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho Dimitri nebo Billy Idol. Tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho Dimitri nebo Billy Idol. No a my si pustíme další hudbu Paula Stanleyho Dimitri nebo Billy Idol. Pustíme další hudbu Paula Stanleyho Dimitri nebo Billy Idol. Paula Stanleyho Dimitri nebo Billy Idol.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Dimitri nebo Billy Idol.

0: Marilyna Mansona,
1: slavné Arch Enemy in Flames, 40. výročí.
0: Hvězdného Marilyna Mansona,
1: slavné Arch Enemy in Flames, Slaughter to Prevail.
0: Hvězdného Marilyna Mansona,
1: slavné Arch Enemy in Flames, Slaughter to Prevail.
0: Mansona,
1: slavné Arch Enemy in Flames, Slaughter to Prevail.
0: The Rasmus,
1: přijede Dirk Schneider, Arch Enemy in Flames, Slaughter to Prevail.
0: The Rasmus,
1: přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo
0: in Flames,
1: Slaughter to Prevail.
0: The Rasmus,
1: přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Slaughter to Prevail.
0: The Rasmus.
1: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
0: The Rasmus.
1: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
1: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
1: Od 16. z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
1: Od 16. Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
1: Od 16. do 19. Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Svět není jen samek.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Svět není jen samé slunce a
1: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Svět není jen samé
1: 16. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Svět není jen samé slunce a
1: duch.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozumí, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozumí a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete sto. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Žebro bagr.
3: Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Ště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Žebro bagr.
3: Pneu.cz.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba a letní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionálstra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střech, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešníme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a jejich obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Nebem již 40 let. Fenestra.cz. 40 let. Fenestra.cz.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další.
0: Fenestra.cz.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další.
0: CZ.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další. Vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost.
1: A další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost.
1: Převeď. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do
1: komerční. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do
1: komerční. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky.
1: A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční. A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky. A můžete ušetřit. Více na půjčky k nám do komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka.
3: Masters of
2: CZ. Komerční banka.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží
2: Komerční banka.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární hel
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40
3: Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné arch slavící 40. výročí.
5: Hvězdného

0: května slevy až 25% na bazény, Gradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový.
0: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
1: Hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
1: Rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénírks.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
0: A vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
0: Vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
0: Navíc.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo...
2: CZ.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky.

0: Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě.
1: Cesta ke sportu vede přes Happy Sport.

nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.cz.

0: Náhradní díly pro bagr.
1: Bagr vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní
1: bagr vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
1: pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Gry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše
0: na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Rychle.

Leto. CZ. Leto. Leto. Leto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nech vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. Letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti.

0: Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu do pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu naši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se... Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemůžu... nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se chcem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat... Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďtování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, musíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. To máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Na kovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upeče Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grill, skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezd upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezd pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jednoduchku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jednoduchým rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své
0: na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhé. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio, slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio, slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio, slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pamětníky.

0: Partou a pošlete to na náš e-mail, je to studio@rokoviradio.cz. Partou a pošlete to na náš e-mail, je to studio@rokoviradio.cz. Čím originálnější to na náš e-mail, je to studio@rokoviradio.cz. Čím originálnější, je to studio@rokoviradio.cz. Čím originálnější fotka to bude, tím lepší. studio@rokoviradio.cz. Čím originálnější fotka to bude, tím lepší. A rokoviradio.cz. Čím originálnější fotka to bude, tím lepší. A my to, čím originálnější fotka to bude, tím lepší. A my to ve čtvrtek 22. května. Originálnější fotka to bude, tím lepší. A my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásím lepší. A my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme. A my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky. My to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás. 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás. S celou partou května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás. S celou partou v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás. S celou partou do Českých Budějovic. Kdo dostal lístky od nás. S celou partou do Českých Budějovic. Dostal lístky od nás. S celou partou do Českých Budějovic. Nás s celou partou do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku ti při...
0: S celou partou do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku ti při...
0: Do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku ti při... Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od... Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace...

to byl Paul St- A to byl Paul Stanley. A to byl Paul Stanley. A to byl Paul Stanley. A my se od pola půjdem... A to byl Paul Stanley. A my se od pola půjdem podívat na českou scénu. Paul Stanley. A my se od pola půjdem podívat na českou scénu, protože už tu... A my se od pola půjdem podívat na českou scénu, protože... A my se od pola půjdeme podívat na českou scénu, protože už tuhle sobotu 23. A my se od pola půjdeme podívat na českou scénu, protože už tuhle sobotu 23. května začíná roky naše festivaly. Od pola půjdeme podívat na českou scénu, protože už tuhle sobotu 23. května začíná roky naše festivaly. Na českou scénu, protože už tuhle sobotu 23. května začíná roky naše festivaly. Protože už tuhle sobotu 23. května začíná roky naše festivaly, taková putovní šňůra. Sobotu 23. května začíná roky naše festivaly, taková putovní šňůra. A bude v Českých Budějovicích. Května začíná roky, naše festivaly, taková putovní šňůra. A bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. Naše festivaly, taková putovní šňůra. A bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. Taková putovní šňůra. A bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. A bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. Bude se na nás, bude v Českých Budějovicích a to v pivovaru Samson. Bude se na nás, na vás těšit celý náš tým a festivalích a to v pivovaru Samson. Bude se na vás těšit celý náš tým a Samson. Bude se na vás těšit celý náš tým a festiákem vás provede naše Anabel. Bude se na vás těšit celý náš tým a festiákem vás provede naše Anabel. Na vás těšit celý náš tým a festiákem vás provede naše Anabel. K tanci a poslechu vám zahrou alkohol. Naš tým a festiákem vás provede naše Anabel. K tanci a poslechu vám zahrou alkohol. A festiákem vás provede naše Anabel. K tanci a poslechu vám zahrou alkohol. Horký žestl vás provede naše Anabel. K tanci a poslechu vám zahrou alkohol. Horký žeslí, provede naše Anabel. K tanci a poslechu vám zahrou alkohol. Horký žeslí, že Dimitri Trantenberg. K tanci a poslechu vám zahrou alkohol. Horký žeslí, že Dimitri Trantenberg. Poslechu vám zahrou alkohol. Horký žeslí, že Dimitri Trantenberg. Traktoři. No a jestli nemáte teda ještě plán na sobotu. Horký žeslí, že Dimitri Trantenberg. Traktoři. No a jestli nemáte žeslí, že Dimitri Trantenberg. Traktoři. No a jestli nemáte teda ještě plán Dimitri Trantenberg. Traktoři. No a jestli nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste z vaší partu traktoři. No a jestli nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste z vaší partu. No a jestli nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste z vaší partu tam jít. A nechtěli byste nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste z vaší partu tam jít. A nechtěli byste přelejzat plot, tak se vyfojte se sobotu a chtěli byste z vaší partu tam jít. A nechtěli byste přelejzat plot, tak se chtěli byste z vaší partu tam jít. A nechtěli byste přelejzat plot, tak se vyfojte se vaší partou, tam jít. A nechtěli byste přelejzat plot, tak se vyfojte celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. A nechtěli byste přelejzat plot, tak se vyfojte celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. Je to byste přelejzat plot, tak se vyfojte celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. Je to studio@plot, tak se vyfojte celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. Je to studio@rokovi rádio. Vyfojte celou vaší

0: léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 to. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinuj teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
1: Vidíš?
0: Myslíte.
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají.
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No. Vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím?
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
4: Let balónem, bungee
2: zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
4: Let balónem,
2: pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, raft.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting.
1: A?
3: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalání, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který dákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí.
4: Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí.
4: Spočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
4: zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný.
4: Můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe.
4: Venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás
5: počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně
5: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás
5: si nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovské.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
4: si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
4: každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší
5: nabídkou. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou.
5: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za
0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek
1: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Můžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Už zase nejde. Je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Už zase nejde.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Zážitky.
0: CZ. Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. CZ. Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
0: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne. Nebylo internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
3: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
3: Pomalá.
0: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle?
0: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti?
0: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků?
3: Yes,
4: v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků?
3: Yes,
0: taneční škola Latro
4: rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes,
0: taneční
4: a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor
4: rodilých tanečníků.
3: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor.
4: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec.
0: La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava.
0: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava.
0: Městský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a
0: pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělské. Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.
3: Bava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz
3: a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
3: A k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz
3: španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů. Děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Tropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti. Táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti. V červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. A omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. My je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Pozor, kuchařky.
4: Jíme tančit. I o prázdninách.
5: Pozor, kuchařky a kuchařici, máme pro vás.
4: I o prázdninách.
5: Pozor, kuchařky a

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní tvrdá matrace Hercules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Hercules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A já vám pustím Halloween.
0: Dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A já vám pustím Halloween.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka...
0: CZ.
1: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
0: Z.
1: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone. A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone. A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone. Pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
2: Ahoj, jsem...
1: Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z
1: Karlína. Rolling Stone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: A rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.

0: kuchařici, máme pro vás senzaci.
1: Tento i o prázdninách.
0: Pozor, kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
1: Tento týdnách.
0: Pozor, kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
1: Tento týden.
0: Pozor, kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
1: Tento týden vepřová
0: pleť a kuchařici, máme pro vás senzaci.
1: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelný.
0: Máme pro vás senzaci.
1: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelný.
0: Senzaci.
1: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59. Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, a plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano. Za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
2: Ale ano.
1: 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
2: Ale ano. Tento týden ve vaše...
1: Kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
2: Ale ano.
1: 59,90. Nevěříte?
2: Ale ano. Tento týden ve vašem...
1: 90. Nevěříte?
2: Ale ano. Tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso...
1: Věříte?
2: Ale ano. Tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová... Ano. Tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za... Na... Tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto... V vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzační. Nictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59 maso uzeniny, vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za jeden, ale naprosto senzačních 59,90 za jeden kilogram. Opravdu. Čerstvosto senzačních 59,90 za jeden kilogram. Opravdu. Čerstvá pletních 59,90 za jeden kilogram. Opravdu. Čerstvá plec 9,90 za jeden kilogram. Opravdu. Čerstvá plec jen za 59,90.
1: Vám ne...
2: 90 za jeden kilogram. Opravdu. Čerstvá plec jen za 59,90.
1: Vám ne...
2: Kilogram. Opravdu. Čerstvá plec jen za 59,90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete...
2: Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete...
2: Vá plec jen za 59,90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman...
2: Za 59,90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz. Zahrádka...
2: 90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz. Zahrádkář se raduje za... Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje na prodejny Zeman.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje na Zeman.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido se raduje, zahrádce se věnuje na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shopce, zahrádce se věnuje na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz se věnuje na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík,
1: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo
1: všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyber...
1: Potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou...
1: Pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou...
1: E-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se...
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno...
3: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
3: profík u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
3: si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.

0: zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Mě zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz
0: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz partner.
0: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz
0: letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz partner
0: pro zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz partner pro vaši zahradu.
0: Stavebniny Dekresto.
1: Zafido@eshop.cz partner pro vaši zahradu.
0: Stavebniny Dek přináší
1: @eshop.cz partner pro vaši zahradu.
0: Stavebniny Dek
1: @eshop.cz partner pro vaši zahradu.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Partner pro vaši zahradu.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie. Půjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovně akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 20. Nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 20. Dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladi Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladi Hilti do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladi Hilti Nuron se dvěma baterie 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Mi zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz. Milíč.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém písmu. Milí čtenáři, ve starém pískovci. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružci. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. V starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A tava! Opět ožívají mé dobrodružné příběhy. A tava! Ožívají mé dobrodružné příběhy. A tava! Dobrodružné příběhy. A tava!
3: Přichází
2: příběhy.
3: A tava! Přichází Vinetů. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbr. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdnilní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posled pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 23.

0: Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení. Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdce.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou
0: v prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Hon.
0: Představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Hon. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenkou
1: v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více
1: očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více inform.
1: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací.
1: Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernov
1: alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernove.koten. Vstupenky a více informací na www.westernove.městečko.cz nebo linky a více informací na www.westernove.městečko.cz nebo v síti informací na www.westernove.městečko.cz nebo v síti Ticketportál na www.westernove.městečko.cz nebo v síti Ticketportál www.westernove.městečko.cz nebo v síti Ticketportál www.westernove.městečko.cz nebo v síti Ticketportál městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Přijďte si užít rozmarné
0: nebo v síti Ticketportál.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace.
0: Ticketportál.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Voda. Užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. Slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Už každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
3: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
3: Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
3: Ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnu. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské bogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace
2: s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace
2: s mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.

týden. Více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Celý den. Více na aquapalace.cz. Více na aquapalace.cz. Aquapalace.cz. Rock Radio.

Ahoj, tady Jura Šperl z kapely. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jura Šperl z kapely Ingot. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Posluchače Rock Rádia. Rádia.

never wipe the smile right from my face. Never wipe the smile.

0: na Akervra. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automoto... Toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Pořídíš na automotodrombrno.cz.
1: Rybičky 48...
0: Automotodrombrno.cz.
1: Rybičky 48 tě zvou na...
0: Brno.cz.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncert. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Dva... Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až... Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 28 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. tý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Ty nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Ty muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k
1: síti Go Out.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolosu. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NR. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár... Si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za... Strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na... NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz lomeno penzík. Za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz lomeno penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz lomeno penzíko. Pauzy na kafe. Více na NN.cz lomeno penzíko. Více na NN.cz lomeno penzíko.
3: Ratatadadadata trička
2: NCZ lomeno penzíko.
3: Ratatadadadata trička
2: lomeno penzíko.
3: Ratatadadadata trička ratatadadadata
2: potizíko.
3: Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk pot. Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk potisk trička potisk. Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk potisk trička potisk trička. Ratatrička ratatadadadata potisk potisk trička potisk trička bela bela bela. Ratatadadadata potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela belce. Ratatadadata potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela belce. Potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Hele!
3: Strička, potisk, trička, bela, bel, bela.

0: Belabel.cz.
1: Hele,
0: tisk trička Belabel.cz.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
0: Belabel.cz.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam...
0: Belabel.cz.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se...
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydám...
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, Solunce.
1: Vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
2: A prejkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
2: A prej tot. Vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
2: A prej totálně neodolatelný týp.
3: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
2: A prej totálně neodolatelný.
3: Solunce, oceán romance.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
3: Oceán romance.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji od...
2: Totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu.
2: Odolatelný týpek.
4: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na
2: víkend.
4: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: To beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Juli. Zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Kent.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
2: Už jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
2: Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
7: Právě teď v...
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
7: Právě teď v Planeo.
6: Kaplinová, penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektro...
6: Penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
7: Právě teď v Planeo.
6: Polsku.
2: Už vyšlo.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než... Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Rock Radio.
7: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Rock Radio.
7: Jsme skladem. Planeo.
8: Rock Radio.
7: Planeo.
8: Rock Radio.
7: Planeo.
8: Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz.
9: Ve světě plném hrozeb
8: radia.cz.
9: Ve světě plném hrozeb je jistota
8: z.cz.
9: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání hrozeb, je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše... Cisco Security. Technologie, které chrání vaše...

0: Nejlepší výběr, nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Dřívech a Benešově. Více na Bene.cz.
1: Dřív než
0: Více na Bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než
0: Bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česká se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. pí. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď kliky už 19. až 21. června. Buď u toho před už 19. až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho před prodej 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídí do června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídí.

data i důvěru. Jistotu v Česko Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

zveřejnila agentura porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus. To z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezidentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí součk. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Kterýž nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Který si podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Který si od minulého Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Který si od minulého dotazování mírně pohodl.

0: zprávy.
1: Hezké
0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne.
0: Jo. Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýř.
0: Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a...
0: Zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná... Hezké pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského... Pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského... Jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku... Zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku... Ten by Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400. Dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc. Zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisícovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisícovku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun. Mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh 50 na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka 300 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka 1000 korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24. Má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná tak platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny 3 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepší mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi považují u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevoluční proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále u prostředí. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále vád. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále vád. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který

0: Turistika, léčivé prameny, spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny, spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Děvín.
1: Na D3 na trase
2: Rock Radio doprava.
1: Na D3 na trase Kaplice
2: Rock Radio doprava.
1: Na D3 na trase Kaplice
2: doprava.
1: Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení
2: doprava.
1: Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení. Na D3 na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože překážka. Kaplice na trase Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože překážka. Na vozovce Kaplice Mezno je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože překážka. Na vozovce a je tam půjde je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože překážka. Na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Vozidlo, čekejte tam zdržení, protože překážka. Na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Zdržení, protože překážka. Na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně protože překážka na vozovce. A je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam chce, a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Instagram Rock Rádia.
1: Dorazíte.
3: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skontrolujte. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastav za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při říkal, vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli. Abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli. Tak já teda vystřelím první a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli. Tak já teda vystřelím první. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli. Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký při řízení, ale i v posteli. Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký v posteli. Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak tady do vystřelím první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak tady dozadu. No a vidně na zatím napiš první. Hele, jak je to velký, ukaž to. Tak tady dozadu. No, hele, jak je to velký, ukaž to. Tak tady dozadu. No a vidně na zatím napiš, ukaž to. Tak tady dozadu. No a vidně na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook. Tak tady dozadu. No a vidně na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám zadu. No a vidně na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou. No a vidně na zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty. Napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty. To na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. A já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Jako hudbu třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne. Rock. Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne.
1: Rock Radio.
0: Nebo Joan Osborne.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej for. Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu.
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vorazu.
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. A já jsem
0: Foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. A já jsem tady před pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou hodinu a máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takový vorazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás s sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to jako, tak jsem si říkal.

0: No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio. No, takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi. Takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. Pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. Hudbu, my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park, všechno nejlepší. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba rybičky. A hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba rybičky, nebeská prána. Zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba rybičky, nebeská prána. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba rybičky, nebeská prána. A já vám pustím Linkin Park in the end, pak budu třeba rybičky, nebeská prána.
1: Chcete si
0: in the end, pak budu třeba rybičky, nebeská prána.
1: Chcete si
0: rybičky, nebeská prána.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi
0: prána.
1: Chcete si sednout tady. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Tady, nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já jí
1: spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu
1: k hrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: Já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano.
2: Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnik u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB restauraci. Nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz. Nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz. Housebrand káte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Avore?
5: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
6: Léto volá.
4: Pít. Housebrand káva. CZ.
6: Léto volá.
4: Housebrand káva. CZ.
6: Léto volá, voda, hory, lesy.
4: CZ.
6: Léto volá, voda, hory, lesy,
4: sbírej.
6: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. pár. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od a. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. pátý do 28. Hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. pátý do 28. Sbírejte body v Albertu od 13. pátý do 28. 7. V Albertu od 13. pátý do 28. 7. A vydejte se do přírody se značkou od 13. pátý do 28. 7. A vydejte se do přírody se značkou pátý do 28. 7. A vydejte se do přírody se značkovou 28. 7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 7. A vydejte se do přírody

0: byli A to byli Katapult a co rock and roll z roku. A to byly Katapult a co rock and roll z roku 1989. A právě Olda Říha dneska slaví 70.
1: Takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, mým přem za rokový rádio.

0: se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karima značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromok se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spoust 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. A spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Tati ETF
0: pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Tati ETF je teď
0: v přírodě. Albert.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
0: Albert.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC. Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT. Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT. ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když je věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantovaný.
1: Nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantovaný,
1: i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení.
1: To už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonus SSB.
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je, co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaké...
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: Úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá? Nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá? Investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně. To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii. Spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
1: Buřinky. Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
1: Se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
2: Jistota. No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
2: Jistota v jaké... Ani v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
2: Jistota v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy za...
2: Stavební spoření od Buřinky.
3: Jistota v jakékoliv době.
2: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Spoření od Buřinky.
2: Jistota v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy za 6 let.
2: Do Buřinky.
3: Jistota v jakékoliv době.
2: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Dosáhnete ročního
2: zhodnota v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3 době.
2: Spolu s bonusy za 6 let
3: dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
2: Buřinka.
3: Spolu s bonusy za 6 let
2: dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka. Za 6 let
2: dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka CZ.
2: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka CZ.
2: Ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka CZ.
0: Stavebniny Dek přináší Mega
3: 5,3%. Buřinka CZ.
0: Stavebniny Dek
3: CZ.
0: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nejprodávanější karisíť KH. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nejprodávanější karisíť KH 20 do základové desky. Dek přináší Mega akci. Nejprodávanější karisíť KH 20 do základové desky. Nyní Mega akci. Nejprodávanější karisíť KH 20 do základové desky. Nejprodávanější karisíť KH 20 do základové desky. Nyní

0: skvělých 420 kary síť KH20 do základové desky, nyní za skvělých 436 korun. KH20 do základové desky, nyní za skvělých 436 korun, včetně základové desky, nyní za skvělých 436 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách, nyní za skvělých 436 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách, dek platí do 436 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách, dek platí do 29. korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách, dek platí do 29. května, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách, dek platí do 29. května. A mega akce ve stavebninách, dek platí do 29. května. Tak si přijďte, akce ve stavebninách, dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. A dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super 9. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na dek.cz. Přijďte pro kary síť za super cenu. Více na dek.cz.
1: Léto. Doktor Max. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Spálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Odplouvám
1: a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Odplouvám kránu.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Odplouvám kránu.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Odplouvám kránu.
1: Doktor Max.
2: Odplouvám kránu.
1: Doktor Max.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom krát. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektromodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou ránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním víme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikát všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Na výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www nebo firemní akci.
2: Odplouvám.

0: Sport.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu. Tak vzhůru na palubu. Drbis o vzhůru na palubu. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králí ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky. U zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
2: Venku je tak hezky.
0: Parku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
2: Venku je.
0: Hlásíme se z králičí zahrádky.
2: Venku je tak hezky.
0: Hlásíme se z králičí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma.
0: Čí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti. Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hově, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím hopnu. A když někdo řekne hop, tak já skočím hopnu. Když se přeci kdo řekne hop, tak já skočím hopnu. Když se přeci králík, tak já skočím hopnu. Když se přeci králík, skočím hopnu. Když se přeci králík, hopnu. Když se přeci králík,
0: zoopark z...
2: Když se přeci králík,
0: zoopark Zelčín.
2: Když se přeci králík,
0: zoopark Zelčín. Kousek od
2: králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat. U zvířat.
3: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. CZ. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubic nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubic.

0: Pardubicích nebo v Jedin vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v Jedin. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Vládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a po jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Domov pro seniory.
0: www.topcentrum.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
0: www.topcentrum.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: www.topcentrum.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
1: Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
1: Hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. A respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz, přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
3: Právě teď v Planeo.
2: Podívat. Více na domov.sulicka.cz.
3: Právě teď v Planeo.
2: Více na domov.sulicka.cz.
3: Právě teď v Planeo.
2: Sulicka.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou.
2: CZ.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zbožími kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodej 30%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. 15 minut.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Maran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si... Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo. Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo. Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech. Poslechneš náš song. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. A kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Koncerte v Kutné Hoře. Čau. Čau.

a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jedna, a já na to, že kdeže, až budu, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, na to, že kdeže, až budu jednou spát.

až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebeskou pránu. Až jednou zaklepu. Na nebeskou pránu zaklepu. Na nebeskou pránu zaklepu. Na nebeskou pránu. Na nebeskou pránu. Na nebeskou pránu. Řeknu si pro nebeskou.

až budu jednou spát. Ptáčko na míru, až budu jednou spát. Na míru, až budu jednou spát. Na pořádku.

Řeknu si pro pána, řeknu si pro pána, to já jsem asi, řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu, řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu.

0: jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Os nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky 23. května v Českých Budějovicích. Lístky 20. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM na v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociálních Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociálních. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Je věnujeme právě vám. Právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajglu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.gluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajpalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz více na www.nevajgluj.cz www.nevajgluj.cz nevajgluj.cz.

Zeptaj se chlapče na ty velký dveře. Zeptaj se velký dveře. Zeptaj se chlapče, zlobil si. Zeptaj se chlapče, zlobil si. A já. Zeptaj se chlapče, zlobil si.

Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři, máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia a roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol v městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol hor vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký že slíže dymipe. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký že slíže dymipe. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. Alkohol horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. Alkohol horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde ne Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v čest Traktor, který letos nikde jinde

0: Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další
0: i na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa. A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A od 16 další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A od 16:20 hraje Finsko Amerika. Další den mistrovství světa ve Švýcarsku. A od 16:20 hraje Finsko Amerika, Kanada Dánsko, Švýcarsku. A od 16:20 hraje Finsko Amerika, Kanada Dánsko. Já myslím, že 16:20 hraje Finsko Amerika, Kanada Dánsko. Já myslím, že Fini porazí Ameriku. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás Fini porazí Ameriku. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer Ameriku. Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, protože tam hrajeme ze Švédskem. Pak tam hraje Německo-Švýcarsko, to bude zajímavý zápas, protože Švýcarsko je černý kůň mistrovství světa. Takže Lukáš Horák s Litvínovem vyhrál titul a pak byl 10 let preč a začal reprezentovat Slovensko. Takže Lukáš Horák, jednička Slovenska, vychytala Čechy. To je docela vtipný.

0: chytala Čechy. Ercar vtipný.
1: Top.
0: Ercar vtipný.
1: Top hokejové zážitky vám
0: přináší.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesi. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel naší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel Staveb Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
0: Máme se připojit na další hudbu, čeká nás třeba
1: www.topcentrum.cz.
0: Máme se připojit na další hudbu, čeká nás třeba
1: www.topcentrum.cz.
0: Máme se připojit na další hudbu, čeká nás třeba nějaká žďor. Máme se připojit na další hudbu, čeká nás třeba nějaká žďor. Pain a teďka. Máme se připojit na další hudbu, čeká nás třeba nějaká žďor. Pain. Máme se připojit na další hudbu, čeká nás třeba nějaká žďor. Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure. Hudbu čeká na třeba nějaká žďor, Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure. Tam nějaká žďor, Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure.
2: Sunda.
0: Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure.
2: Sundávejte si ty boty zase.
0: A teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure.
2: Sundávejte si ty boty zase.
0: A jejich Under Pressure.
2: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno. Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte.
2: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už tohle ne...
2: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl...
2: Ty boty zase, je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se poch...
2: Tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A...
2: Našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na... Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapace nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky. Jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Pil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně CZ jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na web našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instrukce rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho. Tam. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten tážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk op a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrk to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá

0: podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a uděl k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte z ní. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte ta podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz.
0: Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky.
0: Kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Festival Z a udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Udělejte si doma taky pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Festival Ultra Pořádek.
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v
1: Kapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks.
1: Rohošky pro každého.
0: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si
1: každého.
0: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slev. Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuje v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné procent. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZ každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco, tak Allegro. Výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco, tak Allegro. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco, tak Allegro. Šéfe, a CZC. Když něco, tak Allegro. Šéfe, zastonetle. Když něco, tak Allegro. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej Versailles. Tak Allegro. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem Allegro. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej Versailles. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej Versailles. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej Versailles. Starý kompresor už toho moc nenafouká. To netlačí. Potřebujem novej Versailles. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem,
0: potřebujem novej Versailles. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi,
0: tak. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web a
2: chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchu.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchu.
2: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.
2: Mám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to prostě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www do firmy. Během pár minut a online.
2: No.

0: to by šlo.
1: www.kompres pár minut a online.
0: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
0: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fiča.
0: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
0: To by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. CZ. To je fičák. To je fičák.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z Tiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyber třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si z Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.a Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Chceš?
2: Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Chceš?
2: Si svou cestu na prg.aero.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten?
2: prg.aero.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten?
2: .aero.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka skovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
3: Potisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcats a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky, na kterých si hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeš. Drsný místo. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky Tomcats jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Odplouvám krán.
4: Rozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Odplouvám kránu.
4: Ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz. Odplouvám kránu. Na katamara.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu.
5: Mám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplout.
5: Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplout.
5: Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránu. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily kránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v nejnovějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí v

0: Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže... Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny priku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaráne. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor, máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, osy v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, osy.
1: Odplouvám k ránu na katamaránu.
0: www.pragboats.cz
1: na katamaránu.
0: www.pragboats.cz
1: Už vím.
0: Tak vzhup.
1: Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamaránu.
0: www.pragboats.cz
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pragboats.cz
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Cz. Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Tak vzhůru na palubu.
2: Zase tankuju.
0: Podzhůru na palubu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj diesel.
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5.
2: Třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velký
2: den.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. To děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až tisíce. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až tisíce. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrém DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úpět. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úpět. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Lux kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak
3: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude
3: a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
2: To bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
2: Drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 600 běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tanku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda. 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. 9 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Tankování více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com. BYD.com.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Com.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říká...
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se...
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostat...
2: Úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta...
0: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.sieg...
0: To je problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.sieg... Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Auta se dostanou všude. www.siegel.cz
4: Potřebuješ změnit splátku?
3: www.siegel.cz
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou?
3: www.siegel.cz
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
3: CZ.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Je změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle. S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pod nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půj. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut, zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, než. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Home credit. Pro lepší příběhy.
5: Rock Radio.
4: Credit. Pro lepší příběhy.
5: Rock Radio.
4: Pro lepší příběhy.

festival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Festo kapelu Profesor. Sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Pod hlavičkou zahraju vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metal band Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely, český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Hakcisa. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje na radia.cz. Rock Radio, co se děje radia.cz. Rock Radio, co se děje CZ. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvat do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black 2. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej

0: hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Aua Smíchov. Více na www.latropical.cz. Aua Raš. Více na www.latropical.cz. Aua Rašar. Více na www.latropical.cz. Aua Rašar. www.latropical.cz. Aua Rašar.
1: Pekelný ostrov se...
0: Tropical.cz. Aua Rašar. Aua Rašar.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho...
0: Šar.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho... Šar. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho... Třetího a čtvrtého... Pekelný ostrov se blíží, buď u toho... Třetího a čtvrtého července Holíšov... Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozprov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Jim rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divokejští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divokej byl tři sestry. Rybičky 48.

0: řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově Tesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na Husqvarna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Běl. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete i v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. topcentrum.cz. cz.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probioty Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotický vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chuť probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak ský jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má poj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmní probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz ských kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz Franci chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmanemcova.cz.

0: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
1: La
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Un, dos, tres.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve Pietro Stanchis Mijo.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Smícho.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latin.
0: Stres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
0: Na ten
1: taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
0: Na ten nejlepší
1: La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
0: Na ten nejlepší mejdan.
1: Ve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
0: Na ten nejlepší mejdan.
1: Workshopy, drinky, super latinskoamerické zábavy.
0: Na ten nejlepší mejdan.
1: Workshopy, drinky, super prostké zábavy.
0: Na ten nejlepší mejdan.
1: Workshopy, drinky, super prostředí.
0: To všechno na nádherné.
1: Na ten nejlepší mejdan.
0: Workshopy, drinky, super prostředí.
1: To všechno na nádherné
0: terasy mejdan.
1: Workshopy, drinky, super prostředí.
0: To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: Latro.
0: Workshopy, drinky, super prostředí.
1: To všechno na nádherné terase.
0: Drinky, super prostředí.
1: To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Prostředí.
0: To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit.
1: Nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijď Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Já jsem
1: další
0: Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Já jsem
1: další La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Já jsem.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Já jsem
0: další La Tropical.
1: Přijďte tančit, přijďte žít.
0: Já jsem
1: další La Tropical Party je už tuto sobotu od
0: tančit, přijďte žít.
1: Já jsem
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu žít.
1: Já jsem.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Já jsem.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
0: La Tropical Party na terase Smíchov.
1: Už tuto sobotu od 17 hodin.
0: La Tropical Party na terase Smíchov.
1: Od 17 hodin.
0: La Tropical Party na terase Smíchov.

0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František. Farmář František.
1: Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet PON. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet nové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ard... Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz.

0: sestry, škvor a další. Více na Pek Divoký byl, tři sestry, škvor a další. Více, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Kvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediální. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu se na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Nemáš co na sebe?
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Nemáš co na
0: sebe? Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán a...
0: Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: trhán... Je Rock Radio.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedost... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedost... Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockstane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Rádia na www.rockoviradio.cz. www.rockoviradio.cz.
2: Topcentrum.cz.
1: Radio.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla.

0: a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do Unie vrátit. Také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do Unie vrátit. Bronzová olympijská Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do Unie vrátit. Obrovská chyba a země by se měla do Unie vrátit. Bronzová olympijská medailistka v hodu a země by se měla do Unie vrátit. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrožďová do Unie vrátit. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátí. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze syna extralize Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze syna extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 50
1: podobností na horách. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů. 20 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každá.
1: Na dálnici D55 je nehoda nákladního vozidla, co narazil do svorkáčka na vozovce, tak čekejte, půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. No ano, Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání jděte víc na letiště.toyota-louman.cz. letiště.toyota-louman.cz. toyota-louman.cz. .cz. Rocket. Rock Radio, Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme
2: Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového razu s Danem před sebou.
2: Foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového razu s Danem před sebou. No a je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového razu s Danem před sebou. No a já jsem tady vyhrabal perfektní hodině a máme poslední hodinu rokového razu s Danem před sebou. No a já jsem tady vyhrabal perfektní věc. Royal hodinu rokového razu s Danem před sebou. No a já jsem tady vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku Baby před sebou. No a já jsem tady vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku Baby. No a já jsem tady vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel věc. Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová. Písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Ať tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme. Slyšel, když vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme. Vyskočila jako nová. Tak já vám ji pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme. Tak já vám ji pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme.
2: Rock.
1: Pustím. Ať to tady pořádně rozpálíme. Ať to tady pořádně rozpálíme.
2: Rock Radio.
1: Rozpálíme.
2: Rock Radio.
1: Me.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Deal.

0: Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne, jsou tady
0: Zprávy.

0: mám, nový plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obklad mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i my. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty tujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Všechno dobrý.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodí. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme z. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka. František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a zočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka. Rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický. Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický v přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický jogurtový nápoj. Je vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický jogurtový nápoj. Je vyrábíme Francimel probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur Francimel probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Jděte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Cova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
2: 22.
1: František.
2: 22. a 23. května.

0: 22. a 23. 22. a 23. května ovládne Letnou 22. a 23. května ovládne Letnou 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní 2. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní fest května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby rokov Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby rokov Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby rokov Kuba. Výborný. Dvoudenní festival sportu a hudby rokov Kuba. Výborný a Hajduš. Festival sportu a hudby rokov Kuba. Výborný a Hajduše.
1: Motokec.
0: Tu a hudby rokov Kuba. Výborný a Hajduše.
1: Motokeci.
0: Setkejte se s Kuba. Výborný a Hajduše.
1: Motokeci.
0: Setkejte se s více než 30. Výborný a Hajduše.
1: Motokeci.
0: Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. Hajduše.
1: Motokeci.
0: Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11. Interaktivních sportovních zón. Více než 30 legendami Sparty. 11. Interaktivních sportovních zón. 30 legendami Sparty. 11. Interaktivních sportovních zón. Vystup legendami Sparty. 11. Interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Toty, 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost, Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz. Sportovně hudební událost Spartafest.cz. Spartafest.cz.
2: Máme pro vás tip na
0: Spartafest.cz.
2: Máme pro vás tip Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Realty. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Realty. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Realty. Byt 3 plus na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Realty. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřim. Nemovitosti v nabídce MM Realty. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova. Nabídce MM Realty. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 900 Reality. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. Byt 3 plus 1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. V Černovicích u Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. Pelhřimova za 2 miliony 949 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 2 miliony 949 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litom 49 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc korun. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc. Louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k bydlení ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za Litoměřicku za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 300 za 250 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 300 tisíc. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311 550 korun. Pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 miliony 311 550 korun.

0: korun, další míj v Podhradí u Chebu za 2 311 550 korun, Chebu za 2 311 550 korun, další pozemek 311 550 korun, další pozemek k bydlení v Podhradí za 11 550 korun, další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 250 000 korun, další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 285 000 korun, další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 285 000, pozemek k bydlení v Podhradí za 1 285 000 a rodinný v Podhradí za 1 285 000 a rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 1 285 000 a rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 629 500 a rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 629 000 a rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 629 000 korun. Rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 629 000 korun. Kunčině na Svitavsku za 2 629 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Nemovitostí najdete na mmreality.cz. Najdete na mmreality.cz.
1: Léto chutné.
0: mmreality.cz.
1: Léto.cz. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Sem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do

pojďte do toho spolu. Oficiálně.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Škoda v Praze a v Náchodě. Profi Voda. Stou se. Praze a v Náchodě. Profi.

0: Z téměř 200 destinací na přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.15italskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Praho.
0: Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Praho.
0: Připravte destinací na www.prg.aero.
1: Praho,
0: připravnací na www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na
0: www.prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude
0: prg.aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barva
0: aero.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. Na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. Barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek procna v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děťku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se nevy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vše babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barády se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, se sbírají vzpomínky.

0: pravda. Kvalitní vrtané studny na Kvalitní vrtané studny na klíč. Z Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou. Digitální čísla.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato.
0: Profivoda.cz.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato. Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portálu digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na to, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží pět. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlatý po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Porta. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. A cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál to. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Rock Radio. Bezpečí. AU portál CZ. A u portál CZ. Rock Radio. Portál CZ.

Radio.cz i FM nebo na Radio.cz. FM nebo na Radio.cz. Na Radio.cz. Radio.cz.

Akorát ta elektronická tužka nám po mistrovství světa. Akorát ta elektronická tužka nám pořád chybí. Akorát ta elektronická tužka nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Ta elektronická tužka nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Elektronická tužka nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky. Na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší. Top hokejové zážitky vám přináší to. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní technik. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz a zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz topcentrum.cz

0: And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uvolně to.
0: And he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a uvolněte se. Uvolněte se a ne. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci a uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosče. Nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Žijte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ty výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronikovostí z mistrovství světa.

0: písničkou Čarovná noc z roku 1990 a já doufám, že dneska český hokejisty čeká písničkou Čarovná noc z roku 1990 a já doufám, že dneska český hokejisty čeká také Čarovná noc z roku 1990 a já doufám, že dneska český hokejisty čeká také Čarovná noc, že nedostanou čeká také Čarovná noc, že nedostanou od Švédu křížek, takže hokejistům držte v 2020 Čarovná noc, že nedostanou od Švédu křížek, takže hokejistům držte v 2020 palce, ať to, že nedostanou od Švédu křížek, takže hokejistům držte v 2020 palce, ať to křížek, takže hokejistům držte v 2020 palce, ať to vyhrajou, takže hokejistům držte v 2020 palce, ať to vyhrajou, no hokejistům držte v 2020 palce, ať to vyhrajou, no a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem, 20 palce, ať to vyhrajou, no a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem a nese sám palce, ať to vyhrajou, no a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem a nese sám hrajou. No a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem a než se s váma rozloučím, tak vám nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem a než se s váma rozloučím, tak vám ještě čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem a než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím Guano Apes rokovýho obrazu s Danem a než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím Guano Apes Turbo Sunrise Avenue Danem a než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím Guano Apes Turbo Sunrise Avenue a nebo za chvilku Osprey. Se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím Guano Apes Turbo Sunrise Avenue. A tím tak vám ještě pustím Guano Apes Turbo Sunrise Avenue a nebo za chvilku Osprey. Tak se mít hezky. Pustím Guano Apes Turbo Sunrise Avenue a nebo za chvilku Osprey. Tak se mít hezky. A čau. Apes Turbo Sunrise Avenue a nebo za chvilku Osprey. Tak se mít hezky. A čau. Sunrise Avenue a nebo za chvilku Osprey. Tak se mít hezky. A čau. A nebo za chvilku Osprey. Tak se mít hezky. A čau.
1: Ahoj.
0: Tak se mít hezky. A čau.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z
0: Karlína. Tak se mít hezky. A čau.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: A čau.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou. Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím. Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím. Z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelením a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme do. To garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak s kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz, vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz, životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz, ruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění. Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Trenýr
2: opraví, Carglass vymění.
3: Trenýrkarna.cz.
2: Carglass vymění.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hej ty.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hej ty.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
3: .cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty.
3: .cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky.

0: boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kódovou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem karna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra
0: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
0: Na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
0: S kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Nejlepší.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Nejlepší.
1: A zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny
1: máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
2: .cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přes nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našičte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Beneš v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Beneš. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Chceme ho postavit.
3: Více na bene.cz.
4: Chceme ho postavit vlastním
3: na bene.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: CZ.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudeme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte se.
5: Dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte se.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem.
4: Budovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
7: Bam barák,
6: zumem, budujte srdcem.
7: Bam barák, děravej.
6: Budujte srdcem.
7: Bam barák, děravej.
6: Srdcem.
7: Bam barák, děravej. Bam barák, děravej. Mě do postele. Bam barák, děravej. Mě do postele. Barák, děravej. Mě do postele. Fičí, děravej, mě do postele fičí, mě do postele fičí, snad zna postele fičí, snad zna fičí, snad známý poradí.

Jinak jsem.

0: Přivezeme a pověsíme na zeď. Ani a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datár. Ani. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datár. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrik. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Vezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Šepro.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Šepro Bagr. Šepro Bagr.
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Šepro Bagr. Šepro
0: Bagr. Specialista.
1: Šepro Bagr. Šepro Bagr. Šepro Bagr.

0: 5. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky, krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Kor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho Dimitri 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 28,
0: Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 28,
0: Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026,
0: Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026,
0: Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026,
0: vstupenky zakoupíš na vstup na další.
1: Polka Fest 2026,
0: vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Polka Fest 2026,
0: vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: 2026,
0: vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
2: Rock Radio.
0: Zakoupíš na vstup na fest.cz.
2: Rock Radio.
0: Vstup na fest.cz.
2: Rock Radio.
0: Fest.cz.

CZ. Náhradní díly Grvše pro bager CZ. Náhradní díly Grvše pro bager CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro jednom místě. Pohodlné objednání,

A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsn s písničkou Čarovná noc z roku... A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsn s písničkou Čarovná noc z roku 1990. A já doufám, že dneska český hokejisty...

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Radia.cz.

0: okna sukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Toto je
0: www.oknasukorady.cz
1: Toto je
2: Dobravárt
0: CZ
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku
1: Toto je
2: Dobravárt
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku
3: A co teď?
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku
3: A co teď?
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme Dobravárt, vezeme vám pračku
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý vám pračku
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřeby
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si
2: rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme,
2: zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na
2: víme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubova.
2: Starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a
2: šroubova.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašinovo.
1: Tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašinovou televizi zdarma přivezeme a zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašinovou televizi zdarma přivezeme na vrtání a šroubování. Vašinovou televizi zdarma

0: vše, co potřebuji za cenu.
1: Vše pro Bagr.cz.
0: Vše, co potřebuji za
1: pro Bagr.cz.
0: Vše, co potřebuji za cenu, vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Obojí za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20 se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 2. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,99 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,99 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 2 svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 6,90. A máslo 250 gramů za 22. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí. Za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bolka Fest 2090.
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Bolka Fest 2026.
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Bolka Fest 2026. Už 20.
0: To se vyplatí.
2: Bolka Fest 2026. Už 29.
0: platí.
2: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května 2026. Už 29. a 30. května na krásné 26. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupte ho a 30. května na krásné louce v Mladé

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rok z Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek. Sick.

0: Přijďte se podívat. Prodejna Honda, velké vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, velká chuchle. Selvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda, velká chuchle. Se podívat. Prodejna Honda, velká chuchle. Skonto nábytek. Prodejna Honda, velká chuchle. Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá?
0: Velká chuchle. Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá?
2: Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá? Neušetří.
2: Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá? Neušetří. Už jen dnes vám v... Kdo zaváhá, neušetří, už jen... Kdo zaváhá, neušetří, už jen dnes vám v obchodních domech... Kdo zaváhá, neušetří, už jen dnes vám v obchodních domech i... Neušetří, už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátí... Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme... Vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u 1000 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Skonto nábytek.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Skonto nábytek.
1: Poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Skonto nábytek.
1: Slevy u obchodníka.
2: Skonto nábytek. Skonto nábytek.
3: Tohle ne...
2: Skonto nábytek.
3: Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen už... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které by... Přeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až stali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750 Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750 Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun. Motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun. Až 150 koní, již za 759 900 korun. A ikonický koní, již za 759 900 korun. A ikonický ID Buzz, již za 900, již za 759 900 korun. A ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. A ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. ID Buzz, již za 959 900 korun. Již za 959 900 korun. 59 900 korun. 900 korun.
4: Kontejnery Siegel do... Kontejnery Siegel... Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu...
4: Dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: Ano.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel.
5: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme...
5: Ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel.
5: Úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se...

0: dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
0: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: Říkáte problém?
0: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz. www.siegel.cz.
2: Bolkafest 2026.
0: www.siegel.cz.
2: Bolkafest 2026.
0: www.siegel.cz.
2: Bolkafest 2026. Už 20. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v 26. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvo. 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvo. 9. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 4. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 40. V Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 40. V Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley. Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley. Valda Gang, Jiří Korn a Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 28,
0: Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2,
0: Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2020,
0: Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026,
0: vstupenky zakoupíš na Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na další.
2: Bolkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
2: Bolkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
3: Vítejte v
2: 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
3: Vítejte v
2: 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
0: Píš na vstup na fest.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor
0: fest.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867,
0: sektor CZ.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. To je 867, sektor G. 67, sektor G. G.

0: můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezkempu.cvat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezkempu.jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje a chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Tu v Česku zajišťuje Alef. Je Alef.

Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší. Prodejna Honda Velká Chuchle je to. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletu nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která kompletní nabídky zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a senior vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a senior strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. V Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Invalidní a seniorské vozíky Selvo.

0: 2 haléře za litr. Budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového vystávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku 40 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a to financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontakt hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečink, totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečink a tím se zkrátka pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečink a tímky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečink a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje? Auta nově nemusí kontaktovat dispečink a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje? Kontaktovat dispečink a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje? Dispečink a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje? Výmluvčí magistrátu Klára Opálková. Tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje? Výmluvčí magistrátu Klára Opálková. Je doba zásahu. Jak to celé funguje? Výmluvčí magistrátu Klára Opálková.
1: Systém je
0: Jak to celé funguje? Výmluvčí magistrátu Klára Opálková.
1: Systém je založený na komunikaci mezi
0: Funguje výmluvčí magistrátu Klára Opálková.
1: Systém je založený na
0: magistrátu Klára Opálková.
1: Systém je založený na komunikaci mezi
0: Klára Opálková.
1: Systém je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou. Systém je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky. Je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Autovyšlo vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Autovyšle díky zabudovaní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Autovyšle díky zabudované jednotce signál infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jednotce signál sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jednotce signál o jízdě. Auto vyšle díky zabudované jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávnění. Vyšle díky zabudované jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné. Zabudované jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku. Oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty
1: které může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty zase
1: může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru.
1: Nejlepší vyšle pokyn ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru.
1: Ke stažení sloupku.
0: Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále jede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zve českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark.

0: Druhý nejlepší je podle občanů, vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stelmark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a KUMu, který zveřejnila agentura Stelmark. Druhý nejlepší je podle občanů zveřejnila agentura Stelmark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Stelmark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dobří je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstalého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstatky mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstatky keporka Katymyho. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstatky keporka Katymyho zůstanou zem byl na druhém místě. Pozůstatky keporka Katymyho zůstanou na místě. Pozůstatky keporka Katymyho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo, tedy u Dánska. Pozůstatky keporka Katymyho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo, tedy u dánského ostrova. Keporka Katymyho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo, tedy u dánského ostrova Anholt. Katymyho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo, tedy u dánského ostrova Anholt. Tam, kde je moře vyplavilo, tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak vyplavilo, tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělce. Úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na sní nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa. V květnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli kolikrát uvázla na mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severu mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně a severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale keporka. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale keporka uhynul. Tolik zprávy. Dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale keporka uhynul. Zpátky do severního moře. Následně ale keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den. Severního moře. Následně ale keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rock Radio.
0: Následně ale keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Keporka uhynul. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až...
0: Zprávy. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno...
0: Den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až...
1: Dio. Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám...
1: Počasí.
2: Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám... Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat... Dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. No až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. Zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pními přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude pršet zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude pršet více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude pršet. Největší bouřky. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude pršet. Největší bouřky nás budou čekat hlavně na pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude pršet. Největší bouřky nás budou čekat hlavně na severo

0: A pak po celý den zítra v Čechách bude pršet. Největší bouřky nás budou čekat hlavně na severozápadě.
1: Spa Hotel Děvín.
0: Pojďme se ještě podívat, taká je situace.
1: Rock Radio, doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na silnicích v Mladé Boleslavi, se srazily dva osobáky. Díky bohu je to bez na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazily dva osobáky. Díky bohu je to bez ranění a zatím tam ještě není moc. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazily dva osobáky. Díky bohu je to bez ranění.
2: Na 13.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Na smažák.
1: Kempovat můžeš i. Kempovat mu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat.

0: Na silnici číslo 13 na 58 km směrem na 13. Na silnici číslo 13 na 58 km směrem na Vary je odstavený na silnici číslo 13 na 58 km směrem na Vary je odstavený osob na 58 km směrem na Vary je odstavený osobní vozidlo a dělá tam km směrem na Vary je odstavený osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu vyčuje kousek směrem na Vary je odstavený osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu vyčuje kousek do silnice lidi to tam objíždí je odstavený osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu, vyčuje kousek do silnice, lidi to tam objíždějí, osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu, vyčuje kousek do silnice, lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundej. Vozidlo a dělá tam docela neplechu, vyčuje kousek do silnice, lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši docela neplechu, vyčuje kousek do silnice, lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, neplechu, vyčuje kousek do silnice, lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu. Silnice, lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu. A vy co jste projížděli Břeclaví, lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu. A vy co jste projížděli Břeclaví a odvádějte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu. A vy co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice, radši sundejte nohu z plynu. A vy co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nohu z plynu. A vy co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě. A vy co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněna. Projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná. Vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním. Z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být to pro kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnovu. Kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu. Už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven. Odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven.
1: Instagram Rokrádio
0: už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven. Normálně v jízdním pruhu obnoven.
1: Instagram Rokrádia, to je slušná
0: obnoven.
1: Instagram Rokrádia, to je slušná. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Našlejte, až zastavíte. Stavíte.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Maximální.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát Takně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 je stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 2,4 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 2,40 korun. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 2,40 korun.

do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel. Odjel, že tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel. Odjel za teplem, víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel. Odjel za teplem, no samozřejmě, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel. Odjel za teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že Kuba nám prostě na chvilinku odjel. Odjel za teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná chvilinku odjel. Odjel za teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky odjel za teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat. Teplem, no samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně

0: Rádio. Rokový Rok Rádio. Rokový odpoledne. Rok Rádio. Rokový odpoledne. Rok Rádio. Rokový odpoledne. Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 3 minuty k tomu.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 3 minuty k tomu.
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne. 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě startuje. 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě startuje svoji první hodinku. 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě startuje svoji první hodinku. Normálně je rok k tomu a rokový odpoledne právě startuje svoji první hodinku. Normálně je rokový odpoledne právě startuje svoji první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem právě startuje svoji první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou. Startuje svoji první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak. Rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně doč. Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku, do tomu ještě tak vlastně až víceméně

0: vrátím se domů nad ránem kvalitním.
1: Rock Radio.
0: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem.
1: Radio.
0: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen.
1: Radio.
0: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky. Domů nad ránem kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky. Trošem kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky. Troší se s ním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky. Troší se světcem na sračky. Vedle omámen. Skřínek se stávaj zatáčky. Troší se světcem na sračky. Skřínek se stávaj zatáčky. Troší se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna na ty zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezny, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna na stavím dlaňcem na sračky, vedle mě zvrací princezna na stavím dlaň a požehnám, vedle mě zvrací princezna.

se, co na to svědomí, kde domí, nastává dedukce, co na to svědomí, a nastává dedukce.

Sta cita. Au, sta cita. Au, sta cita le circo. Au, sta cita le circo. Spol. Au, sta cita le circo. Společně. Au, sta cita le circo. Společně s bohémy. Au, stačí pár večírků, společně s bohémy. Za kterými si pár večírků, společně s bohémy. Za kterými se tků, společně s bohémy. Za kterými se táhnou od školy problém. Společně s bohémy. Za kterými se táhnou od školy problém.

Šablí skvalí vstupy českej bohému, vyráží ven do terénu. Šablí skvalitní bohému, vyráží ven do terénu. Šablí skvalitní hoví, vyráží ven do terénu. Šablí skvalitní hoví, na bojovat proti systému. Vyráží ven do terénu. Šablí skvalitní hoví, na bojovat proti systému. Šablí skvalitní hoví, na bojovat proti systému. Kvalitní hoví.

0: Kamila Střihavku, byt číslo 4. Jestli chcete vidět, kromě rybiček, teda ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a takhle a další, kromě rybiček, teda ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně, teda ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najdete stránku, byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook. Tam si najdete stránky Rok 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook. Tam si najdete stránky Rok Rádia a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook. Tam si najdete stránky Rok Rádia a napište mi zprávu, proč. Tak rozhodně vytáhněte Facebook. Tam si najdete stránky Rok Rádia a napište mi zprávu, vytáhněte Facebook. Tam si najdete stránky Rok Rádia a napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl na Facebook. Tam si najdete stránky Rok Rádia a napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska stránky Rok Rádia a napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. A napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše. Napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No, taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Asi tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete, vyberu jedno z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete, no z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete vejít sobotu, tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete vejít sobotu 23.5. ty dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete vejít sobotu 23.5. na mega koncert. Takže rozhodně pište, jestli chcete vejít sobotu 23.5. na pište, jestli chcete vejít sobotu 23.5. na mega koncertě Rybiček 48. Chcete vejít sobotu 23.5. na mega koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám potu 23.5. na mega koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno 5. na mega koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou na mega koncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku, čeká nás Milotě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku, čeká nás Miloš Dor 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku, čeká nás Miloš Dor doležal Bad Wolf. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku, čeká nás Miloš Dor doležal Bad Wolves. A nebo to líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku, čeká nás Miloš Dor doležal Bad Wolves. A nebo taky Midnight Oil nějakou další muziku, čeká nás Miloš Dor doležal Bad Wolves. A nebo taky Midnight Oil a jejich Bats. Další muziku čeká nás Miloš Dor doležal Bad Wolves. A nebo taky Midnight Oil a jejich Bats are Miloš Dor doležal Bad Wolves. A nebo taky Midnight Oil a jejich Bats are burning. Žal Bad Wolves, anebo taky Midnight Oil a jejich Bats are burning. Anebo taky Midnight Oil a jejich Bats are burning.
1: Baru.
0: Midnight Oil a jejich Bats are burning.
1: Baru, dovolenou má.
0: A jejich Bats are burning.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt.
0: Are burning.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam poje?
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?

0: slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkové
0: bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový resort,
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: Jo, to bytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. To.
1: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
1: Resort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: něco.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
3: A co? Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
3: A co? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? O, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co? Hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Odvětrávání. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory teď. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz. Ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátor.
3: Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátor.
3: Správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátory.
3: Vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátory. .cz.
3: Díme na ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz.
3: Ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
5: Housebrand Café per favore.
4: Ventilátory.cz.
5: Housebrand Café per favore.
4: .cz.
5: Housebrand Café per favore.
6: Sì, signora.
5: Housebrand Café per favore.
6: Sì, signora.
7: Housebrand.
5: Housebrand Café per favore.
6: Sì, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
5: Brand Café per favore.
6: Sì, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
5: Per favore.
6: Sì, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
6: Sì, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
8: Masters of
7: Eat. Housebrand káva. CZ.
8: Masters of Rock.
7: Kultbrand káva. CZ.
8: Masters of Rock.
9: Kultovní fest.
7: CZ.
8: Masters of Rock.
9: Kultovní fest.
8: Masters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
8: Masters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární
8: Masters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdný festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona.
9: Slaváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona.
9: Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona.
9: Slavné Arch Enemy slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona.
9: Slavné Arch Enemy
10: In Flames
9: slavčí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona.
9: Slavné Arch Enemy
10: In Flames
9: Slaughter to Prevail.
10: Hvězdného Marilyna Mansona.
9: Slavné Arch Enemy
10: In Flames
9: Slaughter to Prevail.
10: Erasmus Mansona.
9: Slavné Arch Enemy
10: In Flames
9: Slaughter to Prevail.
10: Erasmus
9: Arch Enemy
10: In Flames
9: Slaughter to Prevail.
10: Erasmus.

0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Flames, Slow to to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Slow to to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi, Master of Rock. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi, Master of Rock. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi, Master of Rock. Od Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi, Master of Rock. Od 16. do 20. nebo Bratři Kavalerovi, Master of Rock. Od 16. do 19. července u Kavalerovi, Master of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích, Master of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Zahrádkářce.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Zahrádkářce.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce.
0: 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: Na zahrádce u Jelínka ve Vizovicích.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje
0: v Vizovicích.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafid, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík,
1: všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
1: potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyber.
1: .e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: .cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
2: profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimák,
2: u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na smrete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků. Kou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši leto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. No a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafid.
3: Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafid.
3: Na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz.
3: Partner. Úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Český Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Český Goodwill znovu.
1: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje
1: CZ. Partner pro vaši zahradu.
4: Český Goodwill znovu hledá a
1: partner pro vaši zahradu.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české
1: zahradu.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidí Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, který znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Zná a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekatele a firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového os. Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to za te. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní slového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA.

0: Patnáctihodinová 20 minut, k tomu a velvetrevol v raji, patnáctihodinová 20 minut, k tomu a velvetrevol v raji, dějí v dancer, právě teďka dojíždějí na rokrádiu.
1: Na megakoncert Rybiček zase další vyhlašování, protože tady pro vás mám zase další lístky. Na megakoncert další vyhlašování, protože tady pro vás mám zase další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný hoře, protože tady pro vás mám zase další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný hoře, už jsme jednou mám zase další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný hoře, už jsme jednou lístky rozdávali, rozdávali jsme na další lístky. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný hoře, už jsme jednou lístky rozdávali. Na megakoncert Rybiček už se v Kutný hoře, už jsme jednou lístky rozdávali, rozdávali jsme na pátek. A teďka tady máme do Rybiček už se v Kutný hoře, už jsme jednou lístky rozdávali, rozdávali jsme na pátek. A teďka tady máme Kutný hoře, už jsme jednou lístky rozdávali, rozdávali jsme na pátek. A teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Lístky rozdávali, rozdávali jsme na pátek. A teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete, rozdávali jsme na pátek. A teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě je rozdávka, teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila na tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Stu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, která ještě Jaroslava Uhlíře,

0: Play. Český Goodwill. Můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Web. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
1: Stavebniny dek
0: váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz.
1: Stavebniny dek přinášíme
0: Goodwill.cz.
1: Stavebniny dek přinášíme Gag.cz. Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušť. Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm. Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční nyní za skvělých 200 tloušťky 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun 15 mm v kvalitě AB metr čtvereční nyní za skvělých 240 kvalitě AB metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DAB metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH mega čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH i za skvělých 245 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách dek platí 245 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách dek platí do 20. 5 korun včetně DPH mega akce ve stavebninách dek platí do 20. včetně DPH mega akce ve stavebninách dek platí do 29. a mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května akce ve stavebninách dek platí do 29. května tak si přijďte pro smrkové palubky na dek platí do 29. května tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu 29. května tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu více na dek.cz 10. května tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu více na dek.cz tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu více na dek.cz pro smrkové palubky Classic za super cenu více na dek.cz
2: Top centrum
0: Classic za super cenu více na dek.cz
2: Top centrum CZ
0: dodav super cenu více na dek.cz
2: Top centrum
0: více na dek.cz
2: Top centrum CZ dodavatel pro mistry
0: CZ
2: Top centrum CZ dodavatel Top centrum CZ dodavatel pro mistry svého řemesla Top centrum CZ dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní centrum CZ dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní technet dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní technet dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a Nesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny Sezóna start špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny Sezóna startuje zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny Sezóna startuje Buďte připraveni od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny Sezóna startuje Buďte připraveni si Hondy a nově i Husqvarny Sezóna startuje Buďte připraveni s tím a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardon, s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v...

0: Nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělých nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy, jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do
0: www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné
0: topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí
1: jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduchy
1: Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
1: Ha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc. Slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
1: Užijte si zábavu na
2: nejvíc. Každý den, voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
1: Užijte si
2: voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
2: Vzduchy ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
2: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí. Nebojte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace
1: tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace
1: kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha
1: v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace
1: lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den, více na aquapalace.cz.
3: Potřebuješ změnit
2: celý den, více na aquapalace.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku s
2: flexibilní na aquapalace.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní
2: CZ.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusí. Potřebuješ změnit splátku S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jedetku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak tu si s tím nemusíš dělat hlavu? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč hlavu.

0: Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online a potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na poboč. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Víc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Hodíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Právě to.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: Pro lepší příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: příběhy.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, my kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop s více kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop s více procent. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami z našich prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Po e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Rokrát 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Rokrát 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Rokrádio. Kami skladem. Planeo.

0: A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu máme vyřešenou.
0: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května.
0: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května.
0: Kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek.

i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grill rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečet pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokte i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rokce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rok. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rok Rádiu. Grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rok Rádiu. Do pátku v Rokovém rozjezdu na Rok Rádiu.
1: Jednoduše
0: rokovým rozjezdu na Rok Rádiu.
1: Jednoduše si užijte
0: jezdu na Rok Rádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektriky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektriky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Už si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

Pivo vychlazení. Pivo vychlazení. Pivo vychlazení. Kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazení. Kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazení. Kámoši pozvaní. Maso naložení. Pivo vychlazení. Kámoši pozvaní. Maso naložení. Kámoši pozvaní. Maso naložení. Jenže tu dobrý. Kámoši pozvaní. Maso naložení. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Kámoši pozvaní. Maso naložení. Jenže tu dobrotu nemáte. Maso naložení. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložení. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Máte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho má. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ani, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte odpoň, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel.

která dopadla 4-1 a v sobotu jsme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli se Slovinskem. Jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli se Slovinskem. Nekoukalo se na Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli se Slovinskem. Nekoukalo se na to úplně hezky, padla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli se Slovinskem. Nekoukalo se na to úplně hezky, po prodloužení nám tam prostě a v sobotu jsme to bohužel projeli se Slovinskem. Nekoukalo se na to úplně hezky, po prodloužení nám tam prostě ještě jsme to bohužel projeli se Slovinskem. Nekoukalo se na to úplně hezky, po prodloužení nám tam prostě bohužel projeli se Slovinskem. Nekoukalo se na to úplně hezky, po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. Nekoukalo se na to úplně hezky, po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. Na to úplně hezky, po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. A dneska nás čeká Švédsko. Po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali. A dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to bude. Samozřejmě bude tam prostě ještě ten třetí gol dali. A dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to bude, samozřejmě třetí gol dali. A dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to bude, samozřejmě budeme si teďka vohok. A dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to bude, samozřejmě budeme si teďka vohokej bavit vlastně každý den tady na Švédsko. Uvidíme, jaký to bude, samozřejmě budeme si teďka vohokej bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Uvidíme, jaký to bude, samozřejmě budeme si teďka vohokej bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Uvidíme, jaký to bude, samozřejmě budeme si teďka vohokej bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Takže samozřejmě budeme si teďka v hokeji bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Takže držme tomu dneska palce. Budeme si teďka v hokeji bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Takže držme tomu dneska palce. Bavit vlastně každý den tady na Rock Rádiu. Takže držme tomu dneska palce. Den tady na Rock Rádiu. Takže držme tomu dneska palce. Takže držme tomu dneska palce. Už jsem se koukal na nějaký články, jak to jako dneska vidět. Držme tomu dneska palce. Už jsem se koukal na nějaký články, jak to jako dneska vidějí dneska palce. Už jsem se koukal na nějaký články, jak to jako dneska vidějí Kalous. Už jsem se koukal na nějaký články, jak to jako dneska vidějí Kalous asistent. Jsem se koukal na nějaký články, jak to jako dneska vidějí Kalous asistent trenéra. Už říkal na nějaký články, jak to jako dneska vidějí Kalous asistent trenéra. Už říkal, že články, jak to jako dneska vidějí Kalous asistent trenéra. Už říkal, že prostě už to trošičku zrekapituloval. Dneska vidějí Kalous asistent trenéra. Už říkal, že prostě už to trošičku Kalous asistent trenéra. Už říkal, že prostě už to trošičku zrekapituloval asistent trenéra. Už říkal, že prostě už to trošičku zrekapitulovali a mělo by to snad dneska dopadnout prostě o něco líp. Už říkal, že prostě už to trošičku zrekapitulovali a mělo by to snad dneska dopadnout prostě o něco líp. Už našli ty chyby, že už to trošičku zrekapitulovali a mělo by to snad dneska dopadnout prostě o něco líp. Už našli ty chyby, které byly trošičku zrekapitulovali a mělo by to snad dneska dopadnout prostě o něco líp. Už našli ty chyby, které byly v tom a mělo by to snad dneska dopadnout prostě o něco líp. Už našli ty chyby, které byly v tom zápase se Slovinskem. To snad dneska dopadnout prostě o něco líp. Už našli ty chyby, které byly v tom zápase dopadnout prostě o něco líp. Už našli ty chyby, které byly v tom zápase se Slovinskem. A uvidíme, jak to dopadne o něco líp. Už našli ty chyby, které byly v tom zápase se Slovinskem. A uvidíme, jak to dopadne. No, když našli ty chyby, které byly v tom zápase se Slovinskem. A uvidíme, jak to dopadne. No, když to podle, které byly v tom zápase se Slovinskem. A uvidíme, jak to dopadne. No, když si to porovnáme, tak třeba zápase se Slovinskem a uvidíme, jak to dopadne. No, když si to porovnáme, tak třeba Švédi se Slovinskem a uvidíme, jak to dopadne. No, když si to porovnáme, tak třeba Švédi, se kterýma právě dneska uvidíme, jak to dopadne. No, když si to porovnáme, tak třeba Švédi, se kterýma právě dneska budeme hrát, tak ty dopadne. No, když si to porovnáme, tak třeba Švédi, se kterýma právě dneska budeme hrát, tak ty už máme tak třeba Švédi, se kterýma právě dneska budeme hrát. Tak ty už třeba slova tak třeba Švédi, se kterýma právě dneska budeme hrát. Tak ty už tak třeba Švédi, se kterýma právě dneska budeme hrát. Tak ty už se nechali porazit Kanadou, který Švédi, se kterýma právě dneska budeme hrát. Tak ty už se nechali porazit Kanadou, který ale teda samozřejmě budeme hrát. Tak ty už se nechali porazit Kanadou, který ale teda samozřejmě favoritem celý budeme hrát. Tak ty už se nechali porazit Kanadou, který ale teda samozřejmě favoritem celého. Ty už se nechali porazit Kanadou, který ale teda samozřejmě favoritem. Ty už se nechali porazit Kanadou, který ale teda samozřejmě favoritem celého. Nechali porazit Kanadou, který ale teda samozřejmě favoritem celého. Který ale teda samozřejmě favoritem celého turnaje. Ale třeba s Dánskem samozřejmě favoritem celého turnaje. Ale třeba s Dánskem dopadli, myslím, že 6-1 samozřejmě favoritem celého turnaje. Ale

0: třeba s Dánskem dopadli, myslím, že 6-1, no, jako tam celého turnaje, ale třeba s Dánskem dopadli, myslím, že 6-1, no, jako uvidíme celého turnaje, ale třeba s Dánskem dopadli, myslím, že 6-1, no, jako uvidíme na je, ale třeba s Dánskem dopadli, myslím, že 6-1, no, jako uvidíme s Dánskem dopadli, myslím, že 6-1, no, jako uvidíme samozřejmě, ale držíme našim klukům palce. Dopadli, myslím, že 6-1, no, jako uvidíme samozřejmě, ale držíme našim klukům palce. A 6-1, no, jako uvidíme samozřejmě, ale držíme našim klukům palce. Jako uvidíme samozřejmě, ale držíme našim klukům palce a uvidíme, jak to dneska s těma Švédama. Uvidíme samozřejmě, ale držíme našim klukům palce a uvidíme, jak to dneska s těma Švédama. Uvidíme samozřejmě, ale držíme našim klukům palce a uvidíme, jak to dneska s těma Švédama dopadne. Držíme našim klukům palce a uvidíme, jak to dneska s těma Švédama dopadne. Palce a uvidíme, jak to dneska s těma Švédama dopadne. Uvidíme, jak to dneska s těma Švédama dopadne.
1: Top hokejové zážitky.
0: Dneska s těma Švédama dopadne.
1: Top hokejové zážitky.
0: Švédama dopadne.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel pro... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního na... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební trum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz zahradní techniky www.topcentrum.cz
0: teď už se
1: www.topcentrum.cz
0: Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku.
1: Topcentrum.cz
0: Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku.
1: CZ
0: Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance, Daniel Landa, Battle... Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance, Daniel Landa, Battle Beast. Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance, Daniel Landa, Battle Beast. A nebo taky samozřejmě pustit další muziku. Advance, Daniel Landa, Battle Beast. A nebo taky YouTube. Tohle to všechno další muziku. Advance, Daniel Landa, Battle Beast. A nebo taky YouTube. Tohle to všechno vás. Advance, Daniel Landa, Battle Beast. A nebo taky YouTube. Tohle to všechno vás čeká už za chvilku. Da Battle Beast, anebo taky YouTube, tohle to všechno vás čeká už za chvilku. Battle Beast, anebo taky YouTube, tohle to všechno vás čeká už za chvilku.
2: Aho.
0: Anebo taky YouTube, tohle to všechno vás čeká už za chvilku.
2: Aho.
0: Tohle to všechno vás čeká už za chvilku.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik
0: vás čeká už za chvilku.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Kamarád se mě ptal. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat... Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat... Martin, mechanik Scarglasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Scarglasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě... Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám. Proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás? Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. Říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz a děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz
3: carglass opraví
2: fakt dobře.

0: Dobře, stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Nejlepší.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Nejlepší.
1: Carglass vymění.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se, čí výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 3. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 3. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Světne
2: a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Svět není jen samé slovo.
2: Více na Bene.cz.
3: Svět není jen samé slunce.
2: Na Bene.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou... Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na... Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neduha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbíjete a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlepší místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová
3: na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Rozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej. Kam se vydá
4: pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko, Solunce.
5: Kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko,
6: Solunce. Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
6: A prejkej, kam se vydáme tentokrát.
7: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
6: Vydáme tentokrát.
7: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
5: A prej totálně neodolatelný.
6: Tentokrát
7: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
5: A prej totálně neodolatelný týpek.
7: Portugalsko, Solunce, oceán romance.
5: A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
7: Solunce, oceán romance.
5: A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je zase
7: oceán romance.
5: A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru.
5: To je
6: kvich. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně. Romantický útěk.
6: Otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně. Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová penzion.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová penzion v Portugal.
5: Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová penzion v Portugalsku.
5: Už vyšlo.
6: Pok
5: útěk v praxi.
6: Julie

0: Miloš. Miloš Dudu doležal na zprávě. Miloš Dudu doležal na zprávě vysoudil všechny na Rock Rádiu. Miloš Dudu doležal na zprávě vysoudil všechny na Rock Rádiu jeho písničky. Miloš Dudu doležal na zprávě vysoudil všechny na Rock Rádiu. Miloš Dudu doležal na zprávě vysoudil všechny na Rock Rádiu jeho písnička právě dojíždí teďka. Doležal na zprávě vysoudil všechny na Rock Rádiu jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. Právě vysoudil všechny na Rock Rádiu jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. Dělo všechny na Rock Rádiu jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. No a teď se pojďme na Rock Rádiu jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne? Jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne? Dojíždí teďka v 15:38. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne? 15:38. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne? 38 minut. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v
0: hokeji. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na...
0: Podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Vypadá to za...
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak...
1: Světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak...
1: Hokeji na Rock Rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu...
1: Rock Rádiu.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme... Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s... Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4... No, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla... Jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4... No, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1. Nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem.

0: Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Okénko do...
0: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Okénko do...
0: Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Okénko do ohrad a výběhů. Zoopark...
0: Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Okénko do ohrad a výběhů. Zooparku Zelčí.
0: Portugalsku. Už vyšlo.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
0: V pravidelných...
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
0: V pravidelných pořadech ze...
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
0: V pravidelných pořadech ze Zoo...
1: Ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
0: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se...
1: Výběhů Zooparku Zelčín.
0: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme...
1: Parku Zelčín.
0: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je téma... Pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolín. Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínu. Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš. Je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan. Tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan. Který nám o tom poví víc, co je centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc, co si pod tím máme představit. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc, co si pod tím máme představit.
2: No, že budete skákat.
0: Je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc, co si pod tím máme představit.
2: No, že budete skákat jak
0: Skokan, který nám o tom poví víc, co si pod tím máme představit.
2: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď
0: vám o tom poví víc, co si pod tím máme představit.
2: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vám.
0: Co si pod tím máme představit.
2: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především
0: představit.
2: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat, budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Tak víme, že musíme na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici park v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých, víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých, nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín. Velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
0: Jak jsou ty trampolíny velké?
2: Nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
0: Jak jsou ty trampolíny velké?
2: No velké, obrovské, různě umístěných po zooparku Zelčín.
0: Jak jsou ty trampolíny velké?
2: No velké, po zooparku Zelčín.
0: Jak jsou ty trampolíny velké?
2: No velké, obrovské, celkově zabírají plochu přes 1000 Zelčín.
0: Jak jsou ty trampolíny velké?
2: No velké, obrovské, celkově zabírají plochu přes 1300
0: trampolíny velké.
2: No velké, obrovské, celkově zabírají plochu přes 1000
0: velké.
2: No velké, obrovské, celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. Velké, obrovské, celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když vzduchovou trampolínu

0: Ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám ve střední Evropě široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet v Evropě široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby se daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý zoubí nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý zoubí kouzelčině našel to své. Někoho, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku kouzelčině našel to své. Někoho na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku kouzelčině našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách s dětmi, tak aby si každý v zooparku kouzelčině našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, si každý v zooparku kouzelčině našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, kouzelčině našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíně. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíně. Zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampolínách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, transport bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, s trampolín ke zvířatům, na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, s trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny,
0: můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, s trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny.
0: Od zvířat na trampošky, s trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny placené.
0: Ne, na trampošky, s trampolín ke zvířatům,
1: jsou trampolíny placené.
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu. S trampolín ke zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín.
1: Jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu.
1: Cené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat. Síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii. Trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál. To zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy
0: občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy
0: kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. Www.
0: Energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. Www. Zoopark Zelčín.
0: Skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. Www. Zoopark Zelčín. Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. Www. Zoopark Zelčín. CZ. Hop hop do zooparku Zelčín. Www. Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i vy.
1: Do zooparku Zelčín. Www. Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i
1: Čín. Www. Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se.
1: Www. Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se.
1: Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta
1: Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás. Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás. Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. V zooparku se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. V zooparku Zelčín. Jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. V zooparku Zelčín. Zoopark zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. V zooparku Zelčín. Máme. Kousek od Mělníka. V zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ. Od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ. V zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
3: Lyže.
2: Parku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
3: Lyže.
2: Happy Sport.
3: Dětské
2: Zoopark Zelčín CZ.
3: Lyže.

0: Happy Sport. Děčín.cz.
1: Lyže.
0: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
1: Lyže.
0: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
1: Půjčovna. Lyže.
0: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
1: Půjčovna. Lyže.
0: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
1: Půjčovna.
0: Happy Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
1: Půjčovna.
0: Happy Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Happy Sport.
1: Půjčovna.
0: Happy Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Půjčovna.
0: Happy Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy.
1: Půjčovna.
0: Happy Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Křišťa.
0: Happy Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Servis.
0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy
1: Sport. Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejde.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Vede přes
2: Happy Sport. Happy Sport.
3: Jak to má? Jak to má motor a kola, dřív či později stí... Jak to má motor a kola, dřív či... Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou pro... Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory, ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extra. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion?
3: Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion?
3: Neku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.
3: Rock Radio.
4: CZ/kariéra.
3: Rock Radio. Rock Radio.

0: nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 festféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a po 8 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pár obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám Civilní obrana Lucie Revival Fest u Malovarského rybníku. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir klubu Sedmička na Strahově,
1: Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: Tabu EFF. V Dabu EFM. V Dabu EFM. V Dabu EFM nebo na. V Dabu EFM nebo na radia.cz. V Dabu EFM nebo na radia.cz. EFM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Z. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Radio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají 22. a 23. a 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín muž a nezapomenutelnou

Rock Radio.

tom paj za tebou teď. V tom pajzlu jsme hajzlu teď. V tom pajzlu jsme hajzlu, ty to zneš.

0: na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepšího 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš tu a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Chceš
0: muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Chceš žít
0: síti Go Out.
1: Chceš žít značkovej život?
0: Out.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si tovej život? Nebo ten opravdovej? Značka nebo ten opravdovej? Značka si ty. Www. Opravdovej. Značka si ty. Vedovej. Značka si ty. Www. Bez značka si ty. Www. Bez potisku CZ. Si ty. Www. Bez potisku CZ. Www. Bez potisku CZ. www.bezpotisku.cz
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
1: .cz
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale
2: Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička. Problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše
3: ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel,
3: úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
2: Říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Dostanou všude. www.siegel.cz
5: Co kdyby děti...
4: www.siegel.cz
5: Co kdyby děti letos oprázdnili...
4: www.siegel.cz
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili... Co kdyby děti letos o prázdninách zažili... Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zoopatrání letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zoopatrání zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty za dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výbory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny poznání nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny poznání i nové kamarády koně rafty zábavu výlety trampolíny poznání i nové kamarády rafty zábavu výlety trampolíny.

0: výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy? Budete mít týden klid.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července holí... Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. červený ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozblíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic! Rybičky 48! 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divoký švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divoký Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divoký byl škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Media další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 800.
1: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Vítejte v kempu, vaše místo.
1: Partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Festivalu je Rock Radio.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor
1: Rock Radio.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G. G.

0: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. cz.
1: Ardon. Ardon. Prémio. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obu. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořád pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.cz. Pořádný montérky, www.ardon.cz. Montérky, www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz.

0: Věda, věda, řemeslo. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihovárek, řemeslo, Slimovice. Lihovárslo, Slimovice. Lihovárek.cz, Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Rybičky 48 tě zvou.
0: Můžeme být hrdí.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském

0: bývalého šéfa štábu Karla Řehky. Pro hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna. Na tiskové konferenci Řehky.
1: Návrhy nominací můžou lidé zasílat do jednotných ankety ocenění pečujících osob. Koho můžou navrhovat prozradí?
2: Ocenění je určeno lidem.
1: Ocenění je

0: určeno lidem,
1: kteří mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
0: Ocenění je určeno lidem, kteří
1: hejtmanství Soňa Ličková.
0: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují
1: Soňa Ličková.
0: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého. Určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotní rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionála, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální péči zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionála neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají vedle pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního života. O běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního života.
1: Slavnostní vyhlášení,
0: kteří péči zvládají vedle svého každodenního života.
1: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
0: zvládají vedle svého každodenního života.
1: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim
0: svého každodenního života.
1: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim českého
0: hokejového života.
1: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim českého hokejisty. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim českého hokejisty. Dneska čeká třetí utkání výsledků proběhne na podzim českého hokejisty. Dneska čeká třetí utkání na světovém šampionátu proběhne na podzim českého hokejisty. Dneska čeká třetí utkání na světovém šampionátu podním podzim českého hokejisty. Dneska čeká třetí utkání na světovém šampionátu podním volna nastoupí ve českého hokejisty. Dneska čeká třetí utkání na světovém šampionátu podním volna nastoupí 2020 proti prvnímu těžkému soupeři Švédsku proti výběru set proti prvnímu těžkému soupeři Švédsku proti výběru Trekronor se pokusí odčinit prvnímu těžkému soupeři Švédsku proti výběru Trekronor se pokusí odčinit soupeři Švédsku proti výběru Trekronor se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 proti výběru Trekronor se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení výběru Trekronor se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovenskem Kronor se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovenskem ze zprávě to odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovenskem zesnit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovenskem ze zprávě to vše sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovenskem ze zprávě to vše hezký den
2: rok
1: 2-3 prodloužení se Slovenskem ze zprávě to vše hezký den
2: rok rádio
1: prodloužení se Slovenskem ze zprávě to vše hezký den
2: rok rádio
1: ze zprávě to vše hezký den
2: rok rádio počasí
3: momentálně máme venku
1: ze zprávě to vše hezký den
2: rok rádio počasí
3: momentálně máme venku
1: hezký den
2: rok rádio počasí
3: momentálně máme venku polojasno
2: rok rádio počasí
3: momentálně máme venku polojasno až
2: rádio počasí
3: momentálně máme venku polojasno až zataženo a samozřejmě z
2: počasí
3: momentálně máme venku polojasno až zataženo a samozřejmě s přicházejícími hodinami momentálně máme venku polojasno až zataženo a samozřejmě s přicházejícími hodinami momentálně máme venku polojasno až zataženo a samozřejmě s přicházejícími hodinami polojasno až zataženo a samozřejmě s přicházejícími hodinami bude i začne zataženo a samozřejmě s přicházejícími hodinami bude i začne i déšť který bude trvat celý samozřejmě s přicházejícími hodinami bude i začne i déšť který bude s přicházejícími hodinami bude i začne i déšť který bude trvat celý hodinami bude i začne i déšť, který bude trvat celý zítřek, hlavně v Čechách. Bude i začne i déšť, který bude trvat celý zítřek, hlavně v Čechách. Bude začne i déšť, který bude trvat celý zítřek, hlavně v Čechách. Bude zataženo opět po celý, který bude trvat celý zítřek, hlavně v Čechách. Bude zataženo opět po celý zítřek, hlavně v Čechách. Bude zataženo opět po celý hlavně v Čechách.

0: bude zataženo opět po celý den, dejte si bude zataženo opět po celý den, dejte si pozor na bouřky. Bude zataženo opět po celý den, dejte si pozor na bouřky, hlavně na severozápadě. Zataženo opět po celý den, dejte si pozor na bouřky, hlavně na severozápadě. Venku je momentálně po celý den, dejte si pozor na bouřky, hlavně na severozápadě. Venku je momentálně kolem 17 stupňů a večerám to, dejte si pozor na bouřky, hlavně na severozápadě. Venku je momentálně kolem 17 stupňů na severozápadě. Venku je momentálně kolem 17 stupňů a večerám to padne na západě. Venku je momentálně kolem 17 stupňů a večerám to padne asi na 4. Zítra venku je momentálně kolem 17 stupňů a večerám to padne asi na 4. Zítra nás potom bude čekat kolem 17 stupňů a večerám to padne asi na 4. Zítra nás potom bude čekat kolem 19 stupňů a večerám to padne asi na 4. Zítra nás potom bude čekat kolem 19 stupňů a na 4. Zítra nás potom bude čekat kolem 19 stupňů a večer asi na. Zítra nás potom bude čekat kolem 19 stupňů a večer asi na, asi na 7 to spadne. Čekat kolem 19 stupňů a večer asi na, asi na 7 to spadne. Takže 19 stupňů a večer asi na, asi na 7 to spadne. Takže úplně nezahazujte ještě bundu. Stupňů a večer asi na, asi na 7 to spadne. Takže úplně nezahazujte ještě bundy. A večer asi na, asi na 7 to spadne. Takže úplně nezahazujte ještě bundy. Asi na 7 to spadne. Takže úplně nezahazujte ještě bundy. To spadne, takže úplně nezahazujte ještě bundy.
1: Ať už prší, nebo
0: spadne, takže úplně nezahazujte ještě bundy.
1: Ať už prší,
0: ne, nezahazujte ještě bundy.
1: Ať už prší, nebo paří
0: bundy.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý... Prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání star... Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání start si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio
0: do každého počasí.
1: Rock Radio
0: do každého počasí.
1: Rock Radio
0: do
1: počasí. Rock Radio
0: doprava.
1: Rock Radio
0: doprava.
1: Rock Radio
0: doprava. Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 se naše...
1: Rock Radio
0: doprava. Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 se na 67 km směrem...
1: Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 se na 67... Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 se na 67 km směrem... Jaká je situace na silnicích. Na D5 se na 67 km směrem na Prahu je odstavený na... Se na silnicích. Na D5 se na 67 km směrem na Prahu je odstavený náklad. Na D5 se na 67 km směrem na Prahu je odstavený náklad. Dejte si na něj pozor a radši... 67 km směrem na Prahu je odstavený náklad. Dejte si na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. Směrem na Prahu je odstavený náklaďák, dejte si na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém je odstavený náklaďák, dejte si na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje náklaďák, dejte si na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje, dejte si na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista, radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal. V Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal, ale každopádně bude cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal, ale každopádně i. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal.

0: ale každopádně i tak, už o tam tuď konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal, ale každopádně i tak, radši sundejte nohu z plynu. Konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal, ale každopádně i tak, radši sundejte nohu z plynu. Nevím, jak se tam dostal, ale každopádně i tak, radši sundejte nohu z plynu. Na D8 se naval, ale každopádně i tak, radši sundejte nohu z plynu. Na D8 se na prvním krádně i tak, radši sundejte nohu z plynu. Na D8 se na prvním kilometru, radši sundejte nohu z plynu. Na D8 se na prvním kilometru směrem z Prahy je nohu z plynu. Na D8 se na prvním kilometru směrem z Prahy je plynu. Na D8 se na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavit. Na D8 se na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavit. Na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do směrem z Prahy je pro defekt odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam je pro defekt odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam pro defekt odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou, i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se taky ještě můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se taky ještě se tý nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na pražském kolonou. No a kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilo. Kolonou se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. se taky ještě se tý se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem se tý se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři osoby. Určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři osobáky a pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete 21. kilometru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut. Metru. Směrem na Modletice jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut. Na Modletice jsou tam sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut. Na sobě tři osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut.
1: Kolony ne.
0: A zdržet se můžete asi tak 20 minut.
1: Kolony neovlivníte.
0: Jdete asi tak 20 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman na letiště.toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz. Louman.cz. Z. Rock Radio, Rock Radio, rockový odpoledne. Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Tak jo, máme.
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Tak jo, máme.
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu.
1: Rockový odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a brokový
1: odpoledne.
0: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a brokový odpoledne. Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a brokový odpoledne právě pokračuje do. Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a brokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé. 16 hodin 4 minuty k tomu a brokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Tomu a brokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dnes a brokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dnes odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba. Právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku za teplem. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku za teplem. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku za teplem. Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře. Ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře. Moře, ale rozhodně Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem.

smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu Besa. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první za Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany současné

ale i trošičku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás kus za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky tentokrát na Mega Concert, rozhodně mu to samozřejmě přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky přejem, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky tentokrát na Mega Concert Rybiček, ale i tak tady mám pro vás další dva lístky tentokrát na Mega Koncert Rybiček. Tady mám pro vás další dva lístky tentokrát na Mega Koncert Rybiček. Další dva lístky tentokrát na Mega Koncert Rybiček. Už jsme jednou rozdávali na ten dva lístky tentokrát na Mega Koncert Rybiček. Už jsme jednou rozdávali na ten páteční den, tak teďka tentokrát na Mega Koncert Rybiček. Už jsme jednou rozdávali na ten páteční den, tak teďka rozdáváme na koncert Rybiček. Už jsme jednou rozdávali na ten páteční den, tak teďka rozdáváme na sobotní. Už jsme jednou rozdávali na ten páteční den, tak teďka rozdáváme na sobotní. Rozdávali na ten páteční den, tak teďka rozdáváme na sobotní. Bude tam ještě Jarda Uhlířka. Páteční den, tak teďka rozdáváme na sobotní. Bude tam ještě Jarda Uhlířka. Tak teďka rozdáváme na sobotní. Bude tam ještě Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí sočme na sobotní. Bude tam ještě Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí so 4. Bude tam ještě Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí so 4 a tak dále a tak dále, takže to rozhodně. Tam ještě je Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí so 4 a tak dále a tak dále, takže to rozhodně nenechte ujíst. Kamil Střihavka, Bičí so 4 a tak dále a tak dále, takže to rozhodně nenechte ujíst, stačí akorát

protože Olda Říha, jejich frontman a legendární jméno v český rockový muzice, že Olda Říha, jejich frontman a legendární jméno v český rockový muzice, dneska slaví svoje 70. Říha, jejich frontman a legendární jméno v český rockový muzice, dneska slaví svoje 70. Jméno a legendární jméno v český rockový muzice, dneska slaví svoje 78. narozeniny. Jméno v český rockový muzice, dneska slaví svoje 78. narozeniny. Takže my mu jako Rock Radio samozřejmě dneska slaví svoje 78. narozeniny. Takže my mu jako Rock Radio samozřejmě dneska slaví svoje 78. narozeniny. Takže my mu jako Rock Radio samozřejmě přejeme všechno 78. narozeniny. Takže my mu jako Rock Radio samozřejmě přejeme všechno nejlepší 8. narozeniny. Takže my mu jako Rock Radio samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Takže my mu jako Rock Radio samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Radio samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně všechno nejlepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně v 16. lepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně v 16. narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru. Opravdu. Hele, že Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru. Opravdu. Hele, Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru. Opravdu. Hele, bylo to ve skupinách vlastně v 16 letech hrát na kytaru. Opravdu. Hele, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis. 16 letech hrát na kytaru. Opravdu. Hele, bylo to ve skupinách Meteor, kytaru. Opravdu. Hele, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Hele, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapely to, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapelama v skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Meteor, Shadows a Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral Memphis, že jo. Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral Mahagon a takhle. Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral Mahagon a takhle a tak dále. Prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral Mahagon a takhle a tak dále. Black Stars, Cathedral Mahagon a takhle a tak dále. A tak dále. Cathedral Mahagon a takhle a tak dále. A tak dále. Až opak František Ringoček z Cathedral Mahagon a takhle a tak dále. A tak dále. Až opak František Mahagon a takhle a tak dále. A tak dále. Až opak František Ringoček zal tak dále. A tak dále. Až opak František Ringoček vzal do jedné kapely, kde byl ještě s Jirkou Schellingrem a tak dále. Až opak František Ringoček vzal do jedné kapely, kde byl ještě s Jirkou Schellingrem a s Viktorem Sodomou. Až opak František Ringoček vzal do jedné kapely, kde byl ještě s Jirkou Schellingrem a s Viktorem František Ringoček vzal do jedné kapely, kde byl ještě s Jirkou Schellingrem a s Viktorem Sodomou. No a Ček vzal do jedné kapely, kde byl ještě s Jirkou Schellingrem a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec kde byl ještě s Jirkou Schellingrem a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál s Schellingrem a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Mahagonu Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak no a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou ještě opět vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 hrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 Katapult, no. A pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 Katapult, no. Tyjo, docela jako si myslím, že docela pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 Katapult, no. Tyjo, docela jako si myslím a pak vlastně od roku 1975 Katapult, no. Tyjo, docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra od roku 1975 Katapult, no. Tyjo, docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra samozřejmě ho zpět Katapult, no. Tyjo, docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra samozřejmě ho známe Katapult, no. Tyjo, docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra samozřejmě ho známe si myslím, tyjo, docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. Jako si myslím, že docela dozůstá kariéra samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. A dozůstá kariéra samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. Kariéra samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. A takže mu přejeme, samozřejmě ho známe si myslím snad skoro úplně všichni. A takže mu přejeme opravdu všechno, známe si myslím snad skoro úplně všichni.

0: A takže mu přejeme opravdu snad skoro úplně všichni. A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám. Všichni. A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme. A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě další. Přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě další muziku během. Opravdu všechno nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě další muziku během. Všechno nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě další muziku během toho, co ho můžete oslavovat. Nejlepší k narozeninám. A zatím si pustíme ještě další muziku během toho, co ho můžete oslavovat. Sex, Medvěd 009 anebo Alice Cooper vás čekají už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracuje čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Carglass CZ.

0: Víc než si myslíte.
1: Co je? Co je? Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknu.
1: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na B. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na B. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechniky, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, KCZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších. Vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na web pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na web nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Po dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr.
2: Vzduchotechnika.cz.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

0: Rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz, mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz, vsaď zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz, vsaďte, tu bude vždycky. A u portál.cz, vsaďte na hodnoty a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jak drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Pose. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Zase.
0: A u portál.cz.
1: Zase
0: tantál.cz.
1: Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Tak. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC
1: Line. Týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké, jak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem. Mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1600 DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. S dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude.
2: Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžnusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C Line 5.
1: To bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C Line 5. Už od 600 Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C Line 5. Už od za cenu běžného spalováku. BYD C Line 5. Už od 699 tisíc běžného spalováku. BYD C Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. BYD C Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. DC Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD 59 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda 1000 korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru.

Všechno nebo nic, kaťáci. Všechno nebo nic, kaťáci právě teďka. Všechno nebo nic, kaťáci právě teďka dojíždějí. Všechno nebo nic, kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6. Všechno nebo nic, kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6. Všechno nebo nic, kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6. 16. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6. 16 hodina 8. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio 6. 16 hodina 18 minut k tomu. Teďka dojíždějí na Rock Radio 6. 16 hodina 18 minut k tomu. A není to samozřejmě na Rock Radio 6. 16 hodina 18 minut k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou. 16 hodina 18 minut k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou. Na 18 minut k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože a není to samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože samozřejmě žádnou náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože náhodou, že kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože Olda Říha je jejich frontman a kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Radio, protože Olda Říha je jejich frontman a legendáčka dojíždějí na Rock Radio, protože Olda Říha je jejich frontman a legendární jméno v český rockový muzice na Rock Radio.

0: Zkušební jízda na byd.com. Vidění více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Vidíš se prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci.
0: Zkušební jízda na byd.com. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce
0: na byd.com. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce
0: pohod.com. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co? Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Led balonem.
1: Zpívají, slunce pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Led balonem, bungee jump.
1: Slunce pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Led balonem, bungee jumping.
1: Pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Led balonem, bungee jumping, driftová, víš, co vidím já?
1: Co?
0: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok pa.
1: Co?
0: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, leze. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít. Skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásné.
0: Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí
0: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí
0: a dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte,
0: který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
0: užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. U něho počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere
1: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: Ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefilný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefí sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
0: zdarma. Si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
0: Úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a
1: trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
1: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
1: Zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
1: Jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek.
0: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Právě zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Právě
1: je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Právě teď v Planeu.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými.
2: Zážitky.
1: CZ.
0: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými. Teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%.

Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. To právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.

0: Advent. Spěcháte? Nebojte. S božími kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme 5%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Atención!
0: Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Atención!
0: 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Atención, señoras y señores!
0: Od rezervace. Planeo.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party.
0: Planeo.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Sí, señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres!
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres!
2: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích. Dal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy se latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical Party je už tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La
1: Yeso.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.sesmíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: La Tropical.cz.
1: Awarashar.
2: CZ.
1: Awarashar.
2: Awarashar.

náhradní díly pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně net. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr na jednom místě. Pohodlné

Sem rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Sem radí. Vše pro Bagr.cz. Ceny rostou digitální číslami pro Bagr.cz. Ceny rostou digitální číslami CZ. Ceny rostou digitální číslami Z. Ceny rostou digitální číslami Z. Ale zlato? Ceny rostou digitální číslami Z. Ale zlato? Toto.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: Rockin'. Rockin'. Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo rocku ve svém městě? Rockin'. Máte málo rocku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Rockin'. Máte málo rocku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo rocku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo rocku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia v svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíž. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže Dimitri. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže Dimitri Trautenberg a Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže Dimitri Trautenberg a alkohol, horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos ní. Horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos ní. Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května, traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky mám. Uvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Čnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nevajgluj.cz CZ.

0: úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořád, bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a člověk udělá pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak pořádně a sám k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapacam k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a uplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek. Mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz.
0: Kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
0: A udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
0: Doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty.
1: Z. Rohožky pro každého.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej
1: ty pro každého.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drink?
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
2: Na.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky? Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na treny, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz na procent? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Jde to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.
3: Všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Když ultra výhodný.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Když ultra výhodný.
4: Máš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Když ultra výhodný.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Když ultra výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Když ultra výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro.
2: CZ.
5: Když ultra výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart. Když ultra výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonic se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se 60%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ, Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5 weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za poslední Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6 Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499.

0: God Save the Queen. God Save the Queen. God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka do... God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio. God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio 16. God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio 16:35. Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio 16:35 k tomu. No a já už mám Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio 16:35 k tomu. No a já už mám výherce nebo výherky teďka dojeli na Rock Radio 16:35 k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na Rock Radio 16:35 k tomu. No a já už mám výherce nebo výherky 16:35 k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků 35 minut k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček. Takže mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku na mega koncert Rybiček. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme. Takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme. Nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně. S ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně. Spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně. Tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
0: Rock Radio uslyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
0: Společně.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno. Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už...
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl po...
1: Ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl...
1: Se je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se...
1: Našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se... Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil na Gapa.cz. Chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil na Gapa. Tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. Jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do pil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. U Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. A pustil se do práce. Úplně sám. Na web jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu ne rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrval. Pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrval. Úplně

0: 1424 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Odplouvám kránu.
0: A před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Odplouvám kránu.
0: 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Odplouvám kránu.
0: 99 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Odplouvám kránu.
0: Na korun. Když něco, tak Allegro.
1: Odplouvám kránu.
0: Co, tak Allegro.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
1: kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den.
1: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
1: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.
1: Ránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z ránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdíte vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělej Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělej. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské psy v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské psy vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, posádky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo v katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Na výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím. Kránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Maránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Střešní.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano.
0: Vzhůru na palubu.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní
0: palubu.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výrobní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionálstra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozle. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obč. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových or. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střeš umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fech obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 4 střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Na Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. A nebem již 40 let. Fenestra.cz. Milých 40 let. Fenestra.cz.
1: Milí čtenář.
0: Fenestra.cz.
1: Milí čtenář.
0: Fenestra.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovici. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružství. Starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružkovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: V Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Příběhy.
2: A tava!
3: Přichází
2: tava!
3: Přichází Vinetů a vel... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení poč... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem... Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem... Poklad na kolepé divadelní představení pod širým nebem... Poklad na Stříbrném jezeře... O letošlepé divadelní představení pod širým nebem... Poklad na Stříbrném jezeře... O letoš představení pod širým nebem... Poklad na Stříbrném jezeře... O letošních prázdninách, posledních pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
1: Slásk.
3: Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci.
3: O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás.
3: Letošních prázdninách, posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekává. Vám, váš...
3: nách, posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel
3: 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias
3: představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. Očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více.
1: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací.
1: Karel Máj alias Honza Koten.

0: Vstupenky a více informací na
1: Dias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernove.cz. Vstupenky a více informací na www.westernove.cz. Vstupenky a více informací na www.westernove.cz a více informací na www.westernove.cz nebo v síti Ticketportál. Na www.westernove.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Domov pro
0: www.westernove.cz nebo v síti Ticketportál.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Domov pro seniory Sulická hledá
0: lidi.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé
0: CZ nebo v síti Ticketportál.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé
0: síti Ticketportál.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Tál.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho.
2: Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
2: Hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje
2: péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulicky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulicka, fitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulicka, CZ. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulicka, CZ. Dívat. Více na domov pomlčka Sulická CZ. Rok. Více na domov pomlčka Sulická CZ.
4: Rock Radio.
3: Pomlčka Sulická CZ.
4: Rock Radio.
3: Sulická CZ.

Pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda.

0: Prosím tě, Ulíře. Prosím, prosím tě, je to málo, chápu. Prosím, prosím tě, je to málo, chápu to teda správně, že prosím, prosím tě, je to málo, chápu to teda správně, že si ještě na nich nikdy. Prosím tě, je to málo, chápu to teda správně, že si ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, a prosím tě, je to málo, chápu to teda správně, že si ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, a nebo chápu to teda správně, že si ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, a nebo je tak jako potřebuješ doplnit. Správně, že si ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak jako potřebuješ doplnit. Si ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak jako potřebuješ doplnit.
1: Rybičky.
0: Nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak jako potřebuješ doplnit.
1: Rybičky, na rybičky jezdí.
0: Prvé, anebo je tak jako potřebuješ doplnit.
1: Rybičky, na rybičky jezdím.
0: Potřebuješ doplnit.
1: Rybičky, na rybičky jezdím i chodím, že jsem kutno.
0: Nit.
1: Rybičky, na rybičky jezdím i chodím, že jsem kutnohorák, takže rybičky, na rybičky jezdím i chodím, že jsem kutnohorák, takže rybičky, na rybičky jezdím i chodím, že jsem kutnohorák, takže tam jasně. Je to jasný, ale uhlíře spičky jezdím i chodím, že jsem kutnohorák, takže tam jasně. Je to jasný, ale uhlíře jsem ještě jedím i chodím, že jsem kutnohorák, takže tam jasně. Je to jasný, ale uhlíře jsem ještě nikdy naživo, jsem kutnohorák, takže tam jasně. Je to jasný, ale uhlíře jsem ještě nikdy naživo neslyšela, tak, takže tam jasně. Je to jasný, ale uhlíře jsem ještě nikdy naživo neslyšela, tam jasně. Je to jasný, ale uhlíře jsem ještě nikdy naživo neslyšela, to se strašně těšný, ale uhlíře jsem ještě nikdy naživo neslyšela, to se strašně těším.
0: Hezky, no tak to mám radost, že teda ne...
1: Uhlíře jsem ještě nikdy naživo neslyšela, to se strašně těším.
0: Hezky, no tak to mám radost, že teda dneska skončili líst.
1: Nikdy naživo neslyšela, to se strašně těším.
0: Hezky, no tak to mám radost, že teda dneska skončili líst.
1: Neslyšela, to se strašně těším.
0: Hezky, no tak to mám radost, že teda dneska skončili.
1: To se strašně těším.
0: Hezky, no tak to mám radost, že teda dneska skončili lístky opravdu ve správných rukou. Hezky, no tak to mám radost, že teda dneska skončili lístky opravdu ve správných rukou. Prosím tě, no tak to mám radost, že teda dneska skončili lístky opravdu ve správných rukou. Prosím, že teda dneska skončili lístky opravdu ve správných rukou. Prosím tě, a ještě mi prozrať lístky opravdu ve správných rukou. Prosím tě, a ještě mi prozrať, koho si sebou na ten koncert vezmeš, když máš ty lístky dva.
1: No já se vezmu určitě manžela.
0: Hezky, a už jsem mu to říkala, vezmeš, když máš ty lístky dva.
1: No já se vezmu určitě manžela.
0: Hezky, a už jsem mu to říkala, lístky dva.
1: No já se vezmu určitě manžela.
0: Hezky, a už jsem mu to říkala, už o tom ví, nebo je to ještě překvapení?
1: No já se vezmu určitě manžela.
0: Hezky, a už jsem mu to říkala, už o tom ví, nebo je to ještě překvapení?
1: Ne, ví, no já se vezmu určitě manžela.
0: Hezky, a už jsem mu to říkala, už o tom ví, nebo je to ještě překvapení?
1: Ne, ví, protože manžela.
0: Hezky, a už jsem mu to říkala, už o tom ví, nebo je to ještě překvapení?
1: Ne, ví, protože jsme zrovna na dovolený teď.
0: Hezky, a už jsem mu to říkala, už o tom ví, nebo je to ještě překvapení?
1: Ne, ví, protože jsme zrovna...
0: A už o tom ví, nebo je to ještě překvapení?
1: Ne, ví, protože jsme zrovna na dovolený, teď jsme přijeli, takže...
0: Ještě překvapení.
1: Ne, ví, protože jsme zrovna na dovolený, teď jsme přijeli, takže...
0: Hezky.
1: Ne, ví, protože jsme zrovna na dovolený, teď jsme přijeli, takže...
0: Hezky.
1: Měl strašnou radost. Ne, ví, protože jsme zrovna na dovolený, teď jsme přijeli, takže...
0: Hezky.
1: Měl strašnou radost.
0: Hezky. No tak to se...
1: Protože jsme zrovna na dovolený, teď jsme přijeli, takže...
0: Hezky.
1: Měl strašnou radost.
0: Hezky. No tak to jsem rád, že jsem vám mohl...
1: Dovolený, teď jsme přijeli, takže...
0: Hezky.
1: Měl strašnou radost.
0: Hezky. No tak to jsem rád, že jsem vám mohl udělat radost, prosím tě,
1: takže...
0: Hezky.
1: Měl strašnou radost.
0: Hezky. No tak to jsem rád, že jsem vám mohl udělat radost, prosím tě,
1: že... Hezky. Měl strašnou radost.
0: Hezky. No tak to jsem rád, že jsem vám mohl udělat radost, prosím tě, pořádně.
1: Hezky. Měl strašnou radost.
0: Hezky. No tak to jsem rád, že jsem vám mohl udělat radost, prosím tě, pořádně ten koncert v oba dva užijte. Hezky. No tak to jsem rád, že jsem vám mohl udělat radost, prosím tě, pořádně ten koncert v oba dva užijte. No tak to jsem rád, že jsem vám mohl udělat radost, prosím tě, pořádně ten koncert v oba dva užijte. A když tak nám pak pošle nějakou. Rád, že jsem vám mohl udělat radost, prosím tě, pořádně ten koncert v oba dva užijte. A když tak nám pak pošle nějakou fotku. Udělat radost, prosím tě, pořádně ten koncert v oba dva užijte. A když tak nám pak pošle nějakou fotku, jak se prosím tě pořádně ten koncert v oba dva užijte, a když tak nám pak pošle nějakou fotku, jak se si to užili.
1: Určitě pošlu.
0: Tak ten koncert v oba dva užijte, a když tak nám pak pošle nějakou fotku, jak se si to užili.
1: Určitě pošlu.
0: Dva užijte, a když tak nám pak pošle nějakou fotku, jak se si to užili.
1: Určitě pošlu.
0: Tak jo. A když tak nám pak pošle nějakou fotku, jak se si to užili.
1: Určitě pošlu.
0: Tak jo, díky moc a měj se krásně. Pošle nějakou fotku, jak se si to užili.
1: Určitě pošlu.
0: Tak jo, díky moc a měj se krásně. Si to užili.
1: Určitě pošlu.
0: Tak jo, díky moc a měj se krásně.
1: Díky. Ahoj. Ahoj. Určitě pošlu.

0: Tak jo, díky moc a měj se krásně.
1: Díky, ahoj. Ahoj.
0: Tak jo, díky moc a měj se krásně.
1: Díky, ahoj. Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesou.
0: Za měj se krásně.
1: Díky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu
0: se krásně.
1: Díky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Díky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Ne, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Dáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Bylo vidět, že o rybičky máte dostal dost.
2: Rána do večera slušnej rok.
0: Bylo vidět, že o rybičky máte dostal dost.
2: Do večera slušnej rok.
0: Bylo vidět, že o rybičky máte dostal dost.
2: Slušnej rok.
0: Bylo vidět, že o rybičky máte dostal dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo. Bylo vidět, že o rybičky máte dostal dost velký zájem, že. Bylo vidět, že o rybičky máte dostal dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela. Bylo vidět, že o rybičky máte dostal dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je. Rybičky máte dostal dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden. Velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden. Zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže rozhodně fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý. Celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, mě, ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra. Bojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, anebo pozítří, anebo je úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, anebo pozítří, anebo je pozítří týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, anebo pozítří, anebo je pozítří. Prostě tady těch lístků ještě to zkuste třeba zítra, anebo pozítří, anebo je pozítří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se třeba zítra, anebo pozítří, anebo i pozítří. Prostě tady těch lístků ještě máme. Anebo pozítří, anebo i pozítří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout tří, anebo i pozítří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vr pozítří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv, tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv, Amorphis, anebo Kabát máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv, Amorphis, anebo Kabáti, teďka to rozdělí. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv, Amorphis, anebo Kabáti, teďka vrhnout na další muziku. Vrv, Amorphis, anebo Kabáti, teďka to rozjedou s jejima houbama magický muziku. Vrv, Amorphis, anebo Kabáti, teďka to rozjedou s jejima houba. Amorphis, anebo Kabáti, teďka to rozjedou s jejima houbama magickýma. Tak jdeme na to rokový odpoledne. Anebo Kabáti, teďka to rozjedou s jejima houbama magickýma. Tak jdeme na to rokový odpoledne. Kabáti, teďka to rozjedou s jejima houba magickýma, tak jdeme na to rokový odpoledne, pokračuje dál. Rouzejma houbama magickýma, tak jdeme na to rokový odpoledne, pokračuje dál. Magickýma, tak jdeme na to rokový odpoledne, pokračuje dál.
3: Už bude.
0: Jdeme na to rokový odpoledne, pokračuje dál.
3: Už budem spolu.
0: Odpoledne, pokračuje dál.
3: Už budem spolu navždycky.
0: Pokračuje dál.
3: Už budem spolu navždycky hledat. Už budem spolu navždycky hledat. Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Už budem spolu navždycky hledat houby. Spolu navždycky hledat houby magický. Vždycky hledat houby magický. Má do... hledat houby magický. Má dobrá hledat houby magický. Má dobrá že magický.

0: čteční okna mezi vámi a nebem již 40 lestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již...
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu
0: a okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu
0: vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu
0: a bez starost
2: 40 let.
0: Výměna střešních oken

0: od rána. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo... Slušnej rok od rána do večera. V DABu i Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rach od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauzičce jsem zpátky.
0: .cz. Rock Radio.
1: Po malý pauzičce jsem zpátky a nejsem
0: .cz. Rock Radio.
1: Po malý pauzičce jsem zpátky a nejsem tady.
0: Rock Radio.
1: Po malý pauzičce jsem zpátky a nejsem tady konečně.
0: Radio.
1: Po malý pauzičce jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Tady.
0: Radio.
1: Po malý pauzičce jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Tady stojí se mnou ještě naše. Po malý pauzičce jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala. Jsem tady konečně sám. Tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar Kačko. Sám. Tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj.
1: Se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mamačka Kačka, která dneska dostala dva lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou která dneska dostala dva lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, lístky na zdar Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi na...
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit.
2: Zdravím.
1: Prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit. Mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře. Že jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu. Budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře. Deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře. V životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře.
2: Prosím,
1: prosíš Rybičky a Jardu Uhlíře.
2: Prosím,
1: prosím tě, Rybičky a Jardu Uhlíře.
2: Prosím. Ano, ano.

chvíli, bylo to jenom na chvíli, teď mojí bylo to jenom na chvíli, teď mojí star jenom na chvíli, teď mojí starý košily, na chvíli, teď mojí starý košily, chvíli, teď mojí starý košily, nosíš mi, teď mojí starý košily, nosíš mi jméno, mojí starý košily, nosíš mi jméno, starý košily.

Každý mík, každý mík gesta dobře znáš, taky mě. Každý mík gesta dobře znáš, každý mík gesta dobře znáš, taky mě v duchu. Každý mík gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. Gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. Znáš, taky mě v duchu proklínáš. Taky mě v duchu proklínáš. To když si němá, mě v duchu proklínáš. To když si něm proklínáš.

vázne spojení, oči. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění. Vázne spojení, oči se v louže promění. Oči se v louže promění. Oči se v louže promění. A já tě promění. A já tě hledám. A já tě hledám. A já tě hledám. Vidím.

0: z lososa z kůží v ceně 29,90. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden set z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden set. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí.
0: To se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak.
1: Ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dnes.
1: Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme.
1: Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme.
1: Mých ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko jako. Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmí. Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Já kontrolujíme. Mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazle. Krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozorní sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozování na foce. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozování na foce. Chůze. Trocha mazlení. A trocha pozování na foce. Trocha mazlení. A trocha pozování na foce. Za granulé. A trocha pozování na foce. Za granulé. Jdu na pozování na foce. Za granulé. Jdu na vycházku. Na foce. Za granulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro. Za granulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro. Jak má být. Granulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro. Jak má být.
1: Zoopark Zelčí.
2: Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro. Jak má být.
1: Zoopark Zelčín.
2: Na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín.
2: Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zoo.
2: Jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat.
3: Léto chutná ve Španělsku.
1: U zvířat.
3: Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do sklepa. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architektu. To chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za slunčdé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barpas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha, architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až sluncem do Barcelony.

0: Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na V20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na Vévských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Připadáš
0: si? Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových
0: hadrech? Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Připadáš si ve
0: značkací na www.prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: www.prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
0: prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
0: No. Aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám ve hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku, chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Www, myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Www, bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Klikám bez potisku. www.bezpotisku.cz www.bezpotisku.cz
2: Dřív než začnou prázdniny
1: www.bezpotisku.cz
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou
1: potisku.cz
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš
1: z
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Před. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Před prodej brzy končí. Až 21. června. Buď u toho. Před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš 1. června. Buď u toho, před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Buď u toho, před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ. I brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ.
3: Máte
2: pořídíš na automotodrom brno.cz.
3: Máte penzí
2: automotodrom brno.cz.
3: Máte penzíko. Převeďte si ho k
2: brno.cz.
3: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré?

0: možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sám výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k N staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k N online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/pen za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Více na nn.cz/penzíko. nn.cz/penzíko. /penzíko.
1: Ve světě plném Iko. Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje a technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Aleph.

0: kabinetu. Vláda to dneska schválila. Opatření bude platit kabinetu. Vláda to dneska schválila. Opatření bude platit do konce května. Vláda to dneska schválila. Opatření bude platit do konce května, jak na tiskové konferenci pojednání to dneska schválila. Opatření bude platit do konce května, jak na tiskové konferenci pojednala. Opatření bude platit do konce května, jak na tiskové konferenci pojednání kabinetu. Opatření bude platit do konce května, jak na tiskové konferenci pojednání kabinetu uvedla ministryně financí Schillerová. Se května, jak na tiskové konferenci pojednání kabinetu uvedla ministryně financí Schillerová. Na tiskové konferenci pojednání kabinetu uvedla ministryně financí Schillerová. Zdůraznila, že na spust konferenci pojednání kabinetu uvedla ministryně financí Schillerová. Zdůraznila, že na způsobu jednání kabinetu uvedla ministryně financí Schillerová. Zdůraznila, že na způsobu výpočtu uvedla ministryně financí Schillerová. Zdůraznila, že na způsobu výpočtu makancí Schillerová. Zdůraznila, že na způsobu výpočtu maximálních cen paliv a na jejich zveřejňování se zdůraznila, že na způsobu výpočtu maximálních cen paliv a na jejich zveřejňování na způsobu výpočtu maximálních cen paliv a na jejich zveřejňování se nic nepočtu maximálních cen paliv a na jejich zveřejňování se nic nemění. Soud zprostil nich cen paliv a na jejich zveřejňování se nic nemění. Soud zprostil a na jejich zveřejňování se nic nemění. Soud zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího zveřejňování se nic nemění. Soud zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z mění. Soud zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Soud zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 jeho znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17. Zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17letou dívkou přes její, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17letou dívkou 2015 při styku s tehdy 17letou dívkou přes její nesouhlas při styku s tehdy 17letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu při styku s tehdy 17letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu 17letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nebyl dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nebyl její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nesundal kondom. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek ne. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. V obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Klíšťata ve městech jsou dvojnásobně trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Klíšťata ve městech jsou dvojnásobně infikovaní. Rozsudek není pravomocný. Klíšťata ve městech jsou dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách pravomocný. Klíšťata ve městech jsou dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Klíšťata ve městech jsou dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Čtvrtech jsou dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli testu osobně infikovanější než v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli než v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli testování je důležité hlásit nalezení v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli testování je důležité čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata pro z nich boreliózou. Kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace. Testování je důležité hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace klíšťapka. Důležité hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace klíšťapka. Jak nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace klíšťapka. Jak funguje, vysvětluje mluvčí stát prostřednictvím mobilní aplikace klíšťapka. Jak funguje, vysvětluje mluvčí státního zdravotního mobilní aplikace klíšťapka. Jak funguje, vysvětluje mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpán aplikace klíšťapka. Jak funguje, vysvětluje mluvčí státního zdravotního ústavu. Jak funguje, vysvětluje mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Zadávání probíhá.
0: Vysvětluje mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Zadávání probíhá.
0: Mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Zadávání probíhá.

Vše, co potřebuji, vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29. Od pondělí v Lidlu

0: probíhá pomocí jednoduchého interaktivního
1: zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
0: Zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního
1: Štěpánka Čechová.
0: Zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře
1: Čechová.
0: Zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře, kde zadáte zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře, kde zadáte geografickou polohu jištěte a pomocí jednoduchého interaktivního formuláře, kde zadáte geografickou polohu jištěte a můžeho interaktivního formuláře, kde zadáte geografickou polohu jištěte a můžete také přidat jeho interaktivního formuláře, kde zadáte geografickou polohu jištěte a můžete také přidat jeho formuláře, kde zadáte geografickou polohu jištěte a můžete také přidat jeho fotografii. Dodáte geografickou polohu jištěte a můžete také přidat jeho fotografii. Doporučujeme fotografickou polohu jištěte a můžete také přidat jeho fotografii. Doporučujeme vyjištěte a můžete také přidat jeho fotografii. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného. Můžete také přidat jeho fotografii. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného. Také přidat jeho fotografii. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž poskytuje v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž poskytuje další funkci aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž poskytuje další funkci podle registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž poskytuje další funkci.
1: Podle dat je zatím více než 30% klíčových
0: uživatele. Takové zapojení totiž poskytuje další funkci.
1: Podle dat je zatím více než 30% klíčové
0: zapojení totiž poskytuje další funkci.
1: Podle dat je zatím více než 30% klíčat ze soukromých
0: totiž poskytuje další funkci.
1: Podle dat je zatím více než 30% klíčat ze soukromých zahrad
0: a další funkci.
1: Podle dat je zatím více než 30% klíčat ze soukromých zahrad a dalších 10%. Podle dat je zatím více než 30% klíčat ze soukromých zahrad a dalších 10% chat a chalup. Více než 30% klíčat ze soukromých zahrad a dalších 10% chat a chalup. S komplikacemi procent klíčat ze soukromých zahrad a dalších 10% chat a chalup. S komplikacemi soukromých zahrad a dalších 10% chat a chalup. S komplikacemi musí počítat řidič hrad a dalších 10% chat a chalup. S komplikacemi musí počítat řidiči na západě Čech. 10% chat a chalup. S komplikacemi musí počítat řidiči na západě Čech. Ředitelství silnic 10% chat a chalup. S komplikacemi musí počítat řidiči na západě Čech. Ředitelství chalup. S komplikacemi musí počítat řidiči na západě Čech. Ředitelství silnic a dálnic totiž komplikacemi musí počítat řidiči na západě Čech. Ředitelství silnic a dálnic totiž počítat řidiči na západě Čech. Ředitelství silnic a dálnic totiž kvůli opravě uzavřelo na západě Čech. Ředitelství silnic a dálnic totiž kvůli opravě uzavřelo most v Třemošné zapl. Ředitelství silnic a dálnic totiž kvůli opravě uzavřelo most v Třemošné zaplzní na hlavní. Ředitelství silnic a dálnic totiž kvůli opravě uzavřelo most v Třemošné zaplzní na hlavním tahu 1 dálnic totiž kvůli opravě uzavřelo most v Třemošné zaplzní na hlavním tahu 1 totiž kvůli opravě uzavřelo most v Třemošné zaplzní na hlavním tahu 1/27 opravě uzavřelo most v Třemošné zaplzní na hlavním tahu 1/27 na Plasy Žatec most v Třemošné zaplzní na hlavním tahu 1/27 na Plasy Žatec a most v Třemošné zaplzní na hlavním tahu 1/27 na Plasy Žatec a most zní na hlavním tahu 1/27 na Plasy Žatec a most. Tisíce aut tak musí do 1/27 na Plasy Žatec a most. Tisíce aut tak musí 7 na Plasy Žatec a most. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtah Plasy Žatec a most. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zpráv. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne. Aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne. Do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rock Radio.
1: Pojď. Na jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rock Radio.
1: Přes město. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Venku máme dneska
1: pěkné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Venku máme dneska zataženo a bude
1: ledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Venku máme dneska zataženo.
2: Radio. Počasí.
3: Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na
2: počasí.
3: Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadchází. Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících. Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících.

0: dní prženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci tak tomu i na několik nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci na několik nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý z nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách, a to hlavně na severozápadě, a tak pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách, a to hlavně na severozápadě, a také na zítřejší den. Hlavně v Čechách, a to hlavně na severozápadě, a také na jihu. Hlavně v Čechách, a to hlavně na severozápadě, a také na jihu. Na severozápadě Čechách, a to hlavně na severozápadě, a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor. Hlavně na severozápadě, a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor. Na západě, a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4 a zítra to bude křky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4 a pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne a večer nám padnou asi na 4 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 4 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7 a zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7 Zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7. 17 stupňů a večer to padne asi na 7.
1: Spa Hotel Děvín.
0: Večer to padne asi na 7.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: Asi na 7.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásné... Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesok... Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, Turistické Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, Turistika. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, Turistika. Léčivé prameny. Spa Hotel Lesoparku. Lázeňské procedury, Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, děvčí procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel Děvín. Rokra Děvín. Rok Radio. Rok Radio. Rok Radio. Doprava. Rok Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na náměstí VLV.
1: Rok Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběcho...
1: Rok Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběcho...
1: Doprava.
0: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběcho... V Liběchově, kde jsou... Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběcho... V Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolonu... Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběcho... V Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam náměstí Vélevého v Liběcho... V Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není a v Liběcho... V Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut než Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut než jsem stop sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut než jsem stop psal, se to mohlo už tak změnit sobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit.

0: Na D1 na 370, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Na D1 na 370 km, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Na D1 na 370 km směrem na Polsko mohlo už taky změnit. Na D1 na 370 km směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky, takže změnit. Na D1 na 370 km směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky, takže na D1 na 370 km směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost. Na 370 km směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat. Kilometrů směrem na Polsko jsou sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost začínající. Na Polsko jsou sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici 125 u takže tam můžete počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici 125 u Zbyzub se počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici 125 u Zbyzub dost začínající kolonou. Na silnici 125 u Zbyzub s havarující kolonou. Na silnici 125 u Zbyzub havaroval osobák na bok. Na silnici 125 u Zbyzub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka je 125 u Zbyzub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka je tam kolem toho tak u Zbyzub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka je tam kolem toho taková chaotická havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka je tam kolem toho taková chaotická situace být havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka je tam kolem toho taková chaotická situace být na bok. Na místě akorát záchranka je tam kolem toho taková chaotická situace být vámi z tomu místu. U místě akorát záchranka je tam kolem toho taková chaotická situace být vámi z tomu místu úplně vyhnu. A na kranka je tam kolem toho taková chaotická situace být vámi z tomu místu úplně vyhnu. A na D1 je taková chaotická situace být vámi z tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 190 situace být vámi z tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 196 km směrem na být vámi z tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 196 km směrem na Prahu se místu úplně vyhnu. A na D1 na 196 km směrem na Prahu se pohybuje někdo. A na D1 na 196 km směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. D1 na 196 km směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím, 196 km směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím, kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím vás, oči na šťopkách se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu z plynu mezi jízdníma pruhama. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Pruhama. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. A sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Kolonujte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie.
1: Kolony neovlivníte. Servis
0: plynu, ať se nestane nějaká tragédie.
1: Kolony neovlivníte.
0: Tragédie.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. No. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lou. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Na letiště.toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz. Louman.cz. Rock Radio CZ. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 4 hodiny k tomu.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohony. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se... Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat. Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě. Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Vláda to dneska nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Vláda to dneska schválila. Opat vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Vláda to dneska schválila. Na základě nařízení kabinetu.

0: Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí.
0: Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí dne. 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Nataš právě najíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Nataš svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě přejeme. Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě přejeme. Za celý rok slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě přejeme za celý rok rádio všechno. Nataša, takže všem Natašám samozřejmě přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Natašám samozřejmě přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Doufám, že to hlavně užijete. Samozřejmě přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Doufám, že to hlavně užijete. Z další rokovou přejeme za celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte. Doufám, že to hlavně užijete. Celý rok rádio všechno nejlepší. Doufám, že to užíváte, doufám, že to hlavně užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Nejlepší, doufám, že si to užíváte, doufám, že to hlavně užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v týdnu si to užíváte, doufám, že to hlavně užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v týdnu to hlavně užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v týdnu si něco řekneme o akci, užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v týdnu si něco řekneme o akcích, který další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v týdnu si něco řekneme o akcích, který připravujeme na celý muzikou, kterou vám pustíme. Tak tady v té hodince něco řekneme o akcích, který připravujeme na celý pustíme. Tak tady v té hodince něco řekneme o akcích, který připravujeme na celý léto. Asi už možná. Tak tady v té hodince něco řekneme o akcích, který připravujeme na celý léto. Asi už možná. Hodince něco řekneme o akcích, který připravujeme na celý léto. Asi už možná i tušíte, o čem mluvím. O akcích, který připravujeme na celý léto. Asi už možná i tušíte, o čem mluvím, že jo? Který připravujeme na celý léto, asi už možná i tušíte, o čem mluvím, že jo, mrk, mrk, ale na to si ještě chujeme na celý léto, asi už možná i tušíte, o čem mluvím, že jo, mrk, mrk, ale na to si ještě chodit léto, asi už možná i tušíte, o čem mluvím, že jo, mrk, mrk, ale na to si ještě chodit možná i tušíte, o čem mluvím, že jo, mrk, mrk, ale na to si ještě chodinku počkáme, zatím nás čeká Anna Johnson, mluvím, že jo, mrk, mrk, ale na to si ještě chodinku počkáme, zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood, a mrk, mrk, ale na to si ještě chodinku počkáme, zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood Undead. Tak a na to si ještě chvilinku počkáme. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood Undead. Tak pojďme rovnou na to. Ještě chvilinku počkáme. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood Undead. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood Undead. Tak pojďme rovnou na to. Johnson, Panoptiko, anebo Hollywood Undead. Tak pojďme rovnou na to. Panoptiko, anebo Hollywood Undead. Tak pojďme rovnou na to.
0: Rock Radio.
1: Bo Hollywood Undead, tak pojďme rovnou na to.
0: Rock Radio.
1: Undead, tak pojďme rovnou na to.
0: Rock Radio.
1: To.

Rádio. Rock Rádio. Rádio. Rock Rádio.

We never

projíždí na Rock Rádiu tady tím kvílením tyhle kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. Rádiu tady tím kvílením tyhle kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. kvílením tyhle kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. května kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. května tuhle. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. května tuhle tu sobotu. Totiž zase něco mám, kamarádi. 23. května tuhle tu sobotu. Totiž něco mám, kamarádi. 23. května tuhle tu sobotu. Totiž zase startuje, kamarádi. 23. května tuhle tu sobotu. Totiž zase startujou naše rokiny. Na takový ten náš putovní fest. 23. května tuhle tu sobotu. Totiž zase startujou naše rokiny. Na takový ten náš putovní festival sobotu. Totiž zase startujou naše rokiny. Na takový ten náš putovní festival, který vždycky jede. Totiž zase startujou naše rokiny. Na takový ten náš putovní festival, který vždycky jede přes celý léto. Startujou naše rokiny. Na takový ten náš putovní festival, který vždycky jede přes celý léto. A budeme začínat právě rokiny. Na takový ten náš putovní festival, který vždycky jede přes celý léto. A budeme začínat náš putovní festival, který vždycky jede přes celý léto. A budeme začínat právě v Českých Budějovicích. Takže který vždycky jede přes celý léto. A budeme začínat právě v Českých Budějovicích. Takže jede přes celý léto. A budeme začínat právě v Českých Budějovicích. Takže doufám to. A budeme začínat právě v Českých Budějovicích. Takže doufám, že se tam, že tam šat právě v Českých Budějovicích. Takže doufám, že se tam, že tam všech Budějovicích. Takže doufám, že se tam, že tam všichni uvidíme, protože tam bude celá naše. Takže doufám, že se tam, že tam všichni uvidíme, protože tam bude celá naše parta. Doufám, že se tam, že tam všichni uvidíme, protože tam bude celá naše parta. Prostě že tam všichni uvidíme, protože tam bude celá naše parta. Prostě moderovat to bude Anabel. Budou tam, že tam všichni uvidíme, protože tam bude celá naše parta. Prostě moderovat to bude Anabel. Budou tam ještě Alky. Vidíme, že tam bude celá naše parta. Prostě moderovat to bude Anabel. Budou tam celá naše parta. Prostě moderovat to bude Anabel. Budou tam ještě Alky Horhor. Prostě moderovat to bude Anabel. Budou tam ještě Alky Horhor. Horký, že slíže Dimity Trautenberg. Moderovat to bude Anabel. Budou tam ještě Alky Horhor. Horký, že slíže Dimity Trautenberg a Traktor. Budou tam ještě Alky Horhor. Horký, že slíže Dimity Trautenberg a Traktor. Budou tam ještě Alky Horhor. Horký, že slíže Dimity Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, horký, že slíže Dimity Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, že slíže Dimity Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, jakože docela nabitý Dimity Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, jakože docela nabitý lineup. No ale hlavně Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, jakože docela nabitý lineup. No ale hlavně můžeme tam. Docela si myslím, jakože docela nabitý lineup. No ale hlavně můžeme tam poslat i jako myslím, jakože docela nabitý lineup. No ale hlavně můžeme tam poslat i jako jednu, že docela nabitý lineup. No ale hlavně můžeme tam poslat i nabitý lineup. No ale hlavně můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, jo. No ale hlavně můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle. No ale hlavně můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle. Můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle. Když se vyfotíte z vaší partou jako jednu partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle. Když se vyfotíte z vaší jednu partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle. Když se vyfotíte z vaší partou a uděláte nějakou partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle. Když se vyfotíte z vaší partou a uděláte nějakou fotku, jo. Ale funguje to asi takhle. Když se vyfotíte z vaší partou a uděláte nějakou fotku, fantazii se meze absolutně takhle. Když se vyfotíte z vaší partou a uděláte nějakou fotku, fantazii se meze absolutně nekladou. Fotíte z vaší partou a uděláte nějakou fotku, fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám z vaší partou a uděláte nějakou fotku, fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A uděláte nějakou fotku, fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A nějakou fotku, fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A pošlete fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A pošlete to do čtvrtka, fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A pošlete to do čtvrtka 20 absolutně nekladou, která se nám bude líbit. A pošlete to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin, která se nám bude líbit. A pošlete to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin. Tak mi tady líbit. A pošlete to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin. Tak mi tady pošlete to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin.

0: tak my tady pro vás budeme 22.5. do 15 hodin, tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na roky. 5. do 15 hodin, tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na roky do hodin, tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na roky do Českých Budějovic. My tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na roky do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit připravených 10 lístků na roky do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle 10 lístků na roky do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat na roky do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail studio Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail studio@rokovira. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail studio@rokovira. Akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail studio@rokoviradio.cz. Poslat nám to na náš mail studio@rokoviradio.cz. A tam si na náš mail studio@rokoviradio.cz. A tam si potom studio@rokoviradio.cz. A tam si potom vybereme ve čtvrtek nějaký@rokoviradio.cz. A tam si potom vybereme ve čtvrtek nějaký@radio.cz. A tam si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho a tam si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho výherce a v pátek v rokovém rozhovoru a tam si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho výherce a si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho výherce a v pátek v rokovém rozhovoru ve čtvrtek nějakýho výherce a v pátek v rokovém rozhovoru se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat nějakýho výherce a v pátek v rokovém rozhovoru se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude výherce a v pátek v rokovém rozhovoru se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže a v pátek v rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou. Vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou. Bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou. Čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou.
1: Tvrdou muziku.
0: Váhejte, fantazii se meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
0: Meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuza z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se napnda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i Ego, se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorská motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand
0: vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Si si. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Si da Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
0: Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si
1: per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Housebrand káva. CZ. Káva. CZ. CZ.
4: Kolik zážitků se ve... Kolik zážitků se vejde do jedno... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 200 destinací z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě? Ideálkého letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě? Ideál do světa. Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě? Ideál do světa. Třeba do New Yorku letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Tchal do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.t. Soulu, Pekingu.

Marilyn Manson a Sweet Dreams Are Made of... Marilyn Manson a Sweet Dreams Are Made... Marilyn Manson a Sweet Dreams Are Made of This právě teďka. Marilyn Manson a Sweet Dreams Are Made of This právě teďka dojíždí na... Marilyn Manson a Sweet Dreams Are Made of This právě teďka dojíždí na rok. Na Sweet Dreams Are Made of This právě teďka dojíždí na rok rádiu tady tím kvílením. Dreams Are Made of This právě teďka dojíždí na rok rádiu tady tím kvílením tyhle tý kytary. Of This právě teďka dojíždí na rok rádiu tady tím kvílením tyhle tý kytary. Právě teďka dojíždí na rok rádiu tady tím kvílením tyhle tý kytary.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. U CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale...
0: Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale pozor.
0: S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekaj nás...
0: Za hubičku CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekaj nás Boston...
0: CZ.
1: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic... Teďka už si ale poslechneme další muziku, čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jako za... Teďka už si ale poslechneme další muziku, čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic. Máme další muziku, čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jako za mladá, tak jedem, ne? Čekaj nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a jako za mladá, tak jedem, ne? Taky Rob Zombie anebo Olympic a jako za mladá, tak jedem, ne?
2: Prodej na
1: Zombie anebo Olympic a jako za mladá, tak jedem, ne? Olympic a jako za mladá, tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká...
1: Jako za mladá, tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro...
1: Mladá, tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaš... Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vy...

0: Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybásné Louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 40 Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48 Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48 Harley, Valda Gang. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48 Harley, Valda Gang. Dimitri, Rybičky 48 Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Rybičky 48 Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. 48 Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Volka Fest 2026.
0: Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Volka Fest 2026.
0: Vstupenky Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Volka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš a mnoho dalších.
1: Volka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest další.
1: Volka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ.
1: Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ.
1: 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ.
2: Rock Radio.
0: Píš na vstup na fest CZ.
2: Rock Radio.
0: Na fest CZ.
2: Rock Radio.
0: CZ.

nebo na v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia .cz DABu i FM nebo na rádia .cz FM nebo na rádia .cz Rock nebo na rádia.cz Rock rádia.cz Rock Radio CZ Rock

chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

Uvolněte. Uvolněte se a nemusíte ani. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte pra. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte pra. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlav kázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdrž. Zdržujte hru. Aci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte. Bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fan. Šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fanček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Fanděte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý ho fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavosti, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí, jděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektro připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. A porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořádku a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. A tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokej. Každý den na Rock Radio. Každý den na Rock Radio. Top hokejové na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní technického nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.top ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.top stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz techniky www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Centrum CZ.

0: good.
1: Ne. Začínalo to Hugačaga Hugačaga. To často v televizi.
0: Feel good.
1: Ne. Začínalo to Hugačaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, feel good.
1: Ne. Začínalo to Hugačaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo,
1: I can't stop this feeling. Ne. Začínalo to Hugačaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can't stop this feeling.
1: I can't stop this. Začínalo to Hugačaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can't stop this feeling. I can't stop this feeling. No jasně.
1: Začínalo to Hugačaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can't stop this feeling. I can't stop this feeling. No jasně. Blue suede.
1: Chaga Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can't stop this feeling. I can't stop this feeling. No jasně. Blue suede.
1: Jo, I can't stop this feeling.
0: I can't stop this feeling. No jasně. Blue suede, že jo. Hooked on a feeling. Ano, ježiš, ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Hooked on a feeling. Ano, ježiš, ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím. Ano, ježiš, ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně, jako je takový, ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, začne ti rád. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, začne ti rád. Huga chaka, huga, huga. Jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, začne ti rád. Huga chaka, huga, huga. Je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, začne ti rád. Huga chaka, huga, huga. Tím intrem a zbytkem té písničky, víš, začne ti rád. Huga chaka, huga, huga. A najednou se pak rozdíl zbytkem té písničky, víš, začne ti rád. Huga chaka, huga, huga. A najednou se pak rozdíl vlastně hrozně fajn, víš, začne ti rád. Huga chaka, huga, huga. A najednou se pak rozdíl vlastně hrozně fajnová písnička. Huga chaka, huga, huga. A najednou se pak rozdíl vlastně hrozně fajnová písnička. Huga huga. A najednou se pak rozdíl vlastně hrozně fajnová písnička. My jsme tady mohli tak... A najednou se pak rozdělí vlastně hrozně fajnová písnička. My jsme tady mohli tak... Rozdělí vlastně hrozně fajnová písnička. My jsme tady mohli tak... To, já nevím, co tady máme, ale vlastně hrozně fajnová písnička. My jsme tady mohli tak... To písnička. My jsme tady mohli tak... To, já nevím, co tady máme, možná, ne?
1: Jestli to tam je?
0: Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští... Ne?
1: Jestli to tam je?
0: Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky.
1: Jestli to tam je?
0: Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám
1: tam je?
0: Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii. Jestli to tam je, hele, může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco. Může to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda pošlu, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe. Příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo. Máme tady ještě Linkin Park ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo. Máme tady ještě Linkin Park režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo. Máme tady ještě Linkin Park Rainbow. Já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo. Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Plus od sebe tady posledního, jo. Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Placebo. No a taky Iné kafe ještě s jejich růžovou za posledního, jo. Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Placebo. No a taky Iné kafe ještě s jejich růžovou. Máme tady ještě Linkin Park Rainbow Placebo. No a taky Iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to Linkin Park Rainbow Placebo. No a taky Iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně Placebo. No a taky Iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně užijte. No a taky Iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně užijte. Iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně užijte a my se slyšíme s jejich růžovou zahrádou. Tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra zahrádou. Tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra. Jirko, ty si to užij. Tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra. Jirko, ty si to užij. Pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra. Jirko, ty si to užij.
1: Taky, běžte, volejte a
0: my se slyšíme normálně zase zítra. Jirko, ty si to užij.
1: Taky,
0: běžte, slyšíme normálně zase zítra. Jirko, ty si to užij.
1: Taky, běžte, volejte a tam tohleto.
0: Jirko, ty si to užij.
1: Taky, běžte, volejte a tam tohleto.
0: Ty si to užij.
1: Taky, běžte, volejte a tam tohleto, tamhleto.
0: A já se s váma slyším zase od tří zítra.
1: Taky, běžte, volejte a tam tohleto, tamhleto.
0: A já se s váma slyším zase od tří zítra. Tak čus.
1: Ahoj. Se volejte a tam tohleto, tamhleto.
0: A já se s váma slyším zase od tří zítra. Tak čus.
1: Ahoj. A tam tohleto, tamhleto.
0: A já se s váma slyším zase od tří zítra. Tak čus.
1: Ahoj. Leto, tamhleto.
0: A já se s váma slyším zase od tří zítra. Tak čus.
1: Ahoj.
0: Se od tří zítra. Tak čus.
1: Ahoj.
0: Ratatadadadatrička. Tak čus.

0: Ahoj.
1: Když vyrábíte zla... Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží kultur.
2: Profi voda.

0: 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: Studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji.
0: S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To.
0: Tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vy.
0: Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
0: Z.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
0: Od pondělí
1: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od pondělí v Lidlu
1: za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. 50 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A má gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A má. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 200 jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. Máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. 50 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Za 22,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Bolkafest
0: 90. Lidl. To se vyplatí.
2: Bolkafest 2020.
0: Lidl. To se vyplatí.
2: Bolkafest 2026.
0: Už Lidl. To se vyplatí.
2: Bolkafest 2026. Už 29.
0: Se vyplatí.
2: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Fest 2026. Už 29. a 30. května. Na krás 2026. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. 6. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. A 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 6. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 40. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest
0: 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2008,
0: Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026,
0: Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026,
0: vstupenky zakoupíš Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na další.
2: Bolkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na
2: 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Top.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Top centrum.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Top Centrum C.
0: Vstup na fest.cz.
3: Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla.
0: CZ.
3: Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezón

0: Boston a More Than a Feeling. Boston a More Than a Feeling právě teďka dojíždí na... Boston a More Than a Feeling právě teďka dojíždí... Boston a More Than a Feeling právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin 38 minut tomu. Boston a More Than a Feeling právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin 38 minut tomu, no a to už samozřejmě... Boston a More Than a Feeling právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin 38 minut tomu, More Than a Feeling právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin 38 minut tomu, no a to už samozřejmě právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin 38 minut tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej na Rock Rádiu. 17 hodin 38 minut tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne za kluku. 17 hodin 38 minut tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne za kluku, už bude rok na přání. Už minut tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne za kluku, už bude rok na přání, a už je tady Jirka. Samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne za kluku, už bude rok na přání. Rychlej konec rokovýho odpoledne za kluku, už bude rok na přání, a už je tady Jirka. Nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar.
0: I konec rokovýho odpoledne za kluku, už bude rok na přání, a už je tady Jirka. Nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar.
0: Rokovýho odpoledne za kluku, už bude rok na přání, a už je tady Jirka. Nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název tý písničky.
0: Za kluku, už bude rok na přání, a už je tady Jirka. Nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název tý písničky to
0: na přání, a už je tady Jirka. Nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název tý písničky.
0: Tady Jirka, nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název tý písničky to mi připomnělo. Taky, ale...
0: Nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název tý písničky to mi připomnělo. Taky, ale taky tam... Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název tý písničky to mi připomnělo. Taky, ale taky... Hele, tak ten název tý písničky to mi připomnělo. Taky, ale taky tam název Feeling, ve. V tý písničky to mi připomnělo. Taky, ale taky tam název Feeling, ve. A bylo to mi připomnělo, taky tam název Feeling, ve. Taky tam název Feeling, ve. Bylo to častky, ale taky tam název Feeling, ve. Bylo to často v televizi, název Feeling, ve. Bylo to často v televizi, ne, Feeling, ve. Bylo to často v televizi, ne. Bylo to často v televizi. Ne. Začínalo to hugačkou. Bylo to často v televizi.

0: Na startičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte Husqvarny. Sezóna startuje.
1: Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
2: Chceme ho postavit vlastníma?
3: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
2: Porfix, s dětem s rozumem, budujte srdcem.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo rychle. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce.
6: Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to.

0: Home Credit. Pro lepší příběhy. Pse. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Příběhy.

0: nebo na Rušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rád od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz do večera. V DABu i FM nebo na radia. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? CZ. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? Rok Radio. Rok Radio, co se děje? Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Dva.
0: Rok Radio, co se děje?
1: Dva.
0: Co se děje?
1: 22. a 23. května. 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají tři sestry 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční pankrokýho a 23. května pořádají tři sestry tradiční pankrokovej open 20. května pořádají tři sestry tradiční pankrokovej open air festival v Braníku května pořádají tři sestry tradiční pankrokovej open air festival v Braníku těšit se můžete tři sestry tradiční pankrokovej open air festival v Braníku Těšit se můžete na pankrokovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný pankrokovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý a nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete verný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné hory. Rybičky vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné hory. Rybičky vystoupí 48 fest do Kutné hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si 8 fest do Kutné hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých do Kutné hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů Pražský klub Vagon má v pátek a pozvali si spoustu skvělých hostů Pražský klub Vagon má v pátek na programu si spoustu skvělých hostů Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy hostů Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapela v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánr Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarsu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovars Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku.

žánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana, Lucie Revival a další. Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana, Lucie Revival a další. Rybníku. Zahrajou vám civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou zahrajou vám civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Třišpičgend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Třišpič Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Třišpičkový black metal vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Třišpičkový black metalový kapely český klubu Sedmička na Strahově. Třišpičkový black metalový kapely český na Strahově. Třišpičkový black metalový kapely český Malefer Němec. Tři špičkový black metalový kapely český Malefer, německý Pelores a rakouský špičkový black metalový kapely český Malefer, německý Pelores a rakouský metalový kapely český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak ne, český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak ne, Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok rádio rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok rádio. Tak neváhejte a vyražte. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Hejte a vyražte. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Vyražte. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Prorok rádio Zuzka Kleinová. Zuzka Kleinová.

0: kvalitní vrtané kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co pod
0: vrtané studny na klíč.

pohoda. Roková pohoda. Roková pohoda.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Bradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Bene.cz.
1: Tohle nepřeslet. Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které bys tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které bys neslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 6 užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 6 vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 600, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. ID Crafter již za 649 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo 649 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo 9900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. 297 tisíc korun bez DPH. 7 tisíc korun bez DPH.
2: Nemáš co na sklon
1: bez DPH.
2: Nemáš co na Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu do kvádra na www nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.

0: volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Procent ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Korun. Komerční banka. Komerční banka. Komerční banka.
1: Kontejner. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém,
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká...
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkat?
2: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše...
2: Fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
2: Ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.
1: Máte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Už zase
3: se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Už zase nejde internet.
3: www.siegel.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalu.
3: Siegel.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalu.
3: CZ.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi ne...
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Neby
4: se nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u
4: internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
5: Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
5: Je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už
4: dost? Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle?
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
6: taneční škola La Tropical a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
6: taneční škola La Tropical pořádá letní přímým rodilých tanečníků.
5: Yes,
6: taneční škola La Tropical pořádá letní přímníků.
5: Yes,
6: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti.
5: So.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den.
6: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den. Tanec, zábava.
6: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den. Tanec, zábava.
6: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den. Tanec, zábava.
6: Tábor pro děti v Praze.
5: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i za
6: děti v Praze.
5: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.

0: Přihlaste děti na ven.
1: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na
1: zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.lat.
1: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.lat.
1: A k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
1: Základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita
1: španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. A Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I oky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I oprázdniny vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. My je naučíme tančit. I o prázdninách. Naučíme tančit. I o prázdninách. I o prázdninách.
2: Ardon.
0: I o prázdninách.
2: Ardon.
0: Prázdninách.
2: Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas v ní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. A obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Bezet.

Podle Hradu dobrý kandidát. Jemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka generálního štábu Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka generálního štábu. Podle hradní kanceláře je prezident Petr Pavel připraven Hlaváče do pozice šéfa armády jmenovat. Dálnice byla víc než hodinu zavřená. Teď už auta projedou aspoň jedním pruhem. Sucho a nedostatek vláhy zase košťáloviny, jak potvrzuje tajemnice zelené.

Nejlepší výběr není... Nejlepší výběr nejnižší ceny. To je... Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36 nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradské prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech.

0: zase Košťáloviny. Jak potvrzuje tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy, Vláhy zase Košťáloviny. Jak potvrzuje tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy, Zuzana Přibloviny. Jak potvrzuje tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy, Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozený.
0: Potvrzuje tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy, Zuzana Přibylová. Tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy, Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozený byly dané brambory.
0: České unie Čech a Moravy, Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozený byly dané brambory, které poměrně.
0: A Moravy, Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozený byly dané brambory, které poměrně.
0: Na Přibylová.
1: Hodně poškozený byly dané brambory, které poměrně rychle zrvá. Hodně poškozený byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně poškozený byly dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně dané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně právě v těch místech, kde ty porosty narovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Můžou být lokálně opožděné sklizně právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Opožděné sklizně právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše sklizně právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování v podstatě jen poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování v podstatě jen okrajově, protože sucho nám komplikovalo naše pěstování v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny nám komplikovalo naše pěstování v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je podávalo naše pěstování v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je pod závlahou.
0: Sucho
1: nepěstování v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je pod závlahou.
0: Sucho neprospělo zejména
1: v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je pod závlahou.
0: Sucho neprospělo zejména jarní
1: okrajově, protože většina ploch zeleniny je pod závlahou.
0: Sucho neprospělo zejména
1: většina ploch zeleniny je pod závlahou.
0: Sucho neprospělo zejména jarním obiloviny
1: je pod závlahou.
0: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám.
1: Závlahou.
0: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství. Neprospělo zejména jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu na jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Léto se bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Léto se blíží a hygienici spustili na množství a kvalitu letošní sklizně. Léto se blíží a hygienici spustili testování vody na kvalitu letošní sklizně. Léto se blíží a hygienici spustili testování vody za dně. Léto se blíží a hygienici spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji. Léto se blíží a hygienici spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém a hygienici spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a podle prvostili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a podle prvních letošních rozborů je vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a podle prvních letošních rozborů je vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbradském kraji a podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady a podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské. Prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě hodná k rozboru je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě hodná ke voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě hodná ke koupání. Jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě hodná ke koupání. Obě místa Poděbrady i na Plumovské přehradě hodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat v Plumovské přehradě hodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé přehradě hodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zpráv je to hodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zpráv je to všechno. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer. Místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer. Hygienici monitorovat po celé léto. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer. Monitorovat po celé

0: www.rokovýradio.cz. Podnik Prok Rádia na www.rokovýradio.cz.
1: Podnikáte?
0: Rádia na www.rokovýradio.cz.
1: Podnikáte?
0: www.rokovýradio.cz.
1: Podnikáte?
0: Rádio.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí u penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze, vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně a zhodnoťte své

0: léto. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
1: Rock Radio.
0: Po celé léto. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
1: Rock Radio.
0: Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Všechno, hezký večer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Hezký večer.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Tak děkujeme.
1: Radio. Počasí.
2: Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat.
1: Počasí.
2: Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se... Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat... Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítra. Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, který. Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, který na úterý. No a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, který na úterý. Mělo by být oblačno. Dívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, který na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno. Český hydrometeorologický ústav na zítřek, který na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách. Hydrometeorologický ústav na zítřek, který na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách. Přechodně až zataženo. Ústav na zítřek, který na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách. Přechodně až zataženo a k večeru na východě na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách. Přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro. Mělo by být oblačno až polojasno v Čechách. Přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Oblačno až polojasno v Čechách. Přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, smeň až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, smenší pravdě skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, smenší pravděpodobností bouřky. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, smenší pravděpodobností bouřky. Nejvíc některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 22 stupňů a v 1000 metrech bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 22 stupňů a v 1000 metrech. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 22 stupňů a v 1000 metrech na horách. Pak bude stupňů 2. Měli pohybovat okolo 22 stupňů a v 1000 metrech na horách pak bude stupňů 12. 22 stupňů a v 1000 metrech na horách pak bude stupňů 12. 20 stupňů a v 1000 metrech na horách pak bude stupňů 12. 1000 metrech na horách pak bude stupňů 12.
3: Spahotel
2: na horách pak bude stupňů 12.
3: Spahotel
2: stupňů 12.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném...
2: 12.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném... Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské... Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury... Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistické lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, tu... v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spaku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel Děvín.
1: Rock Radio
3: Děvín.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.
4: Doprava.
1: Rock Radio.
4: Doprava.
2: V ulici na...

0: Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Nárožní v Praze se...
0: Radio. Doprava.
1: V ulici Nárožní v Praze se...
0: Doprava.
1: V ulici Nárožní v Praze se... V ulici Nárožní v Praze se srazilo osobní auto z cykly. V ulici Nárožní v Praze se srazilo osobní auto s cyklistou na místě. V ulici Nárožní v Praze se srazilo osobní auto s cyklistou na místě. Je záchranka i policie. V Praze se srazilo osobní auto s cyklistou na místě. Je záchranka i policie. Se srazilo osobní auto s cyklistou na místě. Je záchranka i policie. Pozor na to. Osobní auto s cyklistou na místě. Je záchranka i policie. Pozor na to. Na D1 na 180 na místě. Je záchranka i policie. Pozor na to. Na D1 na 180 je záchranka i policie, pozor na to. Na D1 na 182. kilometru na trase Polsko Stycie, pozor na to. Na D1 na 182. kilometru na trase na D1 na 182. kilometru na trase Polsko státní hranice. D1 na 182. kilometru na trase Polsko státní hranice směr 82. kilometru na trase Polsko státní hranice směr Praha je nehoda. 2. kilometru na trase Polsko státní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě trase Polsko státní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě 2 ostatní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě 2 osobních aut směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě 2 osobních aut tak je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě 2 osobních aut tak buď. Neprůjezdný pruh díky nehodě 2 osobních aut tak buďte opatrní. Pruh díky nehodě 2 osobních aut tak buďte opatrní. No a na 2 osobních aut tak buďte opatrní. No a na D0, čili na Pražském okruhu na 19 aut, tak buďte opatrní. No a na D0, čili na Pražském okruhu na 19, buďte opatrní. No a na D0, čili na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modletice Růz opatrní. No a na D0, čili na Pražském okruhu na 19. kilometru. No a na D0, čili na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modletice Růzině před sjezdem na Ořech směr centrum na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modletice Růzině před sjezdem na Ořech směr kruhu na 19. kilometru na trase Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňák 19. kilometru na trase Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je metru na trase Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňák Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňák s osobákem tvoří to před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňák s osobákem tvoří to Ořech směr centrum je nehoda nákladňák s osobákem tvoří to překážku na vozovce počítejte s kolonami se centrum je nehoda nákladňáku s osobákem tvoří to překážku na vozovce počítejte s kolonami se je nehoda nákladňáku s osobákem tvoří to překážku na vozovce počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte nákladňáku s osobákem tvoří to překážku na vozovce počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně a jedete kamkoliv kolonakem tvoří to překážku na vozovce počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně a jedete kamkoliv na čemkoliv na překážku na vozovce počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně a jedete kamkoliv počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Kolonami se zdržením a projíždějte opatrně. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Zdržením a projíždějte opatrně. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku opatrně. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku. A jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku.
2: Kolony ne.
1: Kolonami na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku.
2: Kolony neovlivňujte.
1: Nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
2: Kolony
1: hlavně doražte v pořádku.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano.
1: V pořádku.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. No. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ano, Toyota Lowman, nový servis u pražského letiště. Bez čekání, zjistěte víc. Lowman, nový servis u pražského letiště. Bez čekání, zjistěte nový servis u pražského letiště. Bez čekání, zjistěte víc na letiště teď u pražského letiště. Bez čekání, zjistěte víc.

letiště tkého letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Víc na letiště.toyota.louman.cz. letiště.toyota.louman.cz. toyota.louman.cz. Rockradio.cz. Rockradio.cz. Rockradio. Rock na vzájem. Rockradio. Rock na vzájem. Rockradio. Rock na vzájem. Ahoj. Rockradio. Rock na vzájem. Ahoj. Rockradio. Rock na vzájem. Ahoj. Rockradio. Rock na vzájem. Ahoj. Rock na vzájem. Ahoj. Na burdici máme 3 minutky vzájem. Ahoj. Na burdici máme 3 minutky po 18. Ahoj. Na burdici máme 3 minutky po 18. hodině. Na burdici máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě rock. Na burdici máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě rock. Na burdici máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě rock rádia. Na minutky po 18. hodině, no a na palubě rock rádia. Na palubě týhletý pirátský lodi vás opět hodině, no a na palubě rock rádia. Na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu. No a na palubě rock rádia. Na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá. Je rock rádia na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu. Doufám odpočatý. Rádia na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu. Doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách. Palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu. Doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách. Lodi vás opět vítá po víkendu. Doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách slušný rok. Vítá po víkendu. Doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Doufám odpočatý. Váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Počatý, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to z... Váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním metky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem opět rozjet máme. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem opět rozjet máme tu. Pojďme to zase s novým pracovním týdnem opět rozjet máme tu rok na přání. Se s novým pracovním týdnem opět rozjet máme tu rok na přání. 2 hodinky na to, abyste s pracovním týdnem opět rozjet máme tu rok na přání. 2 hodinky na to, abyste s ním opět rozjet máme tu rok na přání. 2 hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Máme tu rok na přání. 2 hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Ani 2 hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Myslím aspoň hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Myslím aspoň hudebně, na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na práci řádně vyřádit. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na 7258 vyřádit. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na 7258444. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na 7258444. Myslím aspoň hudebně, volejte mi na 7258444424. Pište na Messenger a do mailu. No ne. Volejte mi na 7258444424. Pište na Messenger a do mailu. Na 7258444424. Pište na Messenger a do mailu. No něco si přejte. 844424. Pište na Messenger a do mailu. No něco si přejte. No a já vám na 424. Pište na Messenger a do mailu. No něco si přejte. No a já vám na úvod pustím počet. Pište na Messenger a do mailu. No něco si přejte. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kysáky. Messenger a do mailu. No něco si přejte. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kysáky. No něco si přejte. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kysáky. Jejich pecku Crazy Crazy Night. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kysáky. Jejich pecku Crazy Crazy Night. Na úvod pustím počmárný biznesmeny Kysáky. Jejich pecku Crazy Crazy Night. A během týhle počmárný biznesmeny Kysáky. Jejich pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minut

minutovky koukejte na Smany Kysáky, jejich pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský háky, jejich pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. Během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Protože právě vyplouváme. Juhu! Vyplouváme. Juhu! Juhu!

0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová, Miroslav Hlava.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová, Miroslav Hlava.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová, Miroslav Hlava. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová, Miroslav Hlava.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

change. Yeah. And nobody's gonna change me. Yeah.

0: Lipským. Tak to bys měla, Dášo, udělat. No a tak hrála Čertovi obrázky, tak to bys měla, Dášo, udělat. No a tak hrát se dá o co. Čertovi obrázky, tak to bys měla, Dášo, udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Obrázky, tak to bys měla, Dášo, udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Bys měla, Dášo, udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte, co udělat? No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte? No, i v pondělí může být středa. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte? No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dá hrát se dá o cokoliv. Rozumíte? No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol. Rozumíte? No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol. Rozumíte? No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda. I v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda. Středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání.
0: No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání.
0: Alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: To je pravda.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Ani. Rock Radio. Rock Radio.

Tak jo, Crazy Nights, pokud... Tak jo, Crazy Nights, pokud vaše... Tak jo, Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu... Tak jo, Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly... Tak jo, Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené. Tak jo, Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené. Pojďme si udělat dnešní večer. Vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené. Pojďme si udělat dnešní večer. Dostatečně šílený. Noci o víkendu nebyly dostatečně šílené. Pojďme si udělat dnešní večer. Dostatečně šílený. O to by se rád postaral David, který byl jako první vlaštovka a říkal, že by chtěl ženušku, která se sluní dášenovka Přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála čertovy obrázky. Tak to bys měla, Dášo, udělat.

jednou se vyspívám, my nejsme žádný líný kůže. Jednou se vyspívám, pod žádný líný kůže. Jednou se vyspívám, pod kůže.

0: stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem a jich stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem a Jiřink, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdraví Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců s rodinou, Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a Jarustinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a Jarušce přejeme taky. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a Jarušce přejeme taky zpětně hodně. Zdravíme do Horní Břízy a Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec. Horní Břízy a Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec. Břízy a Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec. Srandy na vrcha. Teď si pojďme. A Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec. Srandy na vrcha. Teď si pojďme. Jarušce přejeme taky zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec. Srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit. A zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec. Srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání.
0: Štěstí, zdraví a kopec. Srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Kopec srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Ha, teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

byli Piráti Hailstorm a... To byli Piráti Hailstorm a P-A-R-T-Y. To byli Piráti Hailstorm a P-A-R-T-Y. Co znamená part? To byli Piráti Hailstorm a P-A-R-T-Y. To byli Piráti Hailstorm a P-A-R-T-Y. Co znamená party, přátelé? Tak jsme to rozjeli Hailstorm a P-A-R-T-Y. Co znamená party, přátelé? Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme P-A-R-T-Y. Co znamená party, přátelé? Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se život. T-Y. Co znamená party, přátelé? Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se život. Je krátkej, proto jsme si dali. Znamená party, přátelé? Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se, že život je krátký, proto jsme si dali party. A teď party, přátelé, tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se, že život je krátký, proto jsme si dali party. Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se, že život je krátký, proto jsme si dali party. A teď bychom se mohli taky k sobě. Ne, dozvěděli jsme se, že život je krátký, proto jsme si dali party. A teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. A život je krátký, proto jsme si dali party. A teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. I proto jsme si dali party. A teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. Aspoň takhle dali party a teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. Aspoň tak a teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. Aspoň takhle by od to stále tady mail mohli taky k sobě trošku přitulit. Aspoň takhle by od to stále trošku přitulit. Aspoň takhle by od to stále tady mailisti tulit. Aspoň takhle by od to stále tady mailisti konkrétně Veronika. Aspoň takhle by od to stále tady mailisti konkrétně Veronika Drofo. By od to stále tady mailisti konkrétně Veronika Drofo. To stále tady mailisti konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání tady mailisti konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme zahrání listi konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake Is This Love pro naši kamarádku mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake Is This Love. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake Is This Love pro naši kamarádku. O zahrání písničky od Whitesnake Is This Love pro naši kamarádku. Zahrání písničky od Whitesnake Is This Love pro naši kamarádku Melomanku. Od Whitesnake Is This Love pro naši kamarádku Melomanku. Is This Love pro naši kamarádku Melomanku, Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy, pro naši kamarádku Melomanku, Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jarušku, Melomanku, Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Melomanku, Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme všenej z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme všenej, hlavně hodně. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme všenej, hlavně hodně zdraví. A Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme všenej, hlavně hodně zdraví a tě život. Krásným kulatým narozeninám ti přejeme všenej, hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále baví. Narozeninám ti přejeme všenej, hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále baví. Máme tě moc rád. Všenej, hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik zdraví a tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem a Jiřink, život a rok.

0: Co navíc.
1: Tak.
0: A vždycky něco navíc.
1: Tak to.
0: Vždycky něco navíc.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Navíc.
1: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat
2: všude tolik vody.
3: A to je puch. A to je puch.
4: Jak odvětrat za.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch.
3: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světit zápach, vlhkost a špatný.

0: să ne topo stalefici. Snad s námi telefici, snad s námi čí, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, jinak snad s námi poraděj, jinak jsem, snad s námi poraděj, jinak s námi poraděj. Jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem,
1: nabízí rolety na cenu,
0: jinak jsem,
1: nabízí rolety na cenu.

0: ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. Můžeme na ventilatory.cz Světy trání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz
0: a ventilatory.cz Světy trání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz
0: Světy trání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz
0: Světy trání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz
0: na jednom místě.
1: Ventilatory.cz Ventilatory.cz
2: Dřív než začnou práce.
1: Ventilatory.cz
2: Dřív než
1: začnou.cz
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až do... Grand Prix České republiky už 19. až do... Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno.cz. Ty pořídíš na automotodrom Brno.cz.
3: Mám baráka.
2: Automotodrom Brno.cz.
3: Mám baráka, kde rabe.
2: Brno.cz.
3: Mám baráka, kde
2: CZ.
3: Mám baráka, kde rabe. Mám baráka, kde rabe. Je to postele. Mám baráka, kde rabej, mě do postele fičí. Mám baráka, kde rabej, mě do postele fičí. Kde rabej, mě do postele fičí. Rabej, mě do postele fičí.

0: Ale do kvádra tě nikdo
1: CZ.
0: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblek, co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mý oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trčopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalších. Rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalších. Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
2: Odplouvám
0: na www.rokovirádio.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Rokovirádio.cz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.cz. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
2: katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v
2: Eránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. I po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrických katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.
3: Ano. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www. Prague Boats.cz.
2: Už ví. Kránu. Na katamaránu.
3: www. Prague Boats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhu.
2: Na katamaránu.
3: www. Prague Boats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
2: Na katamaránu.
3: www. Prague Boats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na.
2: www.
3: Prague Boats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu. Ve

0: Baru dovolenou má. Baru dovolenou. Baru dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt.

0: Tagboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu. Tagboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Milí čtenáři.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Milí čtenáři, ve staré...
0: Na palubu.
2: Milí čtenáři, ve starém pískov... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lo... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosko... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích... Obci, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích... Opět ožívají mé dobrodružné příběhy... Pískovcovém lomu v Boskovicích... Opět ožívají mé dobrodružné... Pískovcovém lomu v Boskovicích... Opět ožívají mé dobrodružné příběhy...
3: A...
2: V Boskovicích... Opět ožívají mé dobrodružné příběhy...
3: A... Tava!
2: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: Atava!
2: Ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: Atava!
2: Dobrodružné příběhy.
3: Atava!
2: Příběhy.
3: Atava!
4: Přichází Vinetů a velkolepá...
3: Atava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách představení pod širým nebem, poklad na stříbrném jezeře. O letošní pod širým nebem, poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení
2: s láskou v
4: jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení
2: s jezeře.
4: O letošních prázdninách, posledních 20 představení
2: s láskou v srdci vás očekávám.
4: V prázdninách, posledních 20 představení
2: s láskou v srdci vás očekávám. Váš
4: posledních 20 představení
2: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias.
4: Mých 20 představení
2: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj
4: stavení
2: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a
2: věci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky
2: očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací.
2: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportal.
5: Profi Vodňa.
4: Nebo v síti Ticketportal.

0: Na slevy až 25% na bazény. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen procent na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás.
0: Bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je...
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak tohle.
0: Nízké ceny a vždycky něco

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel.
0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A to...
2: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše...
2: Fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: To je problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.sieg. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebu...
3: Auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ z...
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku
3: z... www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc po flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší se. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Rock Radio.
4: Pro lepší příběhy.
5: Rock Radio.
4: Příběhy.

0: na sukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Připadáš si ve
0: www.oknasukorady.cz.
1: Připadáš si ve
0: značkorady.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech
0: CZ.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez pop? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku c? Jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku cz. Oblíkám bez potisku. www bez potisku cz.
2: Nemáš co na sebe?
1: Chodí potisku. www bez potisku cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan.
1: www bez potisku cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra.
1: Potisku cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš

0: že by strašně chtěl teď je Pétě nechat zahrát, kdo ví, jestli od kabátů.
1: Rock na psání. Jestli jsou na psání.

Dva gentlemani a velikáni muziky, starý netopej Ozzy Osbourne, taky gentlemani a velikáni muziky, starý netopej Ozzy Osbourne, taky pan oblíbený a velikáni muziky, starý netopej Ozzy Osbourne, taky pan oblíbený gentlemani muziky, starý netopej Ozzy Osbourne, taky pan oblíbený gentleman, starý netopej Ozzy Osbourne, taky pan oblíbený gentleman, netopej Ozzy Osbourne, taky pan oblíbený gentleman velejemný Elton. A taky pan oblíbený gentleman velejemný Elton John. A jejich pan oblíbený gentleman velejemný Elton John. A jejich společná oblíbený gentleman velejemný Elton John. A jejich společná práce Ordinary Man. Gentleman velejemný Elton John. A jejich společná práce Ordinary Man. Velejemný Elton John. A jejich společná práce Ordinary Man. Vidíte, zdánlivě je to dohromady Elton John a jejich společná práce Ordinary Man, vidíte. Zdánlivě to dohromady a jejich společná práce Ordinary Man, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec praktičná práce Ordinary Man, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. Ordinary Man, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky man, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No a zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No a teď si dáme věc. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná. Nejde, ale nakonec prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná. Nakonec prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná. Jak facka prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná. Jak facka ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná, jak facka. Teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná, jak facka. Volali věc, která je nepopiratelná, jasná, jak facka. Volal Jara, bratr, nepopiratelná, jasná, jak facka. Volal Jara, bratr, našeho nejmladšího, jasná, jak facka. Volal Jara, bratr, našeho nejmladšího, jak facka. Volal Jara, bratr, našeho nejmladšího, plavčíka Adámka, že je zrovna volal Jara, bratr našeho nejmladšího plavčíka Adámka, že je zrovna volal Jara, bratr našeho nejmladšího plavčíka Adámka, že je zrovna na výletě a že by strašně chtěl bratr našeho nejmladšího plavčíka Adámka, že je zrovna na výletě a že by strašně nejmladšího plavčíka Adámka, že je zrovna na výletě a že by strašně chtěl teď je Péť plavčíka Adámka, že je zrovna na výletě a že by strašně chtěl teď je Péť Adámka, že je zrovna na výletě a že by strašně chtěl teď je Pétě nechat zahrát. Že zrovna na výletě, že by strašně chtěl teď je Pétě nechat zahrát. Zrovna na výletě, že by strašně chtěl teď je Pétě nechat zahrát.

zuby. A proč kope kolem sebe, kdo se topí, nějaký stopy. A proč kope kolem sebe, kdo se topí, i stopy. A proč kope kolem sebe, kdo se topí, jakej svatý.

0: salieron los Rangers. Tady nám dohrávají Offspring a Last of...
1: Sedmýho.

0: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat.
1: A našlapáno.
0: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil na gapac. Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil na chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil na gapa.cz, jsem našel pořádné ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil na gapa.cz, jsem našel pořád poslouchat. A tak jsem se pochlapil na gapa.cz, jsem našel pořádné rohošky před tak jsem se pochlapil na gapa.cz, jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř. Jsem se pochlapil na gapa.cz, jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do pil na gapa.cz, jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil pa.cz, jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na web našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrval se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a byl úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hot instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, jo, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá, trvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplavo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid, ať že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid, člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořád. Teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.
0: Čistá podlaha, tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz.
0: Tak mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
0: Mrkněte na kapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
0: A udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
0: A udělejte si doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.
0: Doma taky pořádek.
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
1: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej. Rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
1: Rohošky pro každého.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drink?
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna potřeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz a kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz procent. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na vkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.

0: Dnes objednáš a zítra máš. Jo, a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trén. Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trén Jirkárna. Rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trén Jirkárna.cz. Mail objednáš a zítra máš. Trén Jirkárna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Tramáš.
1: Trénírkárna.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: Trénírkárna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
0: .cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Podě Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. V naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. K36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
2: Spotřební daň.
1: Více na bene.cz.
2: Spotřební daň. Tvoří
1: CZ.
2: Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Leží 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz % státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česk státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Vidíš to?
2: Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci.
2: Pro bohatší Česko.
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci spíčí
2: Česko.
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci zpívají slunce.
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci zpívají slunce.
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci zpívají slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci zpívají slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Vidím,
4: ptáci zpívají slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co? Zpívají slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem,
4: pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jump.
4: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting. Skok, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespo jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Ting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si
3: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
3: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí

0: Allegrii a vyberte
1: zážitků, který si můžou užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrii a vyberte nezapomenutelný,
1: který si můžou užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrii a vyberte nezapomenutelný zážitek.
1: Užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrii a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Užijte si krásného počasí s Allegrii a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své počasí s Allegrii a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
0: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
0: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se není zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdar pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaným je blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdar
1: si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: Úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširším.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na
0: trhu. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
0: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek.
1: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rybičky 40.
0: Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rybičky.
0: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rybičky 48 tě zvou.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední
2: megakoncerty.
0: CZ.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20.
0: CZ.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 28 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepšího května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky k Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti teatru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. A 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Pekelný ostrov.
3: Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď
3: píš v síti Go Out.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď
3: out.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. července Holíšov. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. července Holíšov rozpálíš se blíží, buď u toho, 3. a 4. července Holíšov rozpálíš ve. Buď u toho, 3. a 4. července Holíšov rozpálíš ve čtír. U toho, 3. a 4. července Holíšov rozpálíš ve čtír. Royal Rip. 3. a 4. července Holíšov rozpálíš ve čtír. Royal Republic. 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky.

0: rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40 ostrov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divoký Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divoký byl 3 sestry. Rybičky 48 Dimitri divoký byl 3 sestry. Škvor 48 Dimitri divoký byl 3 sestry. Škvor a Dom Dimitri divoký byl 3 sestry. Škvor a další. Více na Petri divoký byl 3 sestry. Škvor a další. Více na pekelný byl 3 sestry. Škvor a další. Více na 3 sestry. Škvor a další. Více na pekelný ostrov C. Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Zase tankuju.
0: Podstalu je Rock Radio.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Já tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj...
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line...
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké...
1: Den.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké... A špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem... Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1600. Mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní. A kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
2: a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžná z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného
1: luxusní. A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sila.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sila N5. Už
1: je drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sila N5. Už od 609. Pak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sila N5. Už od 600. Cenu běžného spalováku. BYD Sila N5. Už od 699 tisíc korun. Me spalováku. BYD Sila N5. Už od 699 tisíc korun. Méně tak. BYD Sila N5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. N5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. 99 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební skoru. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com. Topcentrum.cz. Jízda na byd.com. Topcentrum.cz. byd.com. Topcentrum.cz dodacom. Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz

0: nový plot mám. Nový plot od firmy... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat... Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plotý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a... Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, v Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sundávej!
0: Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase.
0: Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
0: Dobrý, všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
0: Všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to...
1: Sundávejte si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi.
1: Si ty boty zase, je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu.
1: Tady všude našlapáno.

Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nového řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezón objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezónovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s ty a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. V Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akcích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete taky v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz. Online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz a www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Topcentrum.cz www.topcentrum.cz Právě teď v Topcentrum.cz www.topcentrum.cz Právě teď www.topcentrum.cz Právě teď v Planeo Topcentrum.cz Právě teď v Planeo Prémiové elektrodny se slevovými kup.cz Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny a teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Nové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami sklad nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. S více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Skladem Planeo. Rokem Planeo.

0: tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy. A víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání. Rok na přání. Rok rádio.

Roková, nebo chcete... Roková, nebo chcete-li grungeová hymna 90... Roková, nebo chcete-li grungeová hymna 90. let smog... Roková, nebo chcete-li grungeová hymna 90. let smog... Roková, nebo chcete-li grungeová hymna 90. let Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nir. Roková, nebo chcete-li grungeová hymna 90. let Smells Like Teen Spirit a chcete-li grungeová hymna 90. let Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No, grungeová hymna 90. let Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a 90. let Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt českýho Nirvana. No a teď si dáme něco echt českýho Volana. No a teď si dáme něco echt českýho Volalme Marcel. A no a teď si dáme něco echt českýho Volalme Marcel. A říkáme něco echt českýho Volalme Marcel. A říkal, že by si dal českýho volal mi Marcel a říkal, že by si volal mi Marcel a říkal, že by si dal fakt něco echt českýho. Volal mi Marcel a říkal, že by si dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej. A říkal, že by si dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej. A říkal, že by si dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej. Můžu říct takhle, co se... Že by si dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej, můžu říct, tak dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej, můžu říct, takhle echt českýho, vzhledem k tomu prej, můžu říct, takhle co skazuje jeho, vzhledem k tomu prej, můžu říct, takhle co skazuje Marcel, vzhledem k tomu prej, můžu říct, takhle co skazuje Marcel, co zasraz se chystá v Brně, prej, můžu říct, takhle co skazuje Marcel, co zasraz se chystá v Brně, můžu říct, takhle co skazuje Marcel, co zasraz se chystá v Brně. Příští víkend, co skazuje Marcel, co zasraz se chystá v Brně. Příští víkend, co zasraz se chystá v Brně. Příští víkend, co zasraz se chystá v Brně. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak chystá v Brně. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného. Příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou. Tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu. Ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu. Od uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českého, tak jsme vybrali českou krajinu od Dana Landy. Jsme

tlačící země, neklid a strach. Mě, neklid a strach. Neklid a strach. A strach.

v zemi. Hluboko v zemi. Hluboko v zemi, šperky bojů. Hluboko v zemi, šperky bojů. Hluboko v zemi, šperky bojů. A v nich ty hluboko v zemi, šperky bojů. A v nich ty staré šperky bojů. A v nich ty staré duše spí bojů. A v nich ty staré duše spí. A v nich ty staré duše spí. A v nich ty staré duše spí. A v nich ty staré duše spí. O runách staré duše spí. O runách markomansk spí. O runách markomanských vojů. O runách markomanských vojů. O runách markomanských vojů. O runách markomanských vojů. Pergamen bájách markomanských vojů. Pergamenkých vojů. Pergamen báje vypráví. Pergamen báje vypráví.

zmizel jak pára, ztracený ráj, přeťatá čára, jak pára, ztracený ráj, přeťatá čára, ztracený ráj, přeťatá čára, ztracený ráj, přeťatá čára, poslí ráj, přeťatá čára, posvátný háj, přeťatá čára, posvátný háj, přeťatá čára, posvátný háj, popel a prach, čára, posvátný háj, popel a prach, posvátný háj, popel a prach, svátný háj, popel a prach, plačí, popel a prach, plačící země, neklid a popel a prach, plačící země, neklid a strach, prach, plačící země, neklid a strach, plačící země, neklid a strach, plačící země, neklid a strach, mě, neklid a strach, neklid a strach.

věčný plamen, jenž věčný plamen, jenž uzdravuje zemi z ran. Věčný plamen, jenž uzdravuje zemi z ran. Jenž uzdravuje zemi z ran. Jenž uzdravuje zemi z ran. Jenž uzdravuje zemi z ran. Posvátný uzdravuje zemi z ran. Posvátný háj zemi z ran.

prázdný háj, zmizel jak pára. Posvátný háj, zmizel jak pára. Posvátný háj, zmizel jak pára. Ztracený svátný háj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, háj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, před, zmizel jak pára. Ztracený ráj, zmizel jak pára. Ztracený ráj, předťatá čára, pára.

ztracen posvátný háj, zmizel jak pára, ztracený háj, zmizel jak pára, ztracený ráj, zmizel jak pára, ztracený ráj, zmizel jak pára, ztracený ráj, přeťatá čára, ztracený ráj, přeťatá čára, ztracený ráj, přeťatá čára, posvátný hacený ráj.

porozumíš modrý vodě. Až porozumíš modrý vodě. Až porozumíš modrý vodě. Až porozumíš modrý vodě. Až porozumíš modrý vodě. Porozumíš modrý vodě. A usneš v lese na mechu modrý vodě. A usneš v lese. A usneš v lese na mechu. A usneš v lese na mechu. A usneš v lese na mechu. Usneš v lese na mechu. Elf pozná, že ty nejsi zloď na mechu. Elf pozná, že ty ne... Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Elf pozná, že ty nejsi zloděj. Kouzlo, že ty nejsi zloděj. Kouzlo ti vetkne do dechu, ty nejsi zloděj. Kouzlo ti vetkne do dechu. Kouzlo ti vetkne do dechu. Kouzlo ti vetkne do dechu.

0: Tak, doufejme, že... Tak, doufejme, že nám česká krajina... Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí... Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. A tohle byl Dan... Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. A tohle byl Dan Landa a vy mě... Doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. A tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište... Česká krajina nezmizí jak pára. A tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na... Nezmizí jak pára. A tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na náš Facebook jak pára. A tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na náš Facebook, to znamená, tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na náš Facebook, to znamená, tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na náš Facebook, to znamená, na Messenger, a vy mě teďka pište na náš Facebook, to znamená, na Messenger nebo do mailu, jak chcete. Chcete zahrát píseň po 7 hodině dneska Sichr VIP, tak mi tam pište vaše návrhy na jazyk pro čas. Zahrát píseň po 7 hodině dneska Sichr VIP, tak mi tam pište vaše návrhy. 7 hodině dneska Sichr VIP, tak mi tam pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci. Sichr VIP, tak mi tam pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci. Tak mi tam pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci, v které. Pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Je to jednoduché. Návrhy na jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Časové znamení a taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Je to jednoduché. Teď si dáme zatím of Monsters and nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men a situaci, v které byste ho chtěli načapat. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator chtěli načapat. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator. Je to jednoduché, teď si dáme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator. Máme zatím of Monsters and Men a jejich Alligator. Row. Monsters and Men a jejich Alligator. Row. Men a jejich Alligator. Row.
1: Rock Radio.
0: Alligator. Row.
1: Rock Radio.
0: Row.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

plachých bytostí, domů v lesích. V sídlech plachých bytostí, sích. V sídlech plachých bytostí, v sídlech plachých bytostí. V sídlech plachých bytostí.

Čechů, v slzách čarodějů Čechů, když svaté čarodějů Čechů, když svaté stromy kácely u Čechů, když svaté stromy kácely, když svaté stromy kácely, když svaté stromy kácely, a o, když svaté stromy kácely, a o záněté stromy kácely, a o záně kácely.

plačící zdýháj, popel a prach, plačící země, neklid, popel a prach, plačící země, neklid a strach a prach, plačící země, neklid a prach, plačící země, neklid a strach, plačící země, neklid a strach, posvátící země, neklid a strach, posvátně, neklid a strach, posvátný háj, neklid a strach.

svátný háj, popel a prach, plačící háj, popel a prach, plačící popel a prach, plačící země, neklid, popel a prach, plačící země, neklid a prach, plačící země, neklid a strach, plačící země, neklid a strach.

zániku jejich cechu, v ohni a ostníku jejich cechu, v ohni a ostré oceli jejich cechu.

zmizeli. Posvátný háj zmit. Posvátný háj zmizel jak pára. Posvátný háj zmizel jak pára. Ztracený ráj. Posvátný háj zmizel jak pára. Ztracený zmizel jak pára.

bytostem všem. Kap i ústa svatá, bytostem všem. Katem jest ta svatá, bytostem všem. Katem jest ta svatá, bytostem všem. Katem jest ta, bytostem všem.

snad jednou projde bradě skrytý pramen. Snad jednou projde pramen. Snad jednou projde branou bran. Snad jednou projde branou bran. Snad jednou projde branou bran. Tam za tmou svítnou projde branou bran. Tam za tmou svítí věčný branou bran. Tam za tmou svítí věčný plán. Tam za tmou svítí věčný plamen. Tam za tmou svítí věčný plamen. Tam za tmou svítí

0: proč vlastně těma klíčema zvonil. Hele, nevyjadřoval prostě takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema zvonil. Hele, nechme to být. Hele, nechme to bejt a pojďme si zaspomínat na starý dobrý časy a stříhali dohola malýho chlapečka.
1: Rok na přání si... Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a ono pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo. Jako kus masa, kdál se nahlas a ono to zaznělo. Jako hlas a ono to zaznělo. Jako kus masa a ono to zaznělo.

Back to Blim of Monsters and... Back to Blim of Monsters and Men, Alligator. Back to Blim of Monsters and Men, Alligator. Back to Blim of Monsters and Men, Alligator. A my si dáme ještě jednu krásnou záležitost. Back to Blim of Monsters and Men, Alligator. A my si dáme ještě jednu krásnou záležitost, taky českou. Back to Blim of Monsters and Men, Alligator. A my si dáme ještě jednu krásnou záležitost, taky českou. Koncem. Of Monsters and Men, Alligator. A my si dáme ještě jednu krásnou záležitost, taky českou. Koncem. Koncem. Men, Alligator. A my si dáme ještě jednu krásnou záležitost, taky českou. Koncem. Koncem hodinky. My si dáme ještě jednu krásnou záležitost, taky českou. Koncem. Koncem hodinky. Volám Jirka. Krásnou záležitost, taky českou. Koncem. Koncem hodinky. Volám Jirka od Strakonic. Že bych chtěl vládnout českou. Koncem. Koncem hodinky, voláme Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny podcem, koncem hodinky, voláme Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny koncem hodinky, voláme Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuje, voláme Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuje starý dobrý od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuje starý dobrý časy, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuje starý dobrý časy a taky nějak Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuje starý dobrý časy a taky nějak vyjadřoval pro všechny posluchače, kdo ještě pamatuje starý dobrý časy a taky nějak vyjadřoval prostě posluchače, kdo ještě pamatuje starý dobrý časy a taky nějak vyjadřoval prostě starý dobrý časy a taky nějak vyjadřoval prostě takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema zvolil. A taky nějak vyjadřoval prostě takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema zvonil. A taky nějak vyjadřoval prostě takovýto zklamání.

jenom se dívali, jenom se dívali v zrcadlech kolem stěn. Jenom se dívali, jenom se dívali stěn. Jenom se dívali, jenom se dívali. Jenom se dívali, jenom se dívali. Jenom se dívali, jenom se dívali. Že už je chvali, jenom se dívali. Že už je chlape

na vinskách cípáčka. A pratoučňo kamínka na vinskách cípáčka. A pratoučňovi všelijak na vinskách cípáčka.

Je 19 hodin. Je 19 hodin přesně a poslouchat. Je 19 hodin přesně a poslouchat. Je 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání. Je 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu. Je 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém. 19 hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu. Rock rádiu. Hodin přesně a posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu. Rock rádiu. Posloucháte rok na přání na vašem českém rock rádiu. Rock rádiu. Na přání na vašem českém rock rádiu. Rock rádiu. Rock is českém rock rádiu. Rock rádiu. Rock je slušná rádio. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio.

Ty škorpíky a pecku Rhythm of Love. No a potom tady bude jednou ty škorpíky a pecku Rhythm of Love. No a potom tady bude jednou speciální přání a pecku Rhythm of Love. No a potom tady bude jednou speciální přáním. Pecku Rhythm of Love. No a potom tady bude jednou speciální přáním. Love. No a potom tady bude jednou speciální přáním. Potom tady bude jednou speciální přáním. Jednou speciální přáním. Přáním.

kadeře padaly k zemi a zmíraly. Kadeře padaly k zemi a zmíraly. Kadeře padaly, jak růže do zemi a zmíraly.

Zasmál se z nich kulhavý učitel na čelo. Zasmál se nahlas kulhavý učitel na čelo. Zasmál se nahlas a všichni se pohnuli na čelo. Zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas, zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a všichni se pohnuli.

jsou už vždycky stranou a trochu vlažné. Jsou už vždycky stranou a trochu vlažné. Už vždycky stranou.

Učeň se dívá na malého chlapečka. Učeň se dívá na malého chlapečka. Učeň se dívá na malého chlapečka. Jak učeň se dívá na malého chlapečka. Jak malé zvíře dívá na malého chlapečka. Jak malé zvíře se dívává na jiné malého chlapečka. Jak malé zvíře se dívává na jiné. Jak malé zvíře se dívává na jiné. Jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nech. Jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit. Zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si cizí. Dívává na jiné.

0: rádio je slušná muzika. Rock rádio, rock napsaná muzika. Rock rádio, rock napsání. Rock rádio, rock napsání.
1: Tak jo, dnešek byl opět dnem.
0: Rock rádio, rock napsání.
1: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy...
0: Rock napsání.
1: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše...
0: napsání.
1: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy... Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše zadání... Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše zadání na jazyk pro časové znamení... Dnešek byl opět dnem, kdy vaše zadání na jazyk pro časové znamení... Kdy vaše zadání na jazyk pro časové znamení už tu buď byla... Vaše zadání na jazyk pro časové znamení už tu buď byla... Zadání na jazyk pro časové znamení už tu buď byla... V brzké minulosti... na jazyk pro časové znamení už tu buď byla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná. Časové znamení už tu buď byla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo už tu buď byla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla v brzké minulosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali rosti a nebo byla zcela neproveditelná nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky. Byla zcela neproveditelná nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky. Proveditelná nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky. Pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky, tak je to stejně dobré. A tak jsme to dali radši hezky česky, tak je to stejně dobré. A my si jsme to dali radši hezky česky, tak je to stejně dobré. A hezky česky, tak je to stejně dobré. A my si minutku po 19. tak je to stejně dobré. A my si minutku po 19. hodině rozjedeme, to stejně dobré. A my si minutku po 19. hodině rozjedeme hned. A my si minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl. A my si minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání. My si minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání a dáme si minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání a dáme si šku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání a dáme si škorpíky hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání a dáme si škorpíky a pec druhou půl našeho roku na přání a dáme si škorpíky a pecku Rhythm of našeho roku na přání a dáme si škorpíky a pecku na přání a dáme si škorpíky a pecku Rhythm of Love. No a dáme si

když jsem ohlašoval písničku American, kačka Klárka malá, která si všimla, že se minulou hoďku, když jsem ohlašoval písnička malá, která si všimla, že se minulou hoďku, když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak všimla, že se minulou hoďku, když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak nebo The Last of America, když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak nebo The Last of American Girls, písničku American Girls, tak nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Day American Girls, tak nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Off, tak nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring objednával, a já jsem je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring objednával, a já jsem koukal, kam je, tak jakože zrovna si někdo právě Offspring objednával, a já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. Si někdo právě Offspring objednával, a já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. Kdo právě Offspring objednával, a já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem je Offspring objednával, a já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem je, a já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže od koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže od Offspring jako zařadím. No a zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže od no a zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže od Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak no a zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže od Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak tahu. Zařadil jsem je do téhle hodinky, jakže od Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodinky, jakže od Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale přijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byl Green Day. No a za tu no a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byl Green Day. No a za tu pozornost nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byl Green Day. No a za tu pozornost přehodila. Ale samozřejmě to byl Green Day. No a za tu pozornost si Klárka malá taky. Ale samozřejmě to byl Green Day. No a za tu pozornost si Klárka malá taky. Green Day. No a za tu pozornost si Klárka malá taky něco zaslouží. No a za tu pozornost si Klárka malá taky něco zaslouží. Si Klárka malá taky něco zaslouží. Tak bych chtěla prej. Si Klárka malá taky něco zaslouží. Tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pecky. Malá taky něco zaslouží. Tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pecky slouží, tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pecky Wicked Game. Tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pecky Wicked Game. Prej slyšet jakoukoliv verzi pecky Wicked Game. Tak já jsem říkal, no tak jakoukoliv verzi pecky Wicked Game. Tak já jsem říkal, no tak him vylevalo, no tak tu verzi pecky Wicked Game. Tak já jsem říkal, no tak him vylevalo Wicked Game. Tak já jsem říkal, no tak him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost. Tak já jsem říkal, no tak him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Tak já jsem říkal, no tak him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. No tak him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Tak co si dát him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Tak co si dát originálku od Chrisa Isleyho, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca, už asi máme jako dost, to známe. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca, dost, to známe. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca z roku 1980. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca z roku. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca z roku 1987. Ona mi kládá originálku od Chrisa Isaaca z roku 1987. Ona mi kládá od Chrisa Isaaca z roku 1987. Ona mi Klárka z Chrisa Isaaca z roku 1987. Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na z roku 1987. Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na srozuměnou, že má z roku 1987. Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na

0: rozuměnou, že má takovou melancholickou na 87. Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na srozuměnou, že má takovou melancholickou.
1: Rok na psání.

Nádhera v rytmu. Nádhera v rytmu lásky. Nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli. Nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku. Nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. Nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. Nádhera v rytmu lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná lásky jsme se přinesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klasli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku. Když se pozorná byla posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku.

0: Amaranth, kapitánem Jirkou Vajgizem na vašem oblíbeném rock rádiu dohráli Amaranth, tak si dáme Jirkou Vajgizem na vašem oblíbeném rock rádiu dohráli Amaranth, tak všem oblíbeném rock rádiu dohráli Amaranth, tak si dáme konečně ty rock rádiu dohráli Amaranth, tak si dáme konečně ty dohráli Amaranth, tak si dáme konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minul Amaranth, tak si dáme konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu. Tak si dáme konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu. Konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu. Vyměnil jsem je omylem za Green. Ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu. Vyměnil jsem je omylem za Green. Spring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu. Vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak krásně poplet minulou hodinu. Vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a ty sně poplet minulou hodinu. Vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring hodinu. Vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si přál právě. Vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si přál právě David. Prosím za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si přál právě David pro svoji maminku Alenku starou dobrou pecku Self Esteem. To je pro tebe, mami.
1: Rock Radio.
0: Dobrou pecku Self Esteem. To je pro tebe, mami.
1: Rock Radio.
0: Self Esteem. To je pro tebe, mami.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: To je pro tebe, mami.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Pro tebe, mami.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: druhé půli našeho oblíbeného večerního pořadu.
1: S vaším kapitánem Jirkou Vajgizem na vašem oblíbeném rádiu dohráli MLR.

0: Beat. Eat a Beat. Housebrandkáva.cz. Topce Housebrandkáva.cz. Topcentkáva.cz. Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel promi... Topcentrum.cz. Dodavatel... Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte na... Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Ona startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicí. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích. Nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo ním. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídka prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.top. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na se. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz.
1: Snad známý z telefičí.

0: Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechniky a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je...
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: No.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Zahrádka.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Zahrádka.
0: kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce
0: technika.cz. To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup.
0: To je fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu.
0: Fičák.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidu raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás se...
2: Co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou...
2: Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura...
2: eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura...
2: Z.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se s
3: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se slík
3: u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků
3: si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši leto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. A přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Omlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Ratatadadada.
2: CZ. Partner pro vaši zahradu.
5: Ratatadadada. Ratatrička.
2: Partner pro vaši zahradu.
5: Ratatadadada. Ratatrička. Ratatadadada. Ratapotiskadu. Ratatadadada. Ratatrička. Ratatadadada. Ratapotisk. Potisk. Trička. Ratatadadada, trička, ratatadadada, rata, potisk, potisk, trička, potisk. Ratatadadada, trička, ratatadadada, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla. Ratatadadada, trička, ratatadadada, rata, potisk, trička, byla, byla, byla. Ta trička, ratatadadada, rata, potisk, trička, ratatadadada, rata, potisk, trička, byla, byla, byla, byla, byla, byla. Rata, potisk, trička, byla, byla, byla. Byla byl CZ. Potisk, trička, byla byl CZ. Potisk, trička, byla byl CZ. Potisk, trička, byla byl CZ.
6: Rock Radio.
5: Byla byl CZ.
6: Rock Radio.
5: Byla byl CZ.
6: Rock Radio.
5: CZ.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas. Šéfe, jděte zde na fouká.
1: Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě.

poraděj. Snad s námi poraděj, jinak jsem. Snad s námi poraděj, jinak s námi poraděj, jinak jsem. Poraděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

nebo na Rádia Teď. Dabu i FM nebo na Rádia.cz. Dabu i FM nebo na Rádia.cz. Rock i FM nebo na Rádia.cz. Rock nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. CZ.

0: tak budete jednou skončí. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne. Rokte dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne.
1: Rok na přání.
0: Tak budete mít skvělý pocit. No ne.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Skvělý pocit. No ne.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: No ne.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Tak to byla... Tak to byla whisky. Tak to byla whisky. Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica. Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica. Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica. A samozřejmě... Tak to byla whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica. A samozřejmě whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica. A samozřejmě taky Rock Radio. Whisky in the jar. Na zdraví vám přeje Metallica. A samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme jar. Na zdraví vám přeje Metallica. A samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou. Zdraví vám přeje Metallica. A samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň. Metallica. A samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň. Psala zřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň. Psala Aninka Iglová Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň. Psala Aninka Iglová. No a dáme zase nějakou českou píseň. Psala Aninka Iglová. Ahoj, nějakou českou píseň. Psala Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat píseň. Psala Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Hraň. Psala Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky. Nechat zahrát song od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rock song od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky. A taky pro ty, co musí být v kapele Harley, nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky. A taky pro jsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky. A taky pro ty, co musí být v práci s pozdravem, bylo by to pro všechny rockery a rockerky. A taky pro ty, co musí být v práci s pozdravem a rockerky. A taky pro ty, co musí být v práci s pozdravem Aneta. A taky pro ty, co musí být v práci s pozdravem Aneta. Děkuji. Pro ty, co musí být v práci s pozdravem Aneta. Děkuji. Krásné, stručné, v práci, s pozdravem, Aneta, děkuji. Krásné, stručné, jasné, tak pozdravem, Aneta, děkuji. Krásné, stručné, jasné, tak nebuďte zklamaný, že jste ještě Aneta, děkuji. Krásné, stručné, jasné, tak nebuďte zklamaný, že jste... Krásné, stručné, jasné. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, krásné, stručné, jasné. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete za jasné. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno a zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno. A v práci, protože snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, tak snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. Snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A ceno a ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji od ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře,

Nejsem zklamaný. Nejsem zklamaný. Nejsem zklamaný. Nejsem zklamaný. Nejsem zklamaný. Ani nejsem zklamaný. Ani zrazený, zklamaný. Ani zrazený. Ani zrazený. Ani zrazený. Ani zrazený. Jenom mám chuť zrazený.

nejsem zklamaný. Ani ztracený, nejsem zklamaný. Ani ztracený, jsem zklamaný. Ani ztracený, ani ztracený. Ani ztracený, ani ztracený. Všechny slepý cest, ani ztracený.

Nejsem aspoň chvíli sám. Nejsem chvíli sám. Nejsem zklamanej. Sám. Nejsem zklamanej. Nejsem zklamanej. Ani zraněn. Nejsem zklamanej. Ani zraněnej. Nejsem zklamanej. Ani zraněnej. Ani zraněnej. Ani zraněnej. Ani zraněnej. Ale nechci žádný zraněnej.

nesmím hrát. Dneska jsem už líným hrát. Dneska jsem hrát. Dneska jsem už línej znova vstát. Dneska jsem už línej znova vstát. A dál někam. Dneska jsem už línej znova vstát. A dál někam utí. Dneska jsem už

0: Šel mu pejska, prý najezdil asi 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Šel mu pejska, prý najezdil asi 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů. Prý najezdil asi 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to německá ovčanda a samotrů, sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to německá ovčanda a samozřejmě sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to německá ovčanda a samozřejmě kilometrů. A proč se to stalo? Je to německá ovčanda a samozřejmě se stalo. Je to německá ovčanda a samozřejmě se spustila s podvraťákem. Od sousedů německá ovčanda a samozřejmě se spustila s podvraťákem. Od sousedů a řekli si, že spolu zdrhli. Samozřejmě se spustila s podvraťákem. Od sousedů a řekli si, že spolu se spustila s podvraťákem. Od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny s podvraťákem. Od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli kem od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan. A řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapí. Řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapí. Zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapírovali samozřejmě. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapírovali samozřejmě strašně šťastný. A oni nebyli k nalezení, až je Milan natrapírovali, samozřejmě strašně šťastný. A nalezení, až je Milan natrapírovali, samozřejmě strašně šťastný. A už jsou oba doma, ty milenci. Milan natrapírovali, samozřejmě strašně šťastný. A už jsou oba doma, ty milenci. Natrapírovali, samozřejmě strašně šťastný. A už jsou oba doma, ty milenci. Strašně šťastný. A už jsou oba doma, ty milenci. Tak šťastný. A už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, a už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci za oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně. Já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuby, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuby něco pěkného pustíme, šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuby něco pěkného pustíme. No a tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čuby něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys tak jako dobře, tak ty tvý čuby něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys tak jako tvý čuby něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys tak jako bylo co pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co bys tak jako bylo aktuální. No a tak jsem tady pátral, co bys tak jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A tak jsem tady pátral, co bys tak jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. Tady pátral, co bys tak jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že na tuhle celou situaci tak jako sedlo. A já si myslím, že na tuhle celou situaci se sedlo. A já si myslím, že na tuhle celou situaci se a já si myslím, že na tuhle celou situaci se hodí žlutý pes. Na tuhle celou situaci se hodí žlutý pes a pecka. Na tuhle celou situaci se hodí žlutý pes a pecka náruživá. Situaci se hodí žlutý pes a pecka náruživá. To je pro tu vaši čubu. Jaký žlutý pes a pecka náruživá. To je pro tu vaši čubu. Jako dělaný.
1: Rok.
0: Žlutý pes a pecka náruživá. To je pro tu vaši čubu. Jako náruživá. To je pro tu vaši čubu. Jako dělaný.
1: Rok na psání sýrka
0: náruživá. To je pro tu vaši čubu. Jako dělaný.
1: Rok na.
0: To je pro tu vaši čubu. Jako dělaný.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Čubu. Jako dělaný.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Čubu. Jako dělaný.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Ani.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Jak vždy rád s oblibou říkám, bývalý kudrnáč Bon Jovi. Jak vždy rád s oblibou říkám, bývalý kudrnáč. Jak vždy rád s oblibou říkám, bývalý kudrnáč Bon Jovi a... Jak vždy rád s oblibou říkám, bývalý kudrnáč Bon Jovi a Living Proof. Rád s oblibou říkám, bývalý kudrnáč Bon Jovi a Living Proof. Tak, máme živý důkaz toho, říkám, bývalý kudrnáč Bon Jovi a Living Proof. Tak, máme živý důkaz, bývalý kudrnáč Bon Jovi a Living Proof. Tak, máme živý důkaz toho, Bon Jovi a Living Proof. Tak, máme živý důkaz toho, že... Zázraky se Living Proof. Tak máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím proof. Tak máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím je tím živým. Tak máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím je živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím je tím, že zázraky se dějí, přátelé, a tím je tím živým důkazem je náš posluch. Zázraky se dějí, přátelé, a tím je tím živým důkazem je náš posluch, přátelé, a tím je tím živým důkazem je náš posluchač, známý to Sauner od Prahy. Tím živým důkazem je náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic. Tím důkazem je náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic. Milan je náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic. Milan, kterýmu se náš posluchač, známý to Sauner od Prachatic. Milan, známý to Sauner od Prachatic Milan, kterýmu se našel pes. To Sauner od Prachatic Milan, kterýmu se našel pes. Nebo on si ho Prachatic Milan, kterýmu se našel pes. Nebo on si ho našel. Milan, kterýmu se našel pes. Nebo on si ho našel. Milan, kterýmu se našel pes. Nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí mi našel pes. Nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak čel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a na sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a našekoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a našel mu pejska v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a našel mu pejska, přinesl to někdo právě zaslech. No a našel mu pejska prinézděl si. No a našel mu pejska, prinézděl si 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů.

0: Barvám neutečeš je tady. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš je tady. Bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. barevný. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června. Ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze. V parku Utečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Učeňku. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku. Tady se... A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se zbem děti. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze je Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda da Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Housebrand Cafe. Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Housebrand Cafe per favore.
0: Sisi. V Praze a v Náchodě.
1: Housebrand Cafe per favore.
2: Si signora.
0: A v Náchodě.
1: Housebrand Cafe per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand.
1: Housebrand Cafe per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu.
1: Housebrand Cafe per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand.
1: Tuhle per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva CZ.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva CZ.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva CZ.
3: Kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva CZ.
3: Zasloužíte pít.
4: Housebrand káva CZ.
3: Pít.
4: Housebrand káva CZ.
3: Housebrand káva CZ.
5: Top centrum CZ.
3: Dodává CZ.
5: Top centrum CZ. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní technet. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní technet. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna start techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď tepku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím ne... Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím ne...

0: nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v rohu. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích. S tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Jdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Radcentrum.cz www.topcentrum.cz Radcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
1: Vše pro bagr, vše pro bet.

0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka.
0: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka.
0: Nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu.
0: Jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře technika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory
2: na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: To dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Praho.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Praho.
0: CZ. To je fičák.
3: Praho.
0: To je fičák.
3: Praho. Připrav se na den.
0: To je fičák.
3: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvaho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty.

CZ. Právě teď v Planeu. CZ. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými. CZ. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Ve elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Neboj se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám procent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od té. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Mě připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Rokrády. Do 15 minut od rezervace.

FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz. DABu i FM nebo na rádia.cz. FM nebo na rádia.cz. Rock nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Martin, který by chtěl... Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám Martin, který by chtěl... Další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát. Prosto klasický, dovolal se nám Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát. A od něj klasický, dovolal se nám Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát. A od něj píseň bude nás slyšet. Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát. A od něj píseň bude nás slyšet. Martin, který by chtěl pstrýce prota zahrát. A od něj píseň bude nás slyšet. A by chtěl pstrýce prota zahrát. A od něj píseň bude nás slyšet. A bude to pro nás prota zahrát. A od něj píseň bude nás slyšet. A bude to pro naziskovku asistrát. A od něj píseň bude nás slyšet. A bude to pro naziskovku asistence, která se stará o píseň bude nás slyšet. A bude to pro naziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře slyšet. A bude to pro naziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře jako vždy pro slušný rok. Bude to pro naziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře jako vždy pro slušný rockery. Ovku asistence, která se stará o vozíčkáře jako vždy pro slušný rockery a rockerky. A se stará o vozíčkáře jako vždy pro slušný rockery a rockerky. Vozíčkáře jako vždy pro slušný rockery a rockerky. Tak tady to vždy pro slušný rockery a rockerky. Tak tady to všichni máte.
1: Rock Radio.
0: Rock. Slušný rockery a rockerky. Tak tady to všichni máte.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: A rockerky. Tak tady to všichni máte.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock na rockerky. Tak tady to všichni máte.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock na. Tak tady to všichni máte.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock na psání. Všichni máte.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock na psání. Máte.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Rock na psání. Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Rock na psání.
0: Radio.
1: Rock na psání.

Máte po... Máte polazíno správně... Máte polazíno správně na vaše ob... Máte polazíno správně na vaše oblíbené rock radio a... Máte polazíno správně na vaše oblíbené rock radio a... A posloucháte poz... Máte polazíno správně na vaše oblíbené rock radio a posloucháte pořad rock. Polazíno správně na vaše oblíbené rock radio a posloucháte pořad rock. Na vaše oblíbené rock radio a posloucháte pořad rock na přání s vaším kapitánem. Rock radio a posloucháte pořad rock na přání s vaším kapitánem Jirkou. Radio a posloucháte pořad rock na přání s vaším kapitánem. A posloucháte pořad rock na přání s vaším kapitánem. Kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další přání. Pořad rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další přání bude naprosto s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám Martin Jirkou Vajgizem. Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám

0: Slayer.
1: Protože jak tak koukám na svoje ponožky, tak mám zrovna na sobě ponožky Slayer. Tak to je krásný. Závěr krásně se nám to spojilo, my si dáme ponožky Slayer.

Zatlanáme za 8 minut 8 hodin. Zatlanáme za 8 minut 8 hodin a je tu opět konec našeho... Zatlanáme za 8 minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Máme za 8 minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Rok na přání. Minut 8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu. Rok na přání. A je tu opět konec našeho pořadu. Rok na přání. Pro dnešek konec našeho pořadu. Rok na přání. Pro dnešek našeho pořadu. Rok na přání. Pro dnešek. No a jak se budeme loučit dneska? Rok na přání. Pro dnešek. No a jak se budeme loučit dneska? Se budání. Pro dnešek. No a jak se budeme loučit dneska? Se budeme loučit. Dnešek. No a jak se budeme loučit dneska? Se budeme loučit naprosto. No a jak se budeme loučit dneska? Se budeme loučit naprosto. Tradičně. A jak se budeme loučit dneska? Se budeme loučit naprosto. Tradičně, o což se postarala. Loučit dneska se budeme loučit naprosto. Tradičně, o což se postarala naše, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím, poprosím, zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny ahoj kapitáne, zdravím, poprosím, zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe. Zdravím, poprosím, zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe, hezký večer. Zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe, hezký večer. Od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe, hezký večer. Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe, hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Všechny posluchače, pro mě i pro tebe, hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí. Pro mě i pro tebe, hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože je tebe, hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože jak takou... Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože jak tak koukám na své ponožky, tak moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože jak tak koukám na své ponožky, tak to se zrovna hodí, protože jak tak koukám na své ponožky, tak mám zrovna. To se zrovna hodí, protože jak tak koukám na své ponožky, tak mám zrovna na sobě ponožky. Protože jak tak koukám na své ponožky, tak mám zrovna na sobě ponožky.

0: Sicher zur Putzen. Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí to potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet s losocenou, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet s lososa s kůží v ceně 2, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet s lososa s kůží v ceně 2, vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet s lososa s kůží v ceně 20. Od pondělí v Lidlu filet s lososa s kůží v ceně 20. Od pondělí v Lidlu filet s lososa s kůží v ceně 29,90. V Lidlu filet s lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svak kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svak 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 21 svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90 za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 22,90. Lidl. To se vyplatí. Za 22,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Zahrádkář se radu.
0: 2,90. Lidl. To se vyplatí. Lidl. To se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje,
0: to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje. Se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno, co potřebuje.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. U nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte berete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Kou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní sto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido
2: slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e.
2: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz.
2: Letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Tak děti, zítra je to.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Tak děti, zítra je taky den.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Tak děti, zítra je taky den.
1: Partner pro vaši zahradu.
3: Tak děti.

0: I zítra je taky den a teď už do spacáku.
1: Ber pro vaši zahradu.
0: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a...
1: Zahradu.
0: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat.

0: Sing it on. Sing it on.
1: Sing it on.

0: jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Packard.
0: V jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Packard.cz.
0: Pohodlné objednání.

0: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz.
1: Věda.
0: www.bezkempu.cz.
1: Věda.
0: www.bezkempu.cz.
1: Věda. Řemeslo.
0: CZ.
1: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Můžeme být hrdí.
2: Vše pro bagr, vše
1: hrdí.

0: Náhradní díl.
1: Bagr vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně najed.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jedno.
1: Bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné
1: objednání.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychle. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné.

já na to, že kdeže, to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jedno. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A na to, že kdeže, až budu jednou spát. Že, až budu jednou spát. Na pořád.

hanit, tak nechcej boty z papíru. Hanit to, tak nechcej boty z papíru. Hanit to sáčko na míru. Chcej boty z papíru.

až budu jedno, ani to sáčko na míru. Až budu jedno, ani to sáčko na míru. Až budu jednou spáčko na míru. Až budu jednou spáčko na míru. Až budu jednou spáčko na míru. Až budu jednou spáčko.

až jednou za... To já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču, asi v pánu. Až jednou zatluču, ano. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču.

Zeptaj se, chlapče, zlobil si velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si a já. Zeptaj se, chlapče, zlobil si a já na to, že. Zeptaj se, chlapče, zlobil si.

0: nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav do roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Lepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českých kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať rok. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dub nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu uslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu. Lať Rock Radio Stage v dubu. Lať Rock Radio Stage v dubu.
1: Motokeci Radio Stage v dubu. Motokeci Marcela Herbolta
0: Stage v dubu.
1: Motokeci Marcela
0: dubu.
1: Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Oslavit 30. 31.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Oslavit 30. 31. narozeniny
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Oslavit 30. 31.
1: Marcela Herbolta.
2: Oslavit 30. 31. narozeniny v jeden den stejného
1: roku.
2: Oslavit 30. 31. narozeniny v jeden den stejného roku. Oslavit 30. 31. narozeniny v jeden den stejného roku. To můžete jen 30. 31. narozeniny v jeden den stejného roku. To můžete jen na pražské markétě. 30. narozeniny v jeden den stejného roku. To můžete jen na pražské markétě. Již po 30. narozeniny v jeden den stejného roku. To můžete jen na pražské markétě. Již po 30. se den stejného roku. To můžete jen na pražské markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede. To můžete jen na pražské markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elit. Pražské markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v kétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned. 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod. Tak toto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod. Tak sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod. Tak to bude zároveň elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod. Tak to bude zároveň 31. kláže v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fan se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou závod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacper 30. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Přijde odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurtze, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurtze, Jasona Doyla, Maxe. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurtze, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurtze, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje na Bradyho Kurtze, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí v Kurtze, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Daxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael Jebsen, Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael Jebsen Jensen, ale on reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael Jebsen Jensen, ale on Madsen. Stárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko

0: pak Michael Jepsen-Jensen a Leon Madsen. Svou Freddy Lindgren. Dánsko pak Michael Jepsen-Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde Dánsko pak Michael Jepsen-Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi Michael Jepsen-Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa na Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa na Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie Nický. Důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi důvěrně zná ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala ovál na markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitu Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Květ a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Květ. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Květ.
1: Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce.
0: Tím do elitní party bude český jezdec Honza Květ.
1: Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny
0: party bude český jezdec Honza Květ.
1: Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy.
0: Český jezdec Honza Květ.
1: Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat. Ahoj, tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion. Tady Honza Květ. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budou se ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší. Vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství 3. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadion. Věříte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadion. Máte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím.
1: Atmosféru, kterou mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím.
1: Mě poženete dopředu a budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím.
1: A budu se na vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím. Motory, aby si jezdci.
1: Vás těšit na stadionu.
0: V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím. Motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní. V sobotu ve 2 odpoledne za Borácím. Motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Odpoledne za Borácím. Motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Borácím. Motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení si kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, fotovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení si předzávodní startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení si předzávodní. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení si předzávodní show a úderem 19. Tradiční autogramiáda, focení si předzávodní show a úderem 19. Autogramiáda, focení si předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak bude focení si předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát si předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po jednadobní.

0: show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině. Úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
1: Rock Radio.
0: Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Pak budeme znát krátce po 21. hodině.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: A krátce po 21. hodině.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Po 21. hodině.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Hodině.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Motokeci. Keci.

Poctivej český festiák. Poctivej český festiák nonstop. Poctivej český festiák nonstop, ale jistě. Poctivej český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte psát. Poctivej český festiák nonstop, ale jistě. Poctivej český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte psát. Český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte psát. Nonstop, ale jistě, jak si račte psát. Jedině na Rock Radio Stage se. Ale jistě, jak si račte psát. Jedině na Rock Radio Stage se jste jistě, jak si račte psát. Jedině na Rock Radio Stage, jak si račte psát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rok. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z české kapely s největšími hvězdami světového roku. Největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku.

Rock Rádio. Rock Rádio. Slušnej rok. Rock Rádio. Slušnej rok z viny. Rock Rádio. Slušnej rok z viny. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Z vinilů.

0: Americe měli branži...
1: Každý všední rozjezd s Honzou Dandou a Anabel.

Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rok a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rok Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rok Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rok Rádiu. Rok Rádiu. 6 do 9 na Rok Rádiu. Rok Rádiu. 9 na Rok Rádiu.

muzika. Adio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A pozdě s Jirkou.

Slavina 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu Slavina 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovina.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovina.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rokrance najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rokrádio na našem webu www.rokoviradio.cz. Rokrádio sku www.rokoviradio.cz. Rokrádio slušnej rok pro východní Čechy rokoviradio.cz. Rokrádio slušnej rok pro východní Čechy radio.cz. Rokrádio slušnej rok pro východní Čechy. Rokrádio slušnej rok pro východní Čechy. Rádio slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.

DAB i FM nebo na rádia. V DAB i FM nebo na rádia.cz. DAB i FM nebo na rádia.cz. Program M nebo na rádia.cz. Rock Radio na rádia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Všude tady je sluš. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rádio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na sto... Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na sto... Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91. Rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 97 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 90.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 132.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. 8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další v Mladé Boleslavi.

němý, moc nemluví, za to slušně hraje. Roková mí, moc nemluví, za to slušně hraje. Roková noc si moc nemluví, za to slušně hraje. Roková noc mluví, za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým, to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým, rok hraje. Roková noc s Jirkou Němým, Rock Radio. Roková noc s Jirkou Němým, Rock Radio. Rock je slušná. Roková noc s Jirkou Němým, Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jirkou Němým, Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Roková. Rock Radio. Roková noc. Rock Radio. Roková noc. Rock Radio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Roková noc. Slušná. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Roková noc. Slušná. Od 10 startuje na Rock Radio Roková noc. Slušná rocková muzika. A startuje na Rock Radio Roková noc. Slušná rocková muzika. A rádiu Roková noc. Slušná rocková muzika. A legenda českého éteru Roková noc. Slušná rocková muzika. A legenda českého éteru Jirk. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirkná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně. Českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirk.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

and Heavy na rockoviradio.cz. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz. Stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz. Hard and Heavy na rockoviradio.cz. Heavy na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz. CZ.

pokud nemá kopák kadenci... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to ne... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to ne... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Pak kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, bíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Jak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi. Končí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi. Tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej styl. To dechovka. Máte málo metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej styl. Máte málo metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream hard. Máte málo metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream hard talu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream hard and heavy a budete. Nalaďte si náš slušnej stream hard and heavy a budete na ste si náš slušnej stream hard and heavy a budete na svých. Slušnej stream hard and heavy a budete na svých. Hard and heavy a budete na svých. A budete na svých. Od Antraxu budete na svých. Od Antraxu povitacit. Od Antraxu povitacit a všechno mezi. Od Antraxu povitacit a všechno mezi. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Povitacit a všechno mezi tím. A všechno mezi tím. To je na mezi tím.

0: všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další... My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na... My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na... Všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockvyradio.rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockvyradio.rockery věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockvyradio.cz e-shopu Rockradia. Na www.rockvyradio.cz. Na www.rockvyradio.cz.
1: To je tu práce. Na festi.
0: www.rockvyradio.cz.
1: To je tu práce. Na festiák.
0: www.rockvyradio.cz.
1: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
0: radio.cz.
1: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
0: Z.
1: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
2: Do porodnice. Na posed.
1: Práce. Na festiák. Na poradu.
2: Do porodnice. Na posed.
1: Na festiák. Na poradu.
2: Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop.
2: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovej
2: poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop
2: na porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz.
2: Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz.
2: Posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz. Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz. E-shop na rokovyradio.cz. rokovyradio.cz. .cz.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Spát pozdě s Jirkou Měným.

garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Z garáží a z kušeben. Rock Radio. I a z kušeben. Rock

skořenů a potom zůstane silou skořenů a potom skořenů a potom zůstane

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Ono se radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte .cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte tričt. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mi. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mi. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. Řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožka, to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský věc. My to všechno máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský věc. My to všechno, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský věc. My to všechno máme. Půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc. My to všechno máme. Oblečení. Máte ponožky, to máte dětský věc. My to všechno máme. Oblečení pro slušky, to máte dětský věc. My to všechno.

a posled dojede do cíle. A poslední cíle. A poslední míle. A poslední míle.

cenu, platíme hodinu, no, platíme hodinu, platíme hodinu, ze svýho platíme hodinu, ze svýho finále hodinu, ze svýho hodinu.

upadne, každý strom upadne. Za krásu každý strom upadne. Za krásu strom upadne. Za krásnou vteřinu upadne. Za krásnou vteřinu. Ne. Za krásnou vteřinu. Za krásnou vteřinu. Plač za krásnou vteřinu.

Rokovej voraz si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každá se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den odteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rok rádiu. Voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rok rádiu. Každej všední den od 12 do 15 na Rok rádiu. Den od 12 do 15 na Rok rádiu. Rok rádio. Rok 12 do 15 na Rok rádiu. Rok rádio. Rok 15 na Rok rádiu.

Povídat... Po vydatným obědě nejlíp vytr... Po vydatným obědě nejlíp... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušte nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku. Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy. Pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoď od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám ne... Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz zda a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče.

Vyznáte se? Vyznáte se? Vyznáte se v holandských ministrech? Vyznáte se v holandských? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jak znáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguán? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguán? Ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval prv školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Barvu má sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to synána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. Jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z... Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. To si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Mistr dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na rok správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A misi na voloviny nepotrpíme. A proto na rok rádiu nesou. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na rok rádiu nesoutěžíme, jen roviny nepotrpíme. A proto na rok rádiu nesoutěžíme, jen rotrpíme. A proto na rok rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A proto na rok rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky, nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky, soutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná. Prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná. Prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: nebudu.
1: Muzika.
0: Až tady jednou s váma nebudu. Nechám. Až tady jednou s váma nebudu. Nechám tady jednou s váma nebudu. Nechám vám dole svoji ostudu. S váma nebudu. Nechám vám dole svoji ostudu. Nebudu. Nechám vám dole svoji ostudu. Budu jen vám. Nechám vám dole svoji ostudu. Budu jen valit, nechám vám dole svoji ostudu. Budu jen valit oči, jak se furt země svoji ostudu. Budu jen valit oči, jak se ostudu. Budu jen valit oči, jak se furt země točí. Voda je mokrá. Budu jen valit oči, jak se furt země točí. Voda je mokrá. Budu jen valit oči, jak se furt země točí. Voda je mokrá, nebe pořád stejně. Jen valit oči, jak se furt země točí.

Jeden za 18. Jeden za 18, jeden za 18, druhej bez dvou za. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou Tí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou Nek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. S Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. 15 do 18 na Rock Rádiu. 18 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Dio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. U a VHSek. Sick.

Taky jste měli hek. Taky jste měli hektický rán. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rok. Měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude od. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Mým společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je sledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušnátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: spolu?
1: Já ne.
0: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
1: Já mám zít.
0: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
1: Já mám zítra ráno.
0: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
1: Já mám zítra ráno stání.
0: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
1: Já mám zítra ráno stání.
0: My už jsme spolu.
1: Já mám zítra ráno stání.
0: Jsme spolu.
1: Já mám zítra ráno stání. Já mám zítra ráno stání.
0: Ne, ale když já mám stání dnes.
1: Ráno stání.
0: Ne, ale když já mám. Ne, ale když já mám stání dneska. Ne, ale když já mám stání dneska. Ne, ale když já mám stání dneska.
1: No tak.
0: Ne, ale když já mám stání dneska.
1: No tak.
0: Stání dneska.
1: No tak. Dobrou noc.
0: Dneska.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rock Radio.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rock Radio.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rock Radio.
1: No tak. Dobrou noc.
2: Rock Radio.
1: Dobrou noc.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Dobrou noc.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Dio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Frau, ich hätte gerne eine Frau.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáčíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobavná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Alice.
0: Pobaví.
1: Alice. Alice.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Alice.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Alice.
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš.
2: Už je moc pozdě, Pavle. Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušný. Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám jí pošleme samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám jí pošleme na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám jí pošleme samolepka@rokoviradio.cz a my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz a my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz a my vám jí pošleme
1: www.rokoviradio.cz
0: a my vám jí pošleme
1: www.rokoviradio.cz www.rokoviradio.cz
0: Rock
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název je slušná muzika. Rock Radio. Název. A muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
2: Ty jsi v životě nikdy.
0: Opravdu vás pobaví.
2: Ty jsi v životě nikdy.
0: Pobaví.
2: Ty jsi v životě nikdy nic. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal. Nikam si v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal. Nikam nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal. Nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který si nedokázal, nic pořádného si neudělal. Nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný, nic pořádného si neudělal. Nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy. Nic si neudělal, nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy. Nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy. Prosím tě, tak už nic. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy. Prosím tě, tak už nic neřeš. Obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy. Prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej, který ho vyhodili i od dráhy. Prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně vyhodili i od dráhy. Prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně dráhy. Prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio.
2: A hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio.
2: Hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio.
2: Čem nepátrej, ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio. Konec legrace.
2: Ty buď

0: že seš.
1: Rock Radio. Konec.
0: Takže seš.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Slegra.

nebyl fail, tak na tom uletěl. Nebyl v tom, tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen věčnej uletěl.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi?
1: Je svěží jitro, předháníte.
2: Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený.

0: svěží jitro. Před hájovnou stojí zaražený pilot. Je svěží jitro. Před hájovnou stojí zaražený pilot. Ale je svěží jitro. Před hájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery. Jo, vy jste mrtvýho letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
0: Jo, vy jste myslel toho Korna,
1: mladší dcery.
0: Kládenci změna. Ten kůl vyndejte a do té díry.
2: Rock Radio. Konec legrace.

Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

aí.

Slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: rozhodně šetřit nebude. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou, ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový hodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Ocit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na Rock Rádiu. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla. Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ne... Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli... Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Má jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Má vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: Že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: Ptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohli máte sklep? Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět? Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět? Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět?
0: Rok.
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět?
0: Rock Rádio.
1: A mohla by ho vidět?
0: Rock Rádio.
1: A mohla by ho vidět?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Grazie.

Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří. Večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. A za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocem. Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně